máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, mezinárodní bluegrassový Nugget, poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů, Vojta Kyďák Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

V sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

0: a milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení Banjo Band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už 7. ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hop-Trop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hop Tropáci.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí.
2: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho zdruda.
3: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
5: Ahoj, krásné odpoledne.
4: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
5: Výborně, a je tady k dispozici.
4: Dal bys si.
5: Dal bych si,
4: ale
5: no.
4: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
5: Tak potom, dobře.
4: Dobře.
5: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako zase
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je docela možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už
4: to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo,
3: ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny. Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás mě seslalo samo nebe.
3: No.
4: Ty byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo.
4: Tohle, no.
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo, to máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele.
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No, já bych to nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli a to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly no, tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkať někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, prostě ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo
0: intenzitu
1: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle jo. Sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi, tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a ta. Odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl.
0: On zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle a pustila se kamera znovu a sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrylovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to chorošo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No chorošo. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, vedím.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On není.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky. Babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša,
9: Saša.
10: Saša, Saša.
9: Saša. Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu a nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapust,
3: Já vás, nový ochránce. Kim Jong-tien.
11: Ježišmarja. Oni jsou tu i tyhle. No tak.
0: Humoriáda.
4: Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepica, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
7: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
7: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
7: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
7: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. My, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Protože proč se filmy dávají do lednice?
7: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Teď máš tolik.
7: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
7: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36
7: obrázků. Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
4: takový. To bylo
7: takový...
4: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo?
7: No,
4: jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrazní kapacity
7: nezrušili. A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapený, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo. Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku.
7: Ne,
4: rada
7: to...
4: z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku
7: ano. A
4: po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání Humoriády.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukaj, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli,
3: no jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn. No,
3: proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoupkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skálám. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht vado que si operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem z doruf i pavoči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Já jsem tušil. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholnej kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo?
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Ne, že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda
2: jo,
1: vrucení, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to
2: no,
1: dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: sekačky,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900, náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku, protože maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Verzeit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Jak si na něj pamatuje Ondra?
4: No,
2: jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak, jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za to, ať se daří.
0: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Švěcká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No, pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou. No, třeba. 5 - 7 + 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 - 7 + 2 = 0. Čistá nula! Já vám to vysvětlím názorně, ano? V autobuse jede 5 policajtů, ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepici, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem 3x, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30x objela, že jo?
4: A nepřepočítala jste se?
3: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta, no, tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede, ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju léto,
5: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči musí od září počítat s omezením ve Volanově u Trutnova. Ministryně financí dokončila jednání ohledně rezortních rozpočtů. Hradečtí fotbalisté vezou do odvety s Panathinaikosem Athény remízu a dnes čekáme bouřky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Hlavní dopravní tah z Nové Paky na Trutnov omezí od září uzavírka ve Volanově. Tam zatím dopravu řídí semafory, ale po letních prázdninách bude tento úsek až do 19. října neprůjezdný.
3: Objízdná trasa povede přes Peklo a Vlčice. Pro transitní dopravu by měla vést objížka přes Trutnov, Mladé Buky, Rudník, Hostinné. Rudnická radnice očekává zvýšený provoz. Tím, že začne nový školní rok, upozorňuje rodiče dětí, aby je v prvních dnech raději doprovázeli. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Stavbaři by měli dokončit biotop v Jilemnici na Semilsku do 2 týdnů. Pak začne zkušební provoz kvůli technologiím. Radnice ho už ale na letošní sezónu zpřístupnit pravděpodobně nestihne kvůli administrativním záležitostem, například kolaudaci. Pokračuje starosta David Hlaváč z ODS.
4: Kopací sezónu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezónu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
2: Biotop je rozdělený na 3 části, plaveckou, neplaveckou a herní. Náklady přesahují 75 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes včera po druhé mluvila o nedořešených položkách.
5: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
6: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
5: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
7: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budu.

0: Jsou některé věci k rozhodnutí na vládě, to si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
1: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem 2-2. Východočeši dokázali smazat vedení Athén v samotném závěru, kdy se dvakrát trefil 19-letý Abdulláhi Umar. Talentovaného útočníka chválil i záložník Adam Vlkanova.
3: Je to super kluk, já mu to strašně přeju. Vlastně byl oceněný, že vždycky šel, dohrával ty situace, čekal vlastně na nějaký ten odraz, šel si za tím a to odměnilo potom, že ty góly dal. Skvělý, mám za něj strašnou radost. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Večer pak dešť a přehánky na většině území, bouřky místy a můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin, čtyři minuty po zprávách s Tomášem Myslivečkem začíná dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové a je pátek 21. srpna. Zdraví vás Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme hezké vstávání a Johanám blahopřejeme, protože mají dneska svátek. Tak ještě jednou všechno nejlepší. No a děti možná tuhle tu informaci neuslyší příliš rády, ale mají před sebou poslední týden prázdnin. To mimo jiné pro rodiče znamená pobíhání po obchodech a schánění školních pomůcek. No a například základní výbava pro prvňáky vyjde letos na podobnou sumu jako loni. Detaily k tomu přidáme v našem ranním vysílání už za chvíli, tak si to také poslechněte. No a jako první nám zaspívá Michal David v Dobrém ránu. Jdeme na to, ať se hezky poslouchá. Dobrý den.
4: Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: Hana Zagorová vám zpívala teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, no a je 10 minut po páté. Aktovka, penál, tušky, pastelky nebo třeba sešity. Možná i vy teď začínáte schánět pomalu pomůcky pro své děti pro nadcházející školní rok. No, nejvíc starostí s tím mají pochopitelně každoročně rodiče prvňáčků. Na začátek školního roku reagují taky obchodní řetězce. No a podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun. Tedy podobně jako loni. Vít Andrle přináší víc informací.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezuvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Dnes je pátek 21. srpna, svátek má Johana, jak už jsme říkali, narozeniny oslaví třeba scénárista a režisér Petr Zelenka, oslaví 59. narozeniny, taky herec Filip Blažek slaví 53. narozeniny, anebo muzikant Ondřej Ruml, kterému bude dnes 45 let. Můžeme připomenout, že před 115 lety byl z pařížského Louvru ukraden obraz Mona Lisa od Leonarda da Vinciho. Po 27 měsících byl ale nalezen úspěšně v Itálii a byl vrácen potom zpátky do Paříže. No a dnes je 21. srpna, dnes si připomínáme také 58. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Po celé zemi se budou konat vzpomínkové akce, diskuze a pětní akty k uctění památky obětí. No, Český rozhlas třeba dnes do vysílání zařadí desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval právě jako bezprostřední reakci na invazi. A vy v našem vysílání, tedy v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, uslyšíte po 6. hodině.
1: Počasí.
0: Nejprve aktuální ranní teploty, abychom věděli, jak tam venku je. Je tam teplo, tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 18 stupňů, v Trutnově 16, v Jičíně 17, v Lichnově taky 17 a ještě pohled do Náchoda a tam je teď aktuálně taky 17 stupňů Celsia, to jsou ranní teploty teď venku. Dneska nás čeká většinou oblačný den, pak později odpoledne přibývání oblačnosti a ojediněle také přeháňky nebo bouřky. Večer potom déšť a přeháňky na většině území, bouřky místy a můžou být pozor i velmi silné a s kroupami. Jak už včera i varovali meteorologové v našem vysílání, teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů Celsia a na horách vystoupí teploty na 17 až 20 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pět a Radeček v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme dobré ráno. I teď kolik? 7 minut před 17:30 je na řadě spotřebitelský servis a Josef Černý, náš rádce, který vždycky radí a pomáhá v téhleté oblasti vám, kteří se s něčím nějakým problémem třeba potýkáte, nevíte si rady, proto pište na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a dneska se opět objevil dotaz na prodlouženou reklamační lhůtu. Svůj komentář tedy i dnes přidává náš spotřebitelský expert Josef Černý.
1: Pan Karel reklamoval benzínovou sekačku a teprve doma zjistil, že na protokolu je uvedeno, že zákazník souhlasí s prodloužením lhůty na vyřízení na 45 dnů. Na dotaz prodej se sdělil, že to tak v sezóně dělají vždycky, protože jinak nestíhají. Pane posluchači, 30-denní lhůtu může prodejce prodloužit pouze s vaším předchozím a prokazatelným souhlasem, a tedy nikoliv jednostranně, například tím, že další lhůtu má přečištěnou na formuláři. Takový údaj není platný a prodejce je proto povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Fakultní nemocnici v Hradci Králové čeká dnes plánovaná odstávka elektriky. Od 10 hodin večer do 4 ráno bude kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat na záložní generátory. Dočasně proto omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti. Krajská policie v Pardubickém kraji v poslední době častěji řeší případy pohřešovaných seniorů. S vrcholem houbařské sezóny navíc čeká, že jejich počet může dál narůstat. Mezi pohřešovanými bývají často právě houbaři a turisté, kteří někdy zabloudí i v místech, která dobře znají. Pátrání pak komplikuje třeba to, že si seniori sebou často neberou mobil. Nedostatek krmiva a steliva pro dobytek nutí zemědělce snižovat stavy. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně býky ve výkrmu a telata. To může krátkodobě způsobit nadbytek hovězího, do budoucna naopak jeho nedostatek. Akce Nevermore 68 dnes na pražském výstavišti připomene srpnovou okupaci Československa. Přednášky, koncerty a rozhovory vzpomenou i osudy lidí, kteří po invazi vojsk Varšavské smlouvy emigrovali. Skvošista Jakub Solnický nestačil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na nasazenou dvojku Dimitriho Steinmana ze Švýcarska. Podlehl mu 3-11, 7-11 a 2-11. Hrát tak bude o 5. až 8. místo. A dnes bude většinou oblačno, odpoledne přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer pak dešť a přehánky na celém území, místy bouřky. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hořicích na Jičínsku pokračuje rekonstrukce Nerudovy ulice. Její úplná uzavírka potrvá do 4. září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Páteční noviny jsem i dnes ráno přečetl za vás, tak se pojďte podívat spolu se mnou, co píšou teď 4 minuty před 6:15. Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Začnu Mladou frontou. Dnes přilohou kraj Hradecký. Moderní zázemí je nutností. Začíná stavba infocentra u skal. Po více než 10 letech příprav a po letošním místním referendu budou v Teplicích nad Metují stavět infocentrum a zázemí pro návštěvníky u vstupu do skal. Vysoutěžená cena činí necelých 32 milionů korun, 12 milionů město získalo z evropských dotací, dokončení má být příští rok na podzim, no a elipsovitý objekt bude částečně zapuštěn do terénu, v přízemí bude pokladna s informacemi, prodejem suvenýrů a místností se skřínkami na zavazadla, navazovat pak bude zázemí pro zaměstnance, v patře pak bude multimediální sál a venkovní pobytová terasa na zelené střeše, v přízemí potom krytá venkovní plocha s informačními panely. Vypadá to moc pěkně, je tady i obrázek vizualizace, tak si můžete prohlédnout. No a slavnostní položení základního kamene infocentra ve Střmenském podhradí se uskuteční v pondělí v 11 hodin dopoledne, kdybyste u toho třeba náhodou chtěli být taky. A podrobnosti k tomu tedy v Mladé frontě dnes v příloze kraj Hradecký. Já už se dívám taky do regionálního hradeckého deníku. Klicperovo divadlo zahájí sezónu festivalem Čekání na Václava. Královéhradecké Klicperovo divadlo zahájí novou sezónu tradičním měsíčním festivalem Čekání na Václava, který rámuje dva státní svátky. Jednak den české státnosti 28. září a potom den vzniku samostatného Československa 28. října. Nabídne 15 divadelních představení a 2 koncertní večery. Festival láká také na herecké osobnosti, například některé držitele ceny Thálie, Ivanu Chýlkovou, Ondřeje Sokola, Martina Fingra nebo Jana Sklenáře. A podrobnosti k tomu už najdete v hradeckém deníku, kde si samozřejmě můžete přečíst i o zbytku z toho, co festival Čekání na Václava letos v Hradci Králové nabídne. No a já se dívám ještě do práva. Pořízení bytu k pronájmu je teď velké riziko, píšou hned na titulní straně. Ještě před několika lety byl nákup bytu a jeho následný pronájem jistou investicí, splácet jej jen z nájmu, ale teď úplně ztrácí smysl. V Praze by si na sebe takový byt nevydělal ani za 30 let. A podle indexu UniCredit Bank jsou letos investice do nemovitostí nejméně výhodné za poslední zhruba 4 roky. Důvodem jsou hlavně vysoké úrokové sazby, které srážejí čistý výnos z pronájmu. Doba, kdy stačilo kdekoliv koupit byt a automaticky potom na něm vydělat, skončila. Dnes musí investor spoléhat na pokračování růstu cen bytů, což však znamená značně rizikovou spekulaci, píše Dnešní právo. Článek je mnohem delší, je to hlavní téma dnešního vydání, takže pak ještě z titulní strany pokračuje na stranu číslo 5, tak si můžete také pročíst, prostudovat. No a za hodinu v dobrém ránu přineseme z dnešních novin samozřejmě opět i další témata.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, 5 hodin 47 minut. Rád vás pozvu taky k našemu rannímu vysílání dnes po 8:30, kdy budeme mít hosta a spolu s ním vás budeme zvát na koncert pro nejmenší, který bude v Hradci Králové příští neděli 30. srpna od 15 hodin v Centru mladých v Malšovicích. Koncert je tedy hlavně pro kojence a batolata, ale samozřejmě i pro jejich rodiče a prarodiče. Hrát bude opět Královéhradecké kvarteto. Ono už to není poprvé, takže asi si to miminka oblíbili tuhle tu muziku. No a víc nám řekne první houslistka Alena Kašparová, která je ale taky členkou Hradecké filharmonie, taky moc ráda fotí a cestuje a bude tedy naším dnešním ranním hostem po 8:30 v dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká většinou oblačný den, odpoledne přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer déšť a přehánky na celém území a místy bouřky, které můžou být i velmi silné. Teploty dnes 23 až 26, na horách 17 až 20 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Srí Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.

0: Za 9 minut už bude 6 hodin, přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové v pátek 21. srpna. No a před 235 lety byla v pražském Klementinu zahájena vůbec první průmyslová výstava na evropském kontinentě, a to u příležitosti korunovace Leopolda II. Za českého krále. Reportérka Petra Beránková se proto dětí tentokrát zeptala ve školce na to, co je výstava.
1: Že se pokládají hračky a třeba tak podobně, třeba kdyby se něco postavil třeba z nějakého lega, tak si to dáš třeba na nějakou výstavku, a taky když to už nechce, tak to uklidí a udělá se novou výstavku.
2: Třeba když se něco staví,
3: že můžeš někam pověsit výstavu, třeba na barák, nebo na strom, nebo někam, nebo na školku, nebo na střechu a tak.
4: Znamená to, když něco namaluješ, nebo něco, tak ty, když to nechceš vyhodit, nebo něco, tak to dáš na výstavu, aby to viděli maminky.
5: Co všechno na takové výstavě může být?
6: Obrázky, hračky, a nebo nějaký věci.
5: A co to znamená? Vernisáž?
7: Nějaká lepší výstava, třeba nějaký domeček.
8: A takhle to vidíme my.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Návštěvnost Krkonoš v druhé polovině prázdnin stoupá. Technické služby Hradce Králové zavlažují městskou zeleň. Muzeum moderního umění v americkém Texasu uvedlo film Vlny a dnes čekáme bouřky. Dobré ráno u zpráv a vám přeje Tomáš Mysleveček. Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Lidé teď přijíždí obvykle na celý týden, říká pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Sylvie Dlouhá.
4: Stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků tady je a z Holandska, z Dánska.
2: Technické služby v Hradci Králové vyhodnotily první měsíc intenzivního zavlažování městské zeleně. Kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám zavedli dvousměnný provoz a pracovníci zalévali i ve večerních hodinách. Celkem v tomto období spotřebovali téměř 2 miliony litrů vody a ošetřili víc než 7,5 tisíce stromů.
5: Do terénu vyjela veškerá dostupná technika, od malých vozidel pro hůře přístupná místa až po velké kropicí vozy s nádržemi na 8,5 tisíce litrů. U mladých i vzrostlých stromů pracovníci využívali zavlažovací vaky pro postupné dodávání vody ke kořenům. Zálivka bude pokračovat podle vývoje srážek. V případě nutnosti bude znovu posílena dvousměnným provozem. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Kvůli silnému větru se v noci na včerejšek na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijela už jako použitá.
6: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
2: Americké muzeum moderního umění v texaském městě Fort Worth uvedlo v předvečer výročí invaze Československa film Vlny. Snímek režiséra Jiřího Mádla o osudech novinářů Československého rozhlasu v době okupace se dnes přesouvá do nedalekého Dallasu, kde ho Američané uvidí přímo v den historického výročí.
7: Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače.
8: Americké publikum už Vlny zná z loňska, kdy snímek soutěžil o Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tentokrát je uvidí v rámci přehlídky současných českých filmů Check That Film, kterou už 14 let organizuje filmař Jeffrey Brown. Letos poprvé pořádá promítání i v severním Texasu a muzeu The Modern, které je významnou kulturní institucí a jedním z nejdéle fungujících na západě Spojených států. Promítáním Mádlových Vln připomíná nejen srpnové události z roku 1968, ale ukazuje také Američanům dynamiku nástupu totality ve svobodné zemi.

0: Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, později odpoledne přibývání oblačnosti a ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Večer déšť a přeháňky na většině území, bouřky místy a můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A 4 minuty po 6 vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pátek 21. srpna a u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval právě jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa a my si tuhletu píseň pustíme. Vidíme už za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, tak určitě dál stávejte s námi.
2: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Chris Rea teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 2 minuty už bude čtvrt na 7. Dnes je pátek 21. srpna, no a u příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře, která se jmenuje Píseň pro mne a byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tenkrát naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna roku 1968 a jde tak tedy dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Janem. Doteď byla za jejich prvotinu totiž považovaná skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Ladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968 vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: Rozhlasová premiéra písně Pro mne Václava Neckáře, kterou Václav Neckář naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna roku 1968. Dnes si připomínáme už 58. výročí od událostí roku 1968.
1: Počasí.
0: Večer bude deštivo, bouřky velmi silné, také můžou být dnes, bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, teď ráno a dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer pak čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být zase i velmi silné, to znamená, můžou ty bouřky doprovázet nárazy větru až do 90 km v hodině, kroupy kolem 2 cm, přivalové srážky s úhrnem kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm. No a teploty dnes 24 až 27. Na horách 18 až 21 stupňů.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Je pátek, dneska vás taky čeká po 13. hodině veselé a zdravě náš pravidelný páteční pořad s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou a Patrikem Rozehnalem, kteří nám teď řeknou, o čem to dnes bude a jaké téma v rámci tedy našeho zdraví a zdravém životním stylu se bude rozebírat.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes probereme sucho. Ne to kolem nás, ale v ústech.
2: Máte pocit, že se vám lepí pusa? Špatně se vám poliká a žvíkáte jídlo na sucho?
1: Máte dojem, že nesliníte, pořád musíte pít, špatně se vám vinou toho i mluví?
2: Míváte to po ránu, po lécích, po jídle, nebo na večer, nebo prostě poslední dobou pořád?
1: O svých problémech se suchem v puse nám můžete povědět ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: Nebo nám zavolejte a nechte vzkaz na telefonním čísle 221 553 770.
1: Ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Těšíme se na vás tedy dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je sucho v ústech.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Tak si určitě poslechněte dnes odpoledne. No a teď za 6 minut o půl sedmé si poslechněte taky další aktuální zprávy v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Zdravíme vás.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Například ve Španělsku zaznamenali mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa. Registrační úřady dnes rozhodují o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do senátních voleb. V 27 obvodech se hlásí 155 kandidátů, nejvíce na Praze 1, nejméně na Rychnovsku. Tam se budou voliči rozhodovat mezi dvěma uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka. Nejvíc rostly segmenty se sportovním vybavením a elektronikou. Dnes začíná sobotecký jarmark. Na jeho 36. ročník přijeli téměř 200 prodejců z celé republiky. Pořadatelé tradiční lidové slavnosti očekávají tisíce návštěvníků. Ti se můžou těšit také na dvě festivalové scény, koncerty, divadlo pro děti a dílny. V Brně začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. A dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer na většině území déšť a přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Stavební práce pokračují ve Smetanově ulici v Chlumci nad Cidlinou. Uzavírka potrvá do konce září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Tak pojďme se dnes po druhé podívat na stránky novin, jak už bylo řečeno. No a začnu regionálním deníkem, kde vidím velký celostránkový rozhovor s modelkou z Krkonoš, která žije na tropickém Bali a radí lidem, jak levně cestovat po celém světě. Snowboard v Krkonoších vyměnila za surf na Bali. 25-letá cestovatelka Karolína Kociánová je hrdou rodačkou z Jilemnice, dlouhodobě žije v zahraničí. No a v poslední době se usadila právě na Bali. Založila také firmu, která pomáhá lidem chytře cestovat na vlastní pěst. Na sociálních sítích má její profil 250 tisíc aktivních sledujících. Karolína se už v 15 letech vydala na světová módní mola, cestovala a pracovala v Jižní Koreji, Japonsku, Číně, dálkově studovala v Evropě. Působit v asijském modelingu pro ní byla obrovská životní zkušenost. No a teď se věnuje cestovatelské platformě, nejenom o tom vypráví ve velkém rozhovoru pro dnešní deník, takže si můžete rozhovor už na straně číslo 2 s Karolínou přečíst sami. Podívejte se, já už se dívám také do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký, kde vás zvou zítra na Stříbrný rybník v Hradci Králové, kde budou hlavně děti tedy hledat poklad na Stříbrném rybníku, projížďky na koních, malování na obličeji, skákací hrady, člun z hasiči, turistický vláček, minigolf a střelnice. Čekají sobotu odpoledne od 13 do 18 hodin na účastníky dětského dne v hradeckém kempu Stříbrný rybník. No a v celodenní hře poklad na Stříbrném rybníku budou pak prokazovat své hledačské dovednosti. Takže si to zítra hezky užijte, pozvánku najdete v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. No a ještě se podíváme společně na stránky dnešního Práva, kde je velký článek k tomu, že Česko sčítá ztráty za sucho. Letošní červen byl třetí nejteplejší za posledních 65 let. Meteorologové naměřili v Česku rekordních 41,9 stupně Celsia. Vedra pokračovala i v červenci a v srpnu. Extrémní sucho dopadá na pole i lesy. Horko komplikuje dopravu, klimatizace zatěžují elektrickou síť. Nemocnice ošetřují více pacientů. Kolik budou vedra Česko stát, zatím není jisté. Ztráty se ale vyčíslují a také dál rychle rostou. No a podrobnosti tedy ve velkém článku na straně číslo 6 v dnešním Právu. Můžete si také přečíst. Noviny zavíráme a dál vám přejeme dobré ráno a hezké vstávání.

0: Skupina Ace of Base teď v dobrém ránu. Před minutou bylo 6:45. O čem bude dnešní sport? No samozřejmě o fotbale. Fotbalisté Hradce Králové si totiž vezou do odvety posledního předkola konferenční ligy slibný výsledek. Na hřišti Panathinaikosu Athény remizovali 2-2, když v samotném závěru srovnal dvougolový náskok řeckého týmu dvěma trefami 19-letý talent hradeckého týmu Abdullahi Umar a další podrobnosti o něm už za chviličku na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká deštivo a bouřky, které můžou být i velmi silné. Bude oblačno až zataženo lokálně s přeháňkami. Teď ráno a dopoledne přechodně může být i polojasno. Odpoledne a večer ale už se zatáhne. Čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné s kroupami a nárazy větru. A taky v kombinaci s deštěm může pak napršet i kolem 70 mm. Teploty 24 až 27, na horách 18 až 21. Noc bude ještě deštivá a zpočátku ještě i velmi bouřlivá. Teploty klesnou v noci na 14 až 11 stupňů Celsia. No a zítra už nás čeká ochlazení a večer i ustávání srážek. Oblačno až polojasno zítra bude, zpočátku až zataženo, místy déšť nebo přehánky, ojedněle ještě bouřky. K večeru pak budou srážky zítra ustávat a oblačnost ubývat a zítřejší teploty maximálně do 21 stupňů.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají velmi dobrou šanci na postup do hlavní fáze konferenční ligy. V prvním utkání posledního předkola totiž remizovali na hřišti Panathinaikosu Athény 2-2. No a hrdinou Východočechů se stal teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který dvěma góly v závěru duelu zlikvidoval dvougolový náskok řeckého týmu.
2: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojzápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá.
3: Pochvaloval si představení talentovaného útočníka trenér fotbalistu Hradce Králové David Horejš, který poslal mladého Žolíka do hry pár vteřin poté, co Východočeši inkasovali druhý gól. Poprvé Umar skóroval svou první trefou za hradecký A tým v kariéře v 90. minutě a jakoby tušil, že to ještě nebude z jeho strany vše, protože i hned popadnul míč a sprintoval s ním do středového kruhu.
2: Proto Umara v tu chvíli asi to bylo málo, těch 2-1, takže myslím si, že ani nenapadlo, že se hraje ještě na druhý zápas a já jsem za to rád a chci, aby tomu to takhle nastavený bylo.
3: Rozpoložení bylo pro závěr utkání výtečné, což Nigeriec potvrdil v posledních vteřinách nastaveného času vyrovnávací trefou na 2-2. Mladého teenagera chválil také záložník Adam Vlkanova, a to nejen po fotbalové stránce.
4: Je takový spíš tiší, zatím se jako neprojevuje tolik. Snažíme se ho tam víc a víc začlenit, hrát s ním různé hry, aby se tím bavil, aby ukázal to, co v něm je, a je skvělý, je hodný, prostě ptá se, co může udělat, nosí jako věci a tak, takže tomhle to je fakt super.
3: Když Vlkanova mluvil o hraní, nemyslel tím žádné karty nebo hru na schovávanou. Abdullahi Umar, který v minulé sezóně slavil ligový titul s hradeckým dorostem, má totiž jedinou vášeň a tou je fotbal.
4: Břevínka, různý jakoby fotbalový, i třeba před zápasem tam hrajeme na dva doteky a tak.
3: Na Břevínka přitom málem fotbalisté Hradce Králové doplatili, protože v průběhu utkání dvakrát rozezvučeli za gólmanem Panathinaikosu konstrukci brány a také vyrovnávací gól padl za pomoci tyče. I díky nakonec přikloněnému štěstí se Východočeši vracejí z Athén s velkou nadějí do odvety.
4: Společně si proto budeme a uděláme všechno pro to, aby ten Hradec mohl pokračovat dál. Říct si vlastně tenhle ten hezký sen, který nikdo vlastně nedávno jakoby nečekal a nevěřil tomu.
3: O tom, jestli se sen změní ve skutečnost a fotbalisté Hradce Králové si zahrají hlavní fázi konferenční ligy, rozhodne odveta, do které nastoupí s podporou svých fanoušků v zádech příští čtvrtek. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Většinu Česka odpoledne zasáhnou bouřky. Silnice pod viaduktem v Jičíně vsi je neprůjezdná. České volejbalistky zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně. A dnes bude oblačno až zataženo. U zpráv vás vítá a pěkné ráno přeje Tomáš Mysliveček. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky. Varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smolie může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
5: Bouřky budou přicházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
4: Řidiči až do 10. října neprojedou pod železničním viaduktem v Jičíně vsi. Uzavřený je kvůli rekonstrukci křižovatky u školy. Stavbaři ji zmodernizují a udělají bezpečnější. Zároveň vzniknou nové přechody pro chodce, chodníky a nová autobusová zastávka. V Hradci Králové si dnes lidé připomenou 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Hlavní vzpomínkové setkání začne v 6 hodin večer na náměstí Osvoboditelů. Akci s názvem Okupace není pomoc pořádá Paměť národa ve spolupráci s Milionem chvilek pro demokracii, sítí aktivních občanů a Masarykovou společností. Součástí programu je i komentovaná procházka po městě.
6: Doprovodný program začne už ve 4 hodiny odpoledne před Fuxovou vilou ve Vrchlického ulici, kde dříve sídlil Československý rozhlas. Východočeská paměť národa tam pořádá komentovanou procházku s názvem Hradecké vlny. V podvečer na to naváže shromáždění na náměstí Osvoboditelů. Organizátoři chtějí lidem připomenout události ze srpna 1968 a zdůraznit význam historické paměti i v současnosti. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
7: Sport.
4: Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michála Mlejnková.
8: Tak asi se to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát. A jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma. Takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem, co jsme předváděli ve VNLce.
4: Češky ve skupině postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Případné osmifinále i čtvrtfinále by hráli také v Brně. Na semifinále a zápasy o medaile se šampionát přesune do Istanbulu.
3: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť a přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý proměnlivý, později odpoledne a večer místy čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojediněle až kolem 90 km za hodinu a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Rychnovsku do konce listopadu kvůli výstavbě mostů pokračuje uzavírka silnice 305 mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

4 minuty po 7 vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Kromě Tomáše Myslivečka vám dobré ráno přeje taky Jakub Schmidt od mikrofonu. Dnes je pátek 21. srpna a i za chviličku budeme vzpomínat na rok 1968, protože při srpnové invazi v roce 1968 šlo o život nejenom lidem, ale i přírodě. Následky takzvané bratrské pomoci jsou v chráněném území Krkonoš patrné dodnes a víc uslyšíte v reportáži Elišky Pilařové za malou chvíli. V Bleskovce dobrého rána, pak budeme i dnes hrát o něco pěkného, třeba i praktického, a dneska to bude praktická záležitost termoláhev s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se vám soutěž vydaří před 7:30. Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme, dobré ráno.

0: teď 11 minut po 7. Budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové opět vzpomínat a za vzpomínkami na rok 1968 na chviličku zamíříme do Krkonoš. 21. srpna roku 1968 se do zeleného ticha jedné z nejcennějších rezervací Krkonošského národního parku ozvalo burácení motorů. Louky a vřesoviště Rýchorské studánky, květnice i pralesní loukový dvorský les, rvala kola nákladáků a pásy obrněných vozidel. Ve svazích Krkonoš se vykopávaly zemlianky a hořely ohně.
1: Jsme asi půl kilometru od Rýchorské boudy.
2: S ekologem Pavlem Klimežem stojíme v místě někdejšího tábora ruské jednotky.
1: Sem Rusové nepřišli 21. srpna poprvé. V Československu probíhalo velké cvičení a Rusové si tehdy připravili půdu pro pozdější invazi. Tady už v červnu vznikla radiostanice. Nad hřebenem Rýchor čněly tři příhradové sloupy, které jsme viděli i ze spoda z Maršova. No, možná 6 týdnů. Potom na nátlak tehdejší vlády museli Rusové Československo opustit.
2: Nicméně, jak víme, ty sloupy byly složeny hned za hranicí v Královci.
1: Protože oni věděli, na rozdíl od nás, že budou zase brzy potřebovat. Když byl den invaze, tak ty sloupy už tam byly. Zakopali se tady Rusové a tady nejenom byly ty velké nákladní vozy Zily, ale tady byl i tank, který je měl zabezpečovat. Bylo to tady rozježděný, mám ve sbírce fotografii, byla pořízená hned v tom roce 68 a strážce Zdeněk Říha tam stojí v té koleji, aby bylo vidět, jak je hluboká, tak to má nad kolena tu ježděnou brázdu v té přírodní rezervaci. Jsme v 1000 metrech, to je drsné místo, takže přes tu zimu tady normálně těžili, dělali velký ohně.
2: Topili těmi pralesními buky, nafta, olej sákli do země. Všude tady kolem vyrvané keře, plochy těch vzácných řesovišť, nepopsatelný nepořádek, odpadky. No když nemá cenu lidský život, tak jak ho má mít příroda? Tehdejší ředitel správy parku Miroslav Klapka sice dosáhl toho, že zhruba po roce Rusové odtáhli, no ale ty škody, i když právě ty si pomáhal s těmi asanacemi, ty tady jsou patrné dodnes.
1: Teď stojím zrovna, ještě vidíte tu brázdu, ale ta morální škoda, ta zůstala možná hlouběji než ty brázdy tady. Ředitel Klapka patřil k lidem, kteří přivítali to otevření Pražského jara. Tak jako se mohlo více diskutovat o lidských právech, tak se mohlo taky vysmluvit o ochraně přírody a najednou to všechno skončilo. No a pan Klapka nakonec skončil v dolech. Jo. Možná, že v té přírodě už je to vidět méně než v našich vzpomínkách.
2: Takže už nikdy.
1: Doufáme.
2: Z Rýchor, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 21. srpna, 233. den v tomto roce, svátek má Johana dnes, tak přejeme všechno nejlepší. No a teď se spolu s námi můžete podívat na to, jaké nás čeká počasí, jaká je předpověď. Teď 17 minut po 7. nabízíme nejčerstvější informace.
1: Počasí.
0: Tak dnes během dne a taky v noci na zítřek nás čeká významná srážková situace. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Tahle kombinace může lokálně přinést srážkové úhrny kolem 70 mm, no a nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Jak to bude tedy vypadat konkrétně? Tady u nás v Královéhradeckém kraji večer deštivo a bouřky i velmi silné. Bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami. Teď ráno a dopoledne ale je přechodně i polojasno, takže i to sluníčko se může objevit. Odpoledne a večer se ale zatáhne, no a pak čekáme tedy od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které, jak jsem říkal, můžou být i velmi silné, a v bouřkách se můžou objevit nárez větru kolem 90 km v hodině, kroupy až 2 cm velké a přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm, no a v kombinaci s deštěm pak i kolem 70 mm. Teploty dnes 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Takový bude dnešek, my vám přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové a za chviličku taky hodně štěstí při dnešní ranní soutěži. Budeme hrát o termosku naši rozhlasovou s naším rozhlasovým logem Českého rozhlasu Hradec Králové, tak vám držím palce, ať to vyjde. Za chvilku.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře, a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: A to byl Pokáč teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 8 minut už bude půl osmé.
1: Bleskovka.
0: Tak hodně štěstí vám přeju při dnešní ranní soutěži. Ostatně i před chvíličkou už jsem přál dopředu, když jsem vám připomínal, že hrajeme dnes o termuláře v slogem Českého rozhlasu Hradec Králové. No a nebude to těžké, si myslím, dneska při pátku, takže se zapojit může určitě každý, kdo rád hádá a třeba poznává někoho po hlase. Já vám zase nabídnu hlas, tentokrát jednoho muže, a vy, doufám, ho hned poznáte. Jestli ano, tak pak taky hned co nejrychleji volejte.
2: Ne, důležité je být zdravý a být sám sebou, to je důležité. A vydělat nějaký peníze je strašně důležité. Být zdravý a vydělat tomu nějaký prachy a poctivě pracovat, to je důležité. Tak nevím, proč bych já se stylizoval do nějaký pózy, mě to nebaví.
0: Tak a už můžete volat.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak kdo pak je na telefonu jako první? Je to boj dneska, voláte opravdu ve velkém počtu. Dobrý den, halo.
3: Dobrý den, Lidie z Náchoda.
0: Dobrý den, paní Lidie, tak jste si vybojovala to, že můžete teď odpovídat jako první. Takže
3: no,
0: doufám, že to bude správně. Jak?
3: Miloš Kopecký.
0: Paní Lidie, to má dobře. Ano. No a Miloše Kopeckého jsme si dneska ráno připomněli. Protože zítra, v zítřejších Hvězdných návratech, nás čeká setkání právě s ním, protože on se narodil před 104 lety, herec, životní filozof, milovník žen a komik. No a my vám tedy přiblížíme zítra, jaký byl jeho život, jak vznikly jeho legendární divadelní role, ale i ty televizní, a jako vždycky k tomu vybereme taky mnoho pěkných scének a písniček, tak si nenechte ujít další díl oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Začínáme zítra jako obvykle krátce po 16. hodině, a tentokrát tedy Hvězdné návraty s Milošem Kopeckým, který se narodil před 104 lety. Tak paní Lidie, taky poslouchejte zítra, určitě bude to zábava.
3: Určitě, mě tady rádio jede pořád, no, když tak, jsem doma.
0: Tak. To jsme moc rádi, tak to má být. A co budete ještě jinak dělat o víkendu? Máte nějaké plány?
3: No, jestli můžu, tak zítra mám lístky na Anděl roku do Beránku.
0: No, výborně.
3: Vyhodnocení zdravotníků.
0: Sestřiček, zdravotníků, ano, ano. A to je zítra už?
3: Zítra.
0: No, tak
3: no, zítra,
0: v Náchodském Beránku. No, tak si to užijte, děkujeme za pozvání. Kdyby ještě někdo chtěl taky se přidat, tak může. A vy si to užijte hezky. Mějte se krásně, paní Lidie. Díky za tip, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Tak tolik dnešní výherkyně v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 5 minut už bude půl osmé. Rychle to letí i dnes po ránu, takže za chvilku po písnice Ivety Bartošové další zprávy.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Půl osmé.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Fakultní nemocnici v Hradci Králové dnes čeká plánovaná odstávka elektřiny. Od 10 hodin večer do 4 ráno bude kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat na záložní generátory. Dočasně proto omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti. Krajská policie v Pardubickém kraji v poslední době častěji řeší případy pohřešovaných seniorů. Mezi pohřešovanými bývají často houbaři a turisté, kteří někdy zabloudí i v místech, která dobře znají. Pátrání pak komplikuje třeba to, že si seniori sebou často neberou mobil. Zemědělci začínají snižovat stavy skotu v chovech, kvůli suchu nemají dostatek krmiva. Podle Zemědělského svazu České republiky nechávají základní stáda a prodávají hlavně býky ve výkrmu a telata. Česko si připomíná 58 let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Nejvyšší ústavní činitelé v 11 hodin položí věnce před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Skvošista Jakub Solnický nestačil ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na nasazenou dvojku Dimitriho Steinmana ze Švýcarska. Podlehl mu 3-11, 7-11 a 2-11. Hrát tak bude o 5. až 8. místo. A dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer na většině území déšť a přehánky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na porouchané vozidlo dojte pozor u Nehvist na 11. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. A dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: A ještě jednou se tedy spolu s námi můžete teď v dobrém ránu podívat, co píšou. Začnu Mladou frontou dnes a přílohou Kraj Hradecký. Moderní zázemí je nutností. Začíná stavba infocentra Uskal v našem kraji. Po více než 10 letech příprav a po letošním místním referendu budou v Teplicích nad Metují stavět infocentrum a zázemí pro návštěvníky u vstupu do skal. Vysoutěžená cena činí necelých 32 milionů korun, 12 milionů město získalo z evropských dotací a dokončení má být příští rok na podzim. Elipsovitý objekt bude částečně puštěn do terénu, v přízemí bude pokladna s infocentrem a informacemi, prodejem suvenýrů a místností se skříněmi na zavazadla, navazuje potom zázemí pro zaměstnance, no a v patře pak bude multimediální sál a venkovní pobytová terasa na zelené střeše, v přízemí potom krytá venkovní plocha s informačními panely. Slavnostní položení základního kamene infocentra ve Střemenském podhradí se uskuteční v pondělí v 11 hodin. Jste zváni samozřejmě. No a podrobnosti k tomu v článku v Mladé frontě dnes, kde je i obrázek toho, jak to bude vypadat, až bude hotovo. Tak se můžete mrknout. Já už se dívám také na stránky dnešních regionálních deníků. Hradecký deník konkrétně v ruce mám. Klicperovo divadlo zahájí sezónu festivalem Čekání na Václava, vám tady třeba připomínají. Královéhradecké Klicperovo divadlo zahájí novou sezónu tradičním měsíčním festivalem Čekání na Václava, který rámují dva státní svátky, tedy Den české státnosti 28. září a potom Den vzniku samostatného československého státu 28. října. Nabídne letos celkem 15 divadelních představení a dva koncertní večery. Festival láká také na herecké osobnosti, například držitele ceny Thálie, Ivanu Chýlkovou, Ondřeje Sokola, Martina Fingera nebo Jana Sklenáře a další. Podrobnější článek o tom, co vás během festivalu čeká v dnešním regionálním deníku na straně číslo 3, tak si můžete hned přečíst také. No a v Právu na titulní straně se v hlavním tématu dnešního vydání věnují tomu, že pořízení bytu k pronájmu je už teď velké riziko. Ještě před několika lety byl takový nákup bytu a jeho následný pronájem jistou investicí, splácet jej jen z nájmu, ale teď rozhodně ztrácí smysl. V Praze by si na sebe třeba nevydělal ani za 30 let takový byt. A podle indexu UniCredit Bank jsou letos investice do nemovitostí nejméně výhodné za poslední zhruba 4 roky. Důvodem jsou hlavně vysoké úrokové sazby, které srážejí čistý výnos z pronájmu, doba, kdy stačilo kdekoliv koupit byt a automaticky na něm dělat skončila. Dnes musí investor spoléhat na pokračování růstu cen bytů, což však znamená značně rizikovou spekulaci, říkají odborníci. No a víc už si dočtěte sami, na stránkách dnešního Práva se tomu věnují.

0: Tak to byla Cher v dobrém ránu. Za chviličku si řekneme, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina. Za chvilku vám dá několik tipů v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík.
1: Počasí.
0: No a dnes bude většinou oblačno až zataženo. Teď ráno a dopoledne může být ale přechodně i polojasno, takže sluníčko klidně teď dopoledne svítit může, ale odpoledne a večer už se zatáhne a na většině území bude pršet, čeká nás déšť, přehánky, místy i bouřky, které můžou být zase i velmi silné a s kroupami a taky silnými porivy větru. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: V Pardubickém kraji očekává více případů ztracených seniorů. Český rozhlas představuje nově objevenou nahrávku z 21. srpna 1968. Hradečtí fotbalisté srovnali na hřišti Panathinaikosu Athény dvougólovou ztrátu a odpoledne čekáme déšť a bouřky. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Krajská policie v Pardubickém kraji v poslední době častěji řeší případy pohřešovaných seniorů. S blížícím se vrcholem houbařské sezóny navíc očekává, že jejich počet může dál narůstat. Mezi pohřešovanými bývají často právě houbaři a turisté, kteří v lese zabloudí, někdy i v místech, která dobře znají. Pátrání policistům komplikuje také to, že si seniori sebou často neberou mobilní telefon. Podle krajské policejní mluvčí Lenky Vilímkové by proto lidé měli na možná rizika myslet ještě před odchodem do lesa.
1: Ten výletník nebo turista vždycky by měl předvídat, že na té trase nemusí jenom ztratit ten směr té své chůze, ale může mít nějakou zdravotní komplikaci nebo může si způsobit nějaký úraz.
0: Unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968 se po letech vrátila do archivu Českého rozhlasu. Tehdejší redaktor Oldřich Ungery pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam zachycuje dramatické chvíle v ulicích a zároveň vysílání. Podobné nahrávky jsou vzácné, vysvětluje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu.
2: Jak započala normalizace v 70. letech, tak jakékoliv záznamy z toho vysílání, de facto v pohledu tehdejší vlády nelegální, které vlastně dělali redaktoři, to se všechno promazalo a většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalosti.
0: Pevnost Josefov u Jaroměře dnes vrátí návštěvníky do období první světové války. Ve 3 hodiny odpoledne tam začne speciální akce Josefstadt 1916 až 2026. Program popisuje Pavla Hajpišlová z organizačního týmu.
3: Do Josefova právě přijíždí první vojáci a postupně tady vzniká vojenské ležení. Branci projdou odvodními komisemi, vystrojováním a zamíří do kasáren. Dění se soustředí k Ravelinu 13 a Bastionu 10. V sobotu pak pevnost ožije naplno od vojenského i běžného života až po odpolední. Pevnost ožije naplno od vojenského i běžného života až po odpolední bitevní ukázku.
4: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové remizovali v prvním utkání posledního předkola konferenční ligy s domácím Panathinaikosem Athény 2-2. Cenný výsledek do odvety zařídil teprve 19-letý Nigeriec Abdullahi Umar, který se v samotném závěru trefil dvakrát během 6 minut. Svého mladého svěřence chválil i trenér David Horejš.
5: Kluk s nejmín zkušenostma nás pak vrátil do celého toho dvojí zápasu a vytvořil nám pozici, která prostě pro tu odvetu je pro nás zajímavá. Budeme chtít prostě to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy, než ne teď.
0: V dalším boji o konferenční ligu Jablonec prohrál v úvodním zápase na stadionu skotských Rangers 0-1 a fotbalisté Plzně vystoupili do 4. předkola Evropské ligy porážkou 0-3 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad.
4: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť a přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý proměnlivý, později odpoledne a večer místy čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojediněle až kolem 90 km za hodinu a biozátěž je na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte na Trutnovsku na trase mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení potrvá až do příštího července.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A 4 minuty po 8 dál dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, taky od Jakuba Šmita, který ještě hodinu bude vstávat s vámi do pátku 21. srpna. Za chviličku vyrazíme na Trutnovsko, protože Vratči na Trutnovsku hloubí tůně pro nové biokoridory. Zajímal se o to náš reportér Václav Plecháček, takže nám všechno vysvětlí už za chvíli v reportáži. No a po 8:30 vás budeme zvát na koncert pro nejmenší, který bude v Hradci Králové příští neděli 30. srpna od 15 hodin v Centru mladých v Malšovicích. Koncert je teda pozor, hlavně pro kojence a batolata, ale samozřejmě i pro jejich rodiče a prarodiče. Hrát tam bude Královéhradecké kvarteto a víc nám řekne první houslistka Alena Kašparová,

která je ale taky členkou Hradecké filharmonie, taky moc ráda fotí, co já si tak vzpomínám, moc ráda i cestovala, tak i o tom si s ní budeme povídat po 8:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme ještě jednou dobré ráno.

0: Za 4 minuty už bude 8:45, míříme na Trutnovsko. V Radči u Úpice na Trutnovsku totiž pokračuje výstavba nových biokoridorů. Dělníci v krajině budují takovou soustavu tůní a malých rybníčků na potoku Dlouhá voda. Vodní prvky doplní 2 500 keřů a 500 stromů. Náklady hradí stát, no a hlavním smyslem těchto úprav je zadržení vody v krajině a taky podpora přirozené biodiverzity.
1: Krajová část Úpice asi 300 metrů od zástavby v místní části Radeč. Bagr hloubí 2 tůně u potoku Dlouhá voda.
2: Od těchto tůní si slibujeme to zadržení vody v krajině, to je klíčový. Samozřejmě to jsou navázané jak rostlinstvo, tak živočistvo a i to má vliv na mikroklima, tady v nejbližším okolí.
1: Vysvětluje nezávislý místostarosta Úpice Martin Kořízek. V tomhle místě si od tůní slibuje také zatraktivnění lokality pro rodinné výlety.
2: Zde je krásná cesta, která je velmi vhodná pro různé procházky, jízdu na kole a chceme ji zatraktivnit pro místní občany, takže i zvažujeme, že bychom zde doplnili třeba lavičky nebo jiné prvky, které by prostě tuto lokalitu lépe zpřístupnili pro rekreaci.
1: Součástí úprav krajiny nakonec bude 11 tůní, ty doplní 2 500 keřů a 500 stromů.
3: Které jsou různé druhy, různé výšky, často plodonosné dřeviny nebo dřeviny, které vlastně zlepšují to prostředí třeba svým opadem v zimě, například javor, třešně a podobně.
1: Říká vedoucí správy lesa a životního prostředí města Úpice Petr Pekárek. Část výsadby bude u zmíněných tůní, vytipované jsou ale i 3 další lokality.
3: Je to například výsadba podle příjezdových cest, takže liniové výsadby, anebo někde mezi polnostma, kde vlastně dělá jakýsi předěl a zase tam dojde k zlepšení tomu mikroklimatu v té dané oblasti.
1: S výsadbou počítá Petr Pekárek ještě letos, podzim je podle něj ten správný čas.
3: Z mého pohledu to má větší smysl, protože přechod z jara do léta je v posledních letech poměrně tvrdý a suchý a přes tu zimu mají ty dřeviny a keře přeci jenom nějakou vláhu, kdy mají možnost zakořenit a připravit se vlastně na jejich budoucí růst.
1: V ideálním případě by podobné lokality mohly v budoucnu vznikat i na dalších místech katastru města. Z Úpice na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak dnes předpověď počasí v dobrém ránu s meteorologem Imrichem Drapákem, kterého zdravím. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno.
1: Venku takové příjemné letní ráno, i sluníčko se občas ukáže, ale mohlo by to znamenat ticho před velkou bouří, vidíte?
2: Přesně tak. Bude nás ovlivňovat ta zvedená studená fronta, takže v těch dopoledních hodinách teďka může být i polojasno, ale postupně od toho jihozápadu nám začne přibývat oblačnost. V večeru potom se už na většině území vyskytne déšť, přehánky, místy i bouřky a ty potom během noci mohou být i velmi silné. Ty maximální teploty dneska vystoupají na 24 až 27 stupňů a vítr v dopoledních hodinách slabý, proměnlivý, ale postupně potom odpoledne večer už zesílí na čerstvý severozápadní 5 až 10 s nárazy kolem 20 metrů za sekundu a v bouřkách o 1 až 25 metrů za sekundu. V těch bouřkách se potom mohou vyskytovat nárazy větru 70 až 90 km hodině, kroupy kolem 2 cm, přívalové srážky, tam ty úhrny by mohly být kolem těch 40 mm a v kombinaci potom i s deštěmi kolem 70 mm, takže ta večer opravdu vypadá, že to bude nepěkné. No.
1: Velké bouřky, nejenom večer, ale pak možná i v noci taky částečně.
2: Ano, i v noci ještě pořád by silné bouřky byly a většinou ještě s tím deštěm 14 až 11 minimální teploty. Ještě nás bude zlobit ten čerstvý západní vítr z nárazy kolem těch 20 a uměle opět kolem těch 25 metrů za sekundu. Potom v těch dopoledních hodinách zítra ještě velká oblačnost s nějakým deštěm ještě by se mohlo vyskytovat a postupně potom by v těch odpoledních hodinách ty srážky ustávaly. Na večer by se nám začala i oblačnost protrhávat. Ale ochladí se nám. Ty nejvyšší teploty jenom 18 až 21 a vítr už mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne.
1: Takže sobota bude chladná do 21 stupňů Celsia, jak jsme říkali. A co neděle? Jak vypadá
2: taky
1: neděle?
2: Chladná, taky ale chladná. Pěkná, jasno. Jasno, polojasno, ty teploty nějakých 11, 8 a maximální teploty jaký do těch 21, 22. I pondělí ještě vypadá takhle chladné a zatím to vypadá, že od úterka by se nám začalo oteplovat. Zatím to vypadá v tom týdnu, že prakticky žádné srážky už neočekáváme opět a teploty potom ke konci týdne by opět mohly atakovat i těch tropických 30.
1: Tak pozor dneska na ty bouřky velké, které se na nás ženou a muziku za to, že jsme to připomněli s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Naschledanou, pane Drapáku.
2: Hezký den, naschledanou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma s tajemným úsměvem Mona Lisa Leonarda da Vinciho, byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monu Lisu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
3: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
2: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
3: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
2: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: A to judista Lukáš Krpálek.
5: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
2: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
5: Počítám je.
2: Samantha ze Sexu ve městě.
5: Letos?
2: A kulatou čtyřicítku má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Například ve Španělsku zaznamenali mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Registrační úřady dnes rozhodují o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do senátních voleb. V 27 obvodech se hlásí 155 kandidátů. Nejvíce na Praze 1, nejméně na Rychnovsku. Tam se budou voliči rozhodovat mezi dvěma uchazeči. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun, v meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka. Nejvíc rostly segmenty se sportovním vybavením a elektronikou. Dnes začíná sobotecký jarmark. Na jeho 36. ročník přijeli téměř 200 prodejců z celé republiky. Pořadatelé tradiční lidové slavnosti očekávají tisíce návštěvníků. Ti se můžou těšit také na dvě festivalové scény, koncerty, divadlo pro děti a dílny. V Brně začíná mistrovství Evropy žen ve volejbale. Češky do něj vstoupí ve 20 hodin zápasem proti Řecku. A dnes bude oblačno až zataženo, dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer na většině území déšť a přehánky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 8 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. No a v dobrém ránu vás teď ještě pozveme na koncert pro nejmenší, který bude v Hradci Králové příští neděli 30. srpna od 15 hodin v Centru mladých Malšovicích. Koncert je hlavně pro kojence a batolata, ale samozřejmě i pro jejich rodiče a prarodiče. No a hrát bude Královéhradecké kvarteto a víc už nám řekne zakladatelka Královéhradeckého kvarteta a první houslistka Alena Kašparová, která je ale taky členkou Hradecké filharmonie, taky moc ráda fotí, jak já si tak pamatuju, taky moc ráda cestuje a teď už je naproti mě. Alenko, vítám vás, dobrý den.
1: Krásný den.
0: A rád vás vidím po roce.
1: Taky vás ráda vidím, moc děkuji za pozvání a děkuji taky, že zvete posluchače na koncert pro nejmenší. Ještě tam máme, myslím, minimálně nějakých 30 lístků. Děti to mají zadarmo a děláme vlastně reprízu koncertu, který proběhl už loni, protože o něj byl velký zájem, tak vlastně díky tomu, že město nám poslalo dotaci, tak můžeme tento koncert zopakovat.
0: Takže batolata si vás žádají. A miminka.
1: Ano.
0: Mělo to velký úspěch. Jak to vůbec vypadá? Jak probíhá takový koncert pro nejmenší? Asi tam lezou, že? Asi nesedí a netleskají, ale lezou.
1: Je to samozřejmě, tam byly děti, já nevím, od 0 do 6 let. Takže to bylo tak jako odstupňované, že ty nejmenší tam byly někteří vlastně dokonce v náručích svých rodičů, prospinkali to třeba i. Potom ty batolata se tam vlastně, nebo i ti kojenci se tam pásli na koníčkách, na žíněnkách, pozorovali, jak se tam hýbou ty smyčce, jak je to kvarteto osvětlené a koukali, odkud jde ten zvuk, když třeba ještě neměli tak dobře vyvinutý zrak.
0: Jak krásně říkáte, pásli na koníčkách, to máte terminologii, teď, protože jste taky maminka, můžeme říct, kolik je malýmu?
1: Je mu rok a půl.
0: Rok a půl,

0: Takže taky maminka na mateřské dovolené.
1: Určitě teďka to i pro mě bude docela zajímavý, protože samozřejmě můj syn se jde podívat znova a loni tam teda tak poslušně seděl a pozoroval a byl fascinovaný, ale teď už samozřejmě běhá sem a tam, sotva ho stíhám, takže jsem zvědavá, jak tentokrát bude on poslouchat koncert, ale i pro tyto děti, které běhají, tam je prostor, takže každý si to může užít po svém.
0: Ne, vy jste mě vyprávěla minule, že on, když začnete třeba doma cvičit a hrát na ty housle, tak on jako odhodí hračky a fascinovaně sleduje, jako co mu maminka předvádí a co to dělá vlastně.
1: Teďka je to spíš už tak, že jakoby chvilku tancuje a pak už ale vyžaduje moji pozornost, takže je to trošku náročný, když potřebuju doma cvičit.
0: No, takže to bude určitě krásný koncert příští teda neděli, jak jsme říkali, ano. Pro nejmenší. Můžu přijít taky, když nemám miminko.
1: Určitě můžete přijít.
0: Jo.
1: Ale no, určitě můžete, ale ty skladby, ten repertoár je poskládaný opravdu pro ty nejmenší, takže jsou tam třeba i lidové písničky, tak
0: a Halíbelí taky.
1: Něco takového v tom duchu, ano. Takže si myslím, že úplně to není až tak atraktivní pro dospělého, ale třeba pro někoho, kdo nikdy neměl možnost slyšet Smyšcové kvarteto, tak určitě bude tam ukázka od Mozarta, od Smetany, tak jako úplně nezavrhuju, že takže i pro dospělého to může být hezký zážitek.
0: Už takhle, ale jako v dětství nabízíte, co ta hudba vlastně umí, a ano. Nabízíte jim Mozarta.
1: Ano.
0: Batolatum.
1: Ano.
0: Jestli pak některá poznají miminka, že to je opravdu jako už jako ceněná hudba, cená.
1: Tak podle mě oni nerozlišují, jestli je cená nebo ne.
0: Prostě buď se jim to líbí, nebo
1: tak,
0: ne.
1: Ano.
0: Ne. Můžeme říct, že v našem rozhovoru a povídání taky na dospěláky dojde, protože vy jste přišla se seznamem koncertů pro dospěláky. Říkala jste mi, že jich máte teď asi 8 v září, takže na ně taky dojde. Ale pojďme říct, co vy a muzika, housle. Já teda jenom připomenu rychlosti, že jste studovala housle v Kroměříži na konzervatoři, jinak pocházíte z Liberce. Do Filharmonie jste se dostala tady v Hradci Králové na základě vlastně letáku nebo plakátku, když jste jezdila mezi Kroměříží a Libercem, tak jste tady na nádraží viděla plakát v Hradci Králové.
1: Nebylo to úplně na nádraží, viděla jsem ho už ve škole, ale bylo to tak, že jsem si říkala, v Hradci stejně vždycky přestupuju, když jedu z Moravy do Liberce, tak proč si neskusit zahrát před porotou. A vyšlo to.
0: A vyšlo to. No a co ty cesty? Ty taky máte ráda, fotíte, na ten foťák asi teďka moc jako není moc čas, jo,
1: není.
0: Máte miminko.
1: Je to pravda, že vlastně foťák, filharmonie i hudebka, učení, to všechno šlo stranou. Teďka aktuálně, když teda mám možnost, tak se věnuju hlavně tomu hraní, abych se vlastně udržela v kondici. Nejčastěji hraju na svatebních obřadech, to většinou bývá soboty, takže to je úplně skvělý takhle pro matku na mateřský, že vlastně tatínek,
0: hlídá,
1: který pracuje od pondělí do pátku, tak v sobotu může strávit čas se svým synem a já mohu jít někomu zpestřit svatební obřad.
0: Pamatuju, že jste to měla ale spojený právě i s tím focením, že jste zahrála, že jste hrála na těch svatbách a potom taky novou manželům udělala album fotografické.
1: Jo, ale letos jsem to udělala pouze jednou a ono pak hlavně zabere strašného času ty fotky upravovat. Takže to je ten čas, který už doma teďka nemám.
0: Ne, je to, vy jste byla totiž strašně činorodá a jako všechno jste to dokázala obsáhnout, co se týče třeba těch svadeb a tak dále. No, tak po písnice pozveme na ty koncerty, které chystáte pro dospěláky.
1: Dobře.
0: Teď už, jo? Dobře, tak já jenom připomenu, že naším hostem v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové je Alena Kašparová, houslistka, maminka taky, takže dál poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je houslistka Hradecké filharmonie Alena Kašparová, toho času na mateřské dovolené, jak už jsme říkali, která má ale i své smyčcové kvarteto Hradecké.
1: Králové Hradecké kvarteto.
0: My ho ještě představíme. Já si pamatuju, že jste mi říkala minule, když jsme se tady před rokem vlastně potkali a zvali jsme taky na ten koncert pro nejmenší, že budete hrát ve skleníku bylinkové zahrady léčivých rostlin tady v Hradci Králové. Povedlo se to?
1: Takhle, ten den celý byl koncipovaný tak, že lidé se procházeli po té botanické zahradě, kterou tady máme, a tam jsou vlastně dvě stavby. Jednou z nich je právě ten tropický skleník. Aha. A druhou z nich je pajkrová flošna, která je vlastně v dost dezolátním stavu, ale je tam nádherná akustika. A ten den proběhl koncert ve skleníku, kde jsem hrála solo z takového malého balkónu, takže ta hudba šla jakoby z nebes, snášela se nad těma palmama, takže si myslím, že to byl opravdu hezký zážitek pro posluchače.
0: Ještě musíte říct, že bylo 40 stupňů.
1: To bylo na podzim a to bylo velice příjemně. To byl právě moc hezký zážitek, takže jsme se rozhodli, že ho pak zopakujeme.
0: Jo, jo.
1: Ale zopakovali jsme ho letos vlastně v červnu, kdy bylo, jak jste říkal, těch 40 stupňů.
0: Abyste byli ve skleníku. To musí být jako ten nástroj, to asi jako už ty teploty vnímá, ne? Ty
1: no, housle. Samozřejmě to je jako extrémní pro ten nástroj, takže já jsem zahrála asi minutovou skladbu a pak jsme se shodli za prvý kvůli nástroji, ale i kvůli tomu, jak se tam lidem dýchá, že bude lepší jít na vzduch. Tudíž jsme se přesunuli vlastně do té zahrady mezi růže. Tam jsme pokračovali, ale ono i na té zahradě bylo pak takové teplo, že jsme se nakonec přesunuli do té pajkrovy flošny, kde jsme vlastně rok předtím hráli s kvartetem, a koncert tam budeme letos opakovat. Bude to 5. září. Ten den je nazvaný Květiny a smyčce. Probíhá to vlastně celé odpoledne a na závěr v 6 hodin to zakončíme naším koncertem, kde budeme hrát od vážné hudby až po populární filmovou.
0: A vy máte ráda tyhle ty neobvyklé prostory?
1: Ano.
0: Na to hraní?
1: Miluju to.
0: Tak kde jste třeba všude hrál? Tak pajkrova flošna, skleník, to... i když bylo venku 40, tak vy jste byli ještě navíc ve skleníku. Kde ještě?
1: To byly takhle extrémy. No, hráli jsme třeba v lese taky, mezi stromama. Paradoxně, když jsme hráli třeba ve Smrkovém lese, tak se to tam nádherně od ty stromy jako odráželo, krásně to rezonovalo.
0: Akustika byla hezká v lese.
1: Akustika byla pěkná, no. Když třeba jsme hráli pak někde mezi listnáčema, tak to už tak nerezonovalo.
0: Takže Smrk je lepší.
1: Tak ono to koresponduje s tím, z čeho je vlastně ten nástroj vyrobený.
0: Jo, to je krásný zjištění vlastně tohleto. No tak ještě nějaké koncerty tam máte s kvartetem, Královéhradecké kvarteto jsme nepředstavili, takže jste čtyři.
1: Jsme čtyři a hrajeme už vlastně, já nevím, 12 let to bude.
0: A vy jste zakladatelka?
1: Jsem zakladatelka, zakladali jsme ho vlastně tady na Univerzitě Hradec Králové, když jsme byli čtyři studentky, ale... Pak postupně se to personálně obměňovalo a nakonec, ono už nejsme úplně jenom čtyři, nás je tam spoustu. Když jsme slavili 10 let, tak už jsme měli i orchestřík.
0: Aha.
1: A teď třeba na podzim chystáme turné s Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka, kde vlastně bude nás 8 v kvartetu.
0: Tak Piráty známe, Pirate Swing Band, to je obrovské těleso. Oni hrají vlastně muziku třeba skupiny Queen, ale v jazzovém podání.
1: A to je přesně to, na co si nás přizvali, budeme hrát Queeny. A moc se na to těšíme.
0: A kdeže to bude?
1: Budou vlastně 3 koncerty a jeden bude i tady v Hradci Králové, a teď nevím, jestli v říjnu nebo v listopadu.
0: To si najdeme. Mm-hmm. Vy máte totiž taky Instagram.
1: Mám Instagram.
0: Krásný, kde teda dáváte i ty své fotografie krásné a úžasné.
1: Ale hlavně ukázky.
0: Ukázky toho, jak umíte hrát na housle a z těch koncertů, takže tam určitě posluchači se můžou podívat.
1: Určitě tam dávám pozvánky.
0: Klidně
1: na koncerty.
0: Můžete říct, jak se jmenuje ten Instagram. Jak si vás najdeme?
1: Na Instagramu jsem jako Violina Nela, ale najdete mě jako houslistka Alena Kašparová.
0: Jo, tak to bude asi Violina Nela?
1: Ano.
0: Aha, Violina Nela. Takový trošku jazykolám, takže Violina Nela. No a já už si to představuji, jak to ťukám do toho mobilu. No a co ještě byste nás třeba nám chtěla říct, co se týče těch koncertů? Už jsme řekli všechno, nebo?
1: No, určitě bych vás ještě moc ráda pozvala na hudební kvíz, který budeme dělat s Královéhradeckým kvartetem tady nedaleko v kavárně Artičok. Mm-hmm. Bude to sice až 6. listopadu, ale kapacita je omezená, tak zvu už takhle s předstihem. No a chystáme se taky do Červeného kostelce zahrát na abonentním koncertě 2. října. A kromě smyčcového kvarteta spolupracuji teď ještě s klavírem, máme nový projekt a budeme mít vlastně 17. 9. hudební kvíz v Petrov kavárně a 19. září v sobotu čaj o páté, tady vlastně také v kavárně Artičok, kde bude hudba 60. let právě v takovém netradičním podání houslí a klavíru.
0: Vy si na ty mateřský prostě nedáte pokoj, neodpočinete si od té muziky, že jo?
1: Ne, baví mě to.
0: Já to na vás vidím, tak ještě musíme zmínit ten koncert pro nejmenší příští neděli, 30. Centrum mladých tady v Hradci Králové od 15 hodin odpoledne a určitě tam bude.
1: Je skvělý, že přímo za tím centrem je vlastně dětské hřiště, takže kdyby náhodou
0: to nebavilo děti, tak můžou vyrazit na hřiště a dospěláci můžou zůstat u muziky. Tak si to krásně užijte. Vy si taky užijte všechny ty koncerty, které máte naplánované a já moc děkuju, že jsme se viděli dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zase s člověkem, kterého vidím vždycky moc rád, s houslistkou Alenou Kašparovou. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: nashledanou.
0: Tak to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku nás čeká dnešní páteční habaděj s Pavlou Kindernajevou, takže dál hezké chvilky s Českým rozhlasem Hradec Králové. Protože je pátek, tak samozřejmě přeju i krásný, příjemný víkend, no a těším se po neděli zase. Nashledanou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové připravuje další kroky k ochraně kuklí.

0: případné památkové ochrany. Dosavadní jednání s muzeem ukazují, že společné řešení je možné hledat věcně a odborně.
1: Do Krkonoš v srpnu přijíždí na dovolenou víc turistů než začátkem letních prázdnin. Zájem o ubytování je podle provozovatelů ubytovacích zařízení větší a prodlužuje se i délka pobytu. Lidé teď přijíždí obvykle na celý týden, říká pracovnice infocentra ve Špindlerově Mlýně Sylvie Dlouhá.
2: Stále samozřejmě převahu má česká klientela, ale jezdí k nám hodně návštěvníků z Polska, němečtí turisté jezdí, hodně Slováků tady je a z Holandska, z Dánska.
1: Západní Evropa hlásí po vlnách veder několik desítek tisíc úmrtí. Španělský systém pro monitorování úmrtnosti například zaznamenal mezi červnem a polovinou srpna téměř 4,5 tisíce obětí horka. Rekordní jsou také statistiky z Francie nebo Německa.
3: Německý institut Roberta Kocha včera uvedl, že od dubna do srpna v souvislosti s horky zemřelo minimálně 14 tisíc lidí. Dalších víc než 7 tisíc úmrtí nad běžný průměr pak hlásí Francie. Podle českého statistického úřadu jen mezi dubnem a koncem června zemřelo celkem necelých 2300 lidí. To je asi o desetinu víc, než bylo běžné v uplynulých 15 letech. A tato nadúmrtí pravděpodobně souvisí s vedrem. Ve všech zemích jsou nejčastější oběťmi horka starší a nemocní lidé. Matěj Kolář, Český rozhlas. Sport.
1: České volejbalistky večer vstoupí do mistrovství Evropy. V 8 hodin se v pavilonu P na brněnském výstavišti postaví Řecku. Češkám patří ve světovém žebříčku 14. místo, Řekyně jsou 29. Řecký trenér českého výběru Janis Atanasopoulos před zápasem neřeší, že hraje proti celku své domoviny.
4: S Řeckem na mistrovství Evropy hrajeme už po třetí v řadě, jsem na to zvyklý. Až začne hrát řecká hymna, budu trochu v emocích, ale hned potom se budu soustředit, jak Řekyně porazit. Nezajímá mě, proti komu hrajeme, na hřišti bych chtěl porazit i vlastní mámu. Moje srdce teď bije pro Česko a s týmem budeme chtít vyhrát každý zápas, i když je to zrovna proti Řecku.
5: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území dešť a přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr slabý proměnlivý, později odpoledne a večer místy čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojedinělé až kolem 90 km za hodinu a biozátěž na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné páteční dopoledne, je 21. srpna, takže z mnoha stran se ozývá Běž domů, Ivane, jako připomínka historických událostí. Připomínáme si 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V dnešní době, kdy vidíme, co se děje ve světě, je jistě důležité nezapomínat. Ráno už jsme nabídli ztracenou písničku Václava Neckáře i dobové stopy okupace v Krkonoších. No a v dopoledním Habadě pak si budete moci poslechnout i nově objevenou unikátní nahrávku přímo z dramatických chvil před budovou Českého rozhlasu. Pátek je ale taky o energii, plánech na víkend, takže v dnešním Habaději potěšíme i milovníky hudby. Vrátíme se na start světového závodu Ironman, který prošel slavnostní průvod s dechovým orchestrem města Hradce Králové pod vedením Karla Tyrnera. A v radioporadně po 11. dostanete skvělou inspiraci do kuchyně. Víte, jak správně naporcovat, připravit a vyčistit čerstvou rybu. Pavel Koukolík z rybářství Chlumec nad Sidlinou nám dokáže, že kapr nebo pstruh nepatří jenom na ten vánoční stůl. Tak pojďme na to. Pavla Kindernajová zdraví od mikrofonu a přeji dobrý poslech.

Ještě jednou krásné páteční dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Pro fotbalové fanoušky o poznání radostnější, protože mnozí jistě vstávali s obrovskou hrdostí. V otroci v úvodním zápase play-off konferenční ligy vybojovali na horké půdě Panathinaikosu Athény senzační remízu 2-2, a to i přesto, že po dvou trefách řeckého kanonýra TTH prohrávali už 0-2. Hradec ale podle všeho ukázal neuvěřitelnou sílu a nezlobnost, přičemž absolutním hrdinou se stal teprve 19-letý Abdullahi Umar. Střídající nigerijský mladík teprve v 89. minutě chladnokrevně snížil, no a v té 6. minutě nastavení z otočky srovnal na 2-2. Byly to přitom jeho vůbec první dva góly za A tým a hned v takovouto chvíli. Mezi fanoušky už se teď tedy, myslím, oprávněně šeptá, že s tímto talentem a rychlostí nám tenhle kluk na východě Čech moc dlouho nevydrží. Tak si ho musíme užít, dokud to jde. No i na sociálních sítích fanoušci fandí z celé republiky píší, že Hradec předvádí v Evropě skvělý fotbal. Už příští čtvrtek, připomeňme, nás čeká strhující odveta doma pod lízátky v Malšovické aréně a postup do té základní skupiny Evropy je na dosah. A víte co, i pokud fotbalu vůbec nefandíte, tak tento hradecký příběh má něco do sebe, myslím, pro nás všechny. Ukazuje totiž, že i když prohráváte a vypadá to bledě, vyplatí se bojovat až do úplně poslední vteřiny. Tak věřím, že dnes budete stejně odhodlaní a budete pouštět energii do všeho, do čeho se pustíte.

0: Je pátek a my dnes uzavřeme náš týdenní seriál o světovém závodu Ironman. Život v krajském městě už se vrátil do starých kolejí. Parkoviště zablokovaná technikou jsou volná, nábřeží uklizené, ulice čisté a nejsilnější emoce pomalu utichají. A když se za celým víkendem ohlédneme, účet je jasný. Ironman přinesl Hradci velkou prestiž, o které mluví politici i organizátoři. Živé a atraktivní město totiž potřebuje ruch a energii. Mrtvá města, kde se nic neděje, nikoho nelákají a nechtějí v nich působit ani podnikatelé. No a právě díky Ironmanovi do metropole dorazili tisíce lidí, kteří tu strávili několik dní, utratili peníze, utratili je v restauracích, v hotelech a odvezli si zážitky, o kterých, co je podstatné, vyprávějí dál a dál. Přineslo to sice nejedno víkendové omezení a buďme upřímní, nebyla to malá omezení, protože uzavřít celé centrum a omezit provoz v okolních obcích je něco úplně jiného, než pořádat koncert na okraji města. Ale zástupci města, kteří se k celé sportovní události vyjádřili, jsou v tomto ohledu jednotní a shodují se, že pozitiv těch bylo nesrovnatelně více a že zkrátka Ironman do Hradce patří. Pojďme se tedy dnes na úplný závěr vrátit na ten samotný začátek, k momentu, který dal celému víkendu i takový neopakovatelný lesk, protože slavnostnímu průvodu dominoval dechový orchestr města Hradce Králové pod vedením Ladislava Tyrnera. A byl to zážitek, který se jen tak nevidí ani neslyší. Kapelník.
1: Ano.
0: Tak jaké to je zahajovat Ironmana tady s hradeckou kapelou?
1: No je to vynikající, je to takové prázdninové zpestření. Vybírali jsme pochody ty, jaké máme připravený.
0: V čem je to jiné, netradiční, když vystupujete na takovéto sportovní akci?
1: Netradiční je to v tom pochodu, který se běžně nekoná. Většinou hrajeme jenom ve stoje, ale tady se pochoduje městem.
0: A za teploty 35 na sluníčku, možná přes 40 stupňů.
1: Ne, muzikanti jsou odolní.
0: Aha, takže ani jste se nezapotil, kouká?
1: To jsme se zapotili, ale jsme na to připraveni.
0: Tady se všichni zasmáli, že jste se nezapotili, ale krásná bílá košile, kalhoty, dlouhé boty.
1: To je předepsaná ústroj.
0: Říkám si, že byste se mohli zúčastnit i Ironmana s takovouto fyzičkou, kdy se nepotíte, přichůzí celým městem.
1: Jde pak, to je jenom dobré spodní prádlo.
0: Jak často takto koncertujete?
1: Tak jak město potřebuje. Jsme orchestr města Hradce Králové, čili vystupujeme přednostně pro Hradec Králové a Královéhradecký kraj.
0: Je to i pro vás zážitek?
1: Samozřejmě, určitě.
2: Přátelé, kdybyste se chtěli přidat k tomu průvodu, budeme pochopitelně velice rádi.
0: Klarine, to říkám to dobře?
3: Zdravím. Tak to možná si je to velice náročný, no a to udejchat.
0: Máte dost, koukám, že?
3: Mám dost, cesty.
0: Ale zase zážitek, lidé jak stáli u cesty, tak bylo to příjemné?
3: Určitě, bylo to moc hezký, jo? Mně se to líbilo osobně. Já jsem Martin Gottstein.
0: Můžu tady i ženu oslovit, jaké to bylo pochodovat?
4: No, náročný, je to v horku, ale tak zvládli jsme to dobře. Když je tam hodně lidí a pozbuzou, tak je to lepší.
5: Takže na tyto dva dny patří město Hradec Králové závodu Ironman 70.3.
0: Vy se usmíváte, vy jste to zvládnul úplně v pohodě.
6: No, naprosto. Sportu si dali dobrý tempo, takže my jsme to zakončovali a za náma šel ještě docela četný průvod dalších příznivců, takže myslím, že to byla moc pěkná akce dneska.
0: Která písnička je vaše nejoblíbenější, když hrajete?
6: To je těžké říct, ale tady z těch pochodových knížek samozřejmě okolo Hradce.
0: Už se skládají do auta, všichni to zvládli. Kolik vás je na bubny do průvodu? Dobrý den.
7: Jen, no, to je dobrá otázka. To spočítám, no, 11 bude.
0: A všichni jste součástí hradeckého orchestru?
7: No, nejsme.
8: Jsme kamarádi hradeckého orchestru. My jsme Drum Boom Street Orchestra.
9: Bylo to úžasné, já jsem moc rád, že jsem tady s nima mohl být. Já si myslím, že nejsem jediný, kdo se tady užije, že jsme se tady užili všichni.
0: A poprvé?
10: Ano, poprvé.
0: Ale vy nemůžete ani mávat, ne, když máte ty paličky, nebo můžete?
7: Můžem, takový trik, on se mu tomu říká ahoj mami, takhle se to dělá.
0: Aha, že se paličkou zamává.
7: Atmosféra byla elektrická.
0: Tady asi člen orchestru.
11: Hradecký orchestr.
0: Vy jste si je vzal k sobě, ty mladí, že?
11: Jako parkujeme tady vedle sebe.
0: Jo, takhle.
11: Už vojší před náma, my se by v poslední řadě zase.
0: Ale pomáhá.
10: šplhali.
12: No, paráda, už jsme byli tak v Kolíně, bylo to parádní.
10: Lidé skandovali a tleskali.
12: Dobrý, no, paráda. A bylo to letos teda pěkně dlouhý, ale zase to bylo něco jiného, to bylo jenom krátký.
10: Tak dneska vás to nechali teda vychutnat no, při tom letošním ročníku no, při těch 40.
12: Byl jsem rád, že jsem se napil vody, jak pomluvit.
10: Děkuju,
12: mějte se taky dobře.
13: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Nechci tě ztratit, zpívá Tina Turner v baladě, která vypráví o hlubokém strachu ze ztráty milovaného člověka a o prosbě druhé šance ve vztahu, v němž si zpěvačka uvědomuje hodnotu společné lásky. No, skladba vyšla už v roce 1989 a hned se stala ale okamžitě velkým evropským hitem, o čem svědčí i to, že se hraje dodnes, tak snad potěšila. Ale teď už ke slovu pustíme i Láďu Hrušku. Pračka ta nám může vyprat dobře prádlo, ale i naše tenisky nebo běžecké boty. Je přitom dobré dodržet několik ověřených ratafíglů, abychom si místo užitku s nadsázkou řečeno na obuvu spíše nerozhodili sandál. Dobré rady má připravené Láďa Hruška.
1: Z bot odstraňme nejprve hrubou nečistotu, jako je vrstva bláta nebo kamínky, a vyndáme tkaničky, aby se nezamotaly do bubnu pračky. Ty je dobré vyprat zvlášť v mídlové vodě, podobně jako vložky bot, které by zase nasákly mnoho vody a mohly by ztratit své ortopedické vlastnosti. Boty je vhodné dát třeba do staršího povlaku od polštáře a přidat k ním i starší ručníky, jako tlumič nárazů při praní. Pračka nebude dělat nesnesitelný hluk a zabráníme poškození ložisek a plastových částí bubnu. Volíme program na jemné prádlo a teplotu maximálně 30 stupňů. Horká voda způsobuje sražení materiálu a nastavíme také minimální otáčky ždímání. Prací prostředek volíme tekutý gel nebo kapsle, protože prášek se v botách špatně rozpouští a sušíme zásadně jen při pokojové teplotě. Krásný den i boty jako nové vám přeje Láďa Hruška.

0: Je 21. srpna, připomínáme si 58 let od okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Jedním z míst, kde se tehdy odehrávaly dramatické události, byla i Vinohradská třída. Chvíle, než do budovy Československého rozhlasu vtrhli sovětští vojáci, zachycuje nově objevená nahrávka, která po desítkách let přibližuje atmosféru prvních hodin okupace. Kdo ji pořídil a proč se na veřejnost dostává až teď, uslyšíte v následující reportáži. Upozorňujeme, že součástí jsou i zvuky střelby.
1: To je 7 hodin 45 minut.
2: Dění z rána 21. srpna 1968 na Vinohradské třídě zachytil tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger z balkónu budovy rozhlasu. Jde o jedinečný zvukový záznam.
3: S touhle kompozicí, že je záznam z ulice, do toho vlastně záznam z rozhlasu, takže máme v reálném čase, který tam ještě vlastně oznamuje ten Oldřich Unger, úsek dost podle mě podstatné části toho prvního rána té okupace.
2: Podle Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu nahrávka zachycuje silné okamžiky boje o Český rozhlas, včetně střelby samopalů.
4: Co by vedlo ke skutečnému krveprolití? Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda.
2: Většina záznamů rozhlasového vysílání byla v době normalizace smazaná, vysvětluje Markovský.
3: Většinu těch záznamů, které my máme z toho 68. a z toho vysílání vlastně Československého rozhlasu, máme spíš pozůstalostí.
2: A stejně je to i s nahrávkou Oldřicha Ungera. Když v roce 1977 s manželkou Ivanou podepsal chartu 77 a rok na to s rodinou emigroval do americké Kalifornie, tento záznam si vzal sebou. A po jeho smrti v roce 2015 se vrátila do archivu Českého rozhlasu.
5: 7 hodin 56 minut.
2: Oldřich Unger byl prvním redaktorem populárně vědeckého pořadu Meteor a jedním ze zakládajících členů divadla Járy Cimrmana. V emigraci chtěl v nahrávání ptačího zpěvu, kterému se věnoval v rozhlase, pokračovat. Po letech ale uvedl, že to byla naivní představa.
6: Když jsem zjistil, že univerzity v Americe mají 10 000 kvalitních nahrávek všech možných zvířat a ptáků. A my jsme začínali v Česku strašně pozdě. No takže to bylo takový velký zklamání.
2: V tomto pozdějším rozhovoru z archivu redaktora Marka Janáče Oldřich Unger přiznal, že v jeho rozhlasové kariéře bylo nahrávání zvuků přírody jeho nejšťastnějším obdobím.
7: Jsou tu,
5: jo? Jsou tu? Zjistit to, prosím tě, abych to zbalil.
7: Jo, jdou sem.
5: Jo. Za minutu 8.
2: Nahrávka končí asi po 15 minutách, když Ungerovi a ostatním v místnosti došlo, že do budovy rozhlasu sovětští vojáci pronikli. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny, jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tak tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tato část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzové, tak z pohledu doby kamenné. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto. Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočila. Proč pak nesoutěžil? Měl možnost.
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní, já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení, pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, že to řeknu mi pamětnici. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké, ale to bude i o víkendu v čase výletu. V sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9.45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecká fakultní nemocnice bude v noci bez proudu. Liberecký kraj chce na trati do Pardubic hybridní vlaky. Politici připomínají 58 let od okupace Československa a dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne dorazí bouřky. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Hezké dopoledne. Fakultní nemocnici v Hradci Králové čeká dnes v noci 6-hodinová plánovaná odstávka elektrického proudu. Od 10 hodin večer do 4 hodin ráno bude areál kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat výhradně na záložní generátory. Nemocnice kvůli tomu dočasně omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti.
3: Lékaři budou v době odstávky provádět výhradně akutní operační výkony. Pacienty s náhlými srdečními příhodami záchranáři po dohodě převezou do nemocnice v Pardubicích. Pohotovost lékárenská služba se na noc přesune do hlavní lékárny v

0: moderní vozidlo, který umí jezdit na baterku, na trolej, na elektriku a má dieselový agregát pro naše neelektrifikované železnice, které v případě potřeby umí tu baterku dobíjet. A my jsme vlastně chtěli ten koncept zopakovat.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO považuje za důležité vzpomínat na lidi, kteří během okupace bojovali za svobodu. Napsal to na síti X v souvislosti s dnešním výročím vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO pak na síti X připomněla Františka Krígla, který jako jediný z československých představitelů odmítl v Moskvě podepsat moskevský protokol. Předseda opozičního STANu Vít Rakušan pak výročí spojil s válkou na Ukrajině. Podle něj je ruská okupace pro Česko historií, pro Ukrajince ale bolest. Přítomnosti. Sport. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open. Vítěz 7 Grand Slamů chybí na kurtech od poloviny dubna, kdy odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Alcaraz na svém instagramovém profilu. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, dopoledne přechodně i polojasno. Odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť a přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, později odpoledne a večer místy čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojediněle až kolem 90 km za hodinu a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor, dejte na 138. kilometru z silnice 1/16 na obchvatu Nové Paky na Jičínsku. Pracovníci tam vyměňují směrové sloupky. Na místě budou do 17 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jak zachránit včely? O tuto knihu si ještě dnes zahrajeme v dopoledním Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové a můžu už teď prozradit, že bude soutěž trochu pohádková a určitě hradozámecká. Připravte si uši na dobrý poslech a možné typování. Předtím se ale určitě spojíme i s meteorology. Imrich Drapák řekne, jak rychle se k nám blíží ty silné deště s bouřkami. A naše stopařka Zuzka za chvíli řekne víc i o cestě do Podkrkonoší, kam se dnes vypravila. Buďte dál s námi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Máme tady prázdninové finále, takže naše prázdninová stopařka vyrazila sbírat inspiraci na další rodinné výlety. Zuzana Boučková míří konkrétně do Podkrkonoší. Zuzko, pěkné dopoledne. Kde jsme tě zastihli a kam máš namířeno?
2: Dobré dopoledne přeji z cesty na Jičínsko. Za chvíli už sjedu přímo do Holovous, do kraje slavných ovocných sadů. Dnes mám totiž v plánu projít Holovousovu naučnou stezku. Poslední dny prázdnin si totiž říkají o pohodový výlet s dětmi i prarodiči a tahle zhruba 4-kilometrová trasa s 11 zastaveními mi přišla jako vhodný tip na nenáročné odpoledne. Možná přijde vhod i posluchačům hned o tomto víkendu.
1: No, Holovou si samozřejmě známe díky vyhlášenému ovocnářskému ústavu jablkům, ale co tebe konkrétně na té trase čeká?
2: Mě tam čeká mix české historie, krásných sadů i pohádek. Povede mě bajný zakladatel, pán z Holovous, a já mám v plánu projít náves osázenou starými odrůdami jabloní a hrušní, včetně slavného holovouského malináče, mrknout na secesní zámek s parkem a pak vyrazit dál přes zámeckou oboru k Chodovicím a bývalým lázním Hlásek. Cestou by na mě měly čekat i dřevěné sochy, prý tam číhá čert u lávky nebo vodník u nádrže. No, tak jsem zvědavá, jestli je po cestě potkám.
1: No, věřím, že ano. Jestli je potkáš, tak určitě nafotíš, natočíš, abychom to mohli ukázat i našim posluchačům. Ale ještě nám prozrať, co je potřeba udělat před tím samotným startem.
2: Nejdříve správně zaparkuji, nazuji pohodlné boty, zprovozním foťák i kameru a vyrazím do terénu. Všechno zdokumentuji a odpoledne vám řeknu, zdali mají informace o stezce na sociálních sítích pravdu. Přeji vám všem krásný den a těším se odpoledne na slyšenou.
1: No a my se těšíme na ty odpolední zážitky od Zuzany Boučkové. Šťastnou cestu.
2: Děkuji, na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 10 hodin 16 minut posloucháte dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme rádi, že jste i 21. srpnový den s námi. Teď k mikrofonu pustíme i děti. Před 235 lety byla v pražském Klementinu zahájena první průmyslová výstava na evropském kontinentu, a to u příležitosti korunovace Leopolda II. Za českého krále. Redaktorka Petra Beránková na téma výstavy proto vyspovídala právě i děti.
1: Že se pokládají hračky a třeba tak podobně, třeba kdyby se něco postavil třeba z nějakého lega, tak si to dáš třeba na nějakou výstavku a taky když to už nechce, tak to uklidí a udělá se novou výstavku.
2: Třeba když se něco staví, že můžeš nikam pověsit výstavu, třeba na barák nebo na strom nebo nikam nebo na školku nebo na střechu a tak.
3: Znamená to, když něco namaluješ nebo něco, tak ty, když to nechceš vyhodit nebo něco, tak to dáš na výstavu, aby to viděli maminky.
4: Co všechno na takové výstavě může být?
2: Obrázky, hračky, a nebo nějaký věci.
4: A co to znamená? Vernisáž?
1: Nějaká lepší výstava, třeba nějaký domeček.
5: A takhle to vidíme my.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat podzimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 5 minut bude 10:30, v Hradci Králové svítí slunce, máme letní hodnoty venku vůbec, nebo takhle je příjemně a vůbec to nevypadá, že by se na nás připravovala nějaká hrůza. Ale ona možná přijde, jak teď potvrdí meteorolog Imrich Drapák. Krásné dopoledne, pane Drapáko.
2: Pěkný den přeji.
1: Tak co za tu hrůzu to bude?
2: Teďka ještě přes den bude docela pěkně, ale později už od těch odpolních hodinách nám začne přibývat oblačnost od toho jihozápadu. Vlastně to vypadá potom k večeru, večera, hlavně v noci. Už nás čeká na většině území nějaký déšť, přehánky a místy bouřky a ty můžou být i velmi silné. Ty teploty by dneska měly být někam k 27 stupňům a vítr postupně bude zesilovat na čerstvý severozápadní 5 až 10 z nárazy kolem 20 a potom v těch bouřkách ojedinil až kolem 25 metrů za sekundu. V těch bouřkách se budou situovat nárazy větru kolem 70 až 90 km v hodině, můžou tam být i kroupy a nějaké úhrny kolem 40 mm.
1: No nic moc, jak jsem předeslala. Včera jsem se teda dívala na ty předpovědi, opravte mě, jestli to budu říkat špatně, ale byl tam ten předpoklad, že to dorazí do našeho regionu kolem 17. hodiny a teďka je to posunuté až na nějakou 23. hodinu, tedy opravdu na ty noční hodiny.
2: To nejhorší opravdu vypadá na ty noční hodiny.
1: Na ty noční hodiny.
2: Před večer jako se něco může vyskytovat, ale to gro by mělo dorazit během noci.
1: V noci kolem té 23. Tak počítáme s tím, určitě bude chtít zabezpečit všechno na zahradách, na balkonech a tak dále, protože to bude silnější. Zítra asi po této frontě ochlazení nastane.
2: Je tam ochlazení, ještě dopoledne musíme počítat, i včas odpoledne ještě nějaké srážky by se mohly vyskytovat, nějaký slabý déšť. Postupně teploty by šly teda dolů, zítra nějaké už jenom do 21 stupňů, to vypadá chladnější neděle i pondělí. Tam ty teploty pořád do nějakých 22 stupňů, ale už nečekáme žádné srážky, spíše nějaký polojasno oblačno. A zatím to vypadá od úterý, že by se nám začalo oteplovat.
1: Zase léto ještě, ano, bude léto ještě. Dobře.
2: Zatím to vypadá, nechci ještě předbíhat, ale ke konci týdne možná bychom se dostali i k těm 30 stupňům.
1: Pane jo, tak stačilo by do 28, zase buďme skromnější, ale snad i babí léto, no určitě není ještě všem dnům konec a slunce se s námi neloučí. Pane Drapáku, děkujeme za předpověď a krásný pátek.
2: Mám taky krásný, naslyšenou.

0: Víkend na zprdnutí, těšíte se? No už zítra bude na romantickém zámku Hradec u Nechanic například hradozámecká slavnost. Čeká nás tam dobový jarmark na nádvoří, také čtyři zámecké okruhy a dětské prohlídky s hraběnkou. A protože Hradec u Nechanic milují i filmaři, tak pro vás máme pořádnou filmovou lahůdku v dnešním dopoledním Věřte, nevěřte. A při té příležitosti si zahrajeme opět o tu krásnou knihu, o kterou mnozí stojíte a bojujete, o knihu z nakladatelství Kazda, Jak zachránit včely. Tak to pojďte zkusit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Takže bude to o tom poslechu, možná o typování, to uvidíme, jak se vám v soutěži bude dařit, ale důležité je opravdu dobře se zaposlouchat, protože vám pustím takový filmový mix, řekněme filmový mix, a bude to ze tří známých českých snímků. Jsou tam opravdu tři české snímky, filmy, pohádky, nebudu říkat, ze kterých schválně, jestli je poznáte, a pak položím otázku.
2: Mohl bych tě rozmáčknout jako mis... Ale že jsi mi pomohl z té díry, ušetřím tě. Ale teď se kliď.
3: Půjdu. Ale s večernicí.
4: Jestli já na to nejdu nějak blbě s tou Jen. My se procházíme, ona pořád mluví. Pusu si nechá dát, to jo. Jestli třeba nečeká, že se na ní nějak vrhnu.
5: Chtěla jsem vás poprosit, abyste mi ukázal cestu do té jeskyně.
6: Ty se snad taky scháníš po pokladech?
5: Kde pak? Ale Adam se odtamtud nevrátil.
0: No voláte, zdá se, že jste poznali, tak budeme tipovat. No pokud jste poznali, budete samozřejmě moci říct, ale pozor, to tvrzení, k těmto filmům se váže to tvrzení a tvrdím, že všechny tyto tři nejmenované snímky, film, pohádky se natáčely přímo na zámku Hradec u Nechanic. Co myslíte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Tak zkusíme, kdo se k nám probojoval. Dobrý den, vítejte, věřte, nevěřte.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Tady je Petr z Teplic nad Metují.
0: Ano, zdravíme do Teplic nad Metují, pane Petře. A co myslíte? Budete tipovat? Ano, ne, nebo jste i poznal a víte?
7: No, pohádky jsem poznal, ale budu typovat a zkusím věřit.
0: Věřit, dobře, tak píšu si první, ano, mějte se moc hezky, nashledanou.
7: Nashledanou.
0: Další z vás v naší dopolední soutěži, vypněte rádio. Dobrý den.
8: Dobrý den. Tady Barbora.
0: Ano, tak povídejte, paní Barboro, vy se smějete, jak, nevím, proč se smějete, že jste se dovolala?
8: Ano, přesně tak, já mám z toho hroznou radost.
0: No, taky máme radost. Odkud voláte, Barboro?
8: Já volám ze Smidar.
0: No tak a co na to soutěžní tvrzení? Zdá se vám to uvěřitelné, neuvěřitelné? Víte, znáte nebo budete typovat?
8: Já bych možná typovala, že ano.
0: Že ano. A co jste poznala v těch ukázkách? Byly tam tři ukázky?
8: Ano. Poznala jsem první.
0: To bylo jednoduché, to poznali všichni
8: ano.
0: Určitě.
8: Ano.
0: Ano, ano. A dál už to je typovačka.
8: Druhá byla taková typovačka, no.
0: A třetí?
8: A třetí taky.
0: Taky typovačka. Dobře. No ale radost máte, že jste se dovolala k nám do studia. Prázdniny, léto. Bude hradozámecké? Vyrazíte třeba na ten Hrádek, nebo jste už někde byli?
8: No dneska vyrážíme akorát. A. Jedeme na Pernštejn.
0: Aha, no tak to je taky parádní aktivita.
8: Jsme dárno.
0: Celá rodina.
8: Takže to máme dálku, ano.
0: Bude vás hodně. Tak si užijte parádní výlet s celou rodinou.
8: Děkujeme moc.
0: Mějte se krásně. Naschledanou.
8: Naschledanou.
0: No a do třetice, kdo se dovolal, jste to vy. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jitka Sopočna.
0: Ano.
9: Tak první bylo to Princa Večernice.
0: Ano.
9: Druhá byla... Anička s lístkovými oříšky. Třetí teď přesně nevím, ale budu vám věřit.
0: Budete věřit. A myslíte druhá, no. Že byla Anička s lístkovými. Tam byl takový zvuk, myslím, velmi typický. No uvidíme. Každopádně věříte. Znáte Hradec u Nechanic, paní Jitko?
9: Znám.
0: Byla jste. Jezdíte pravidelně, nebo...
9: To pravidelně ne.
0: Jasně.
9: Jedno,
0: jasně.
9: Co tam
0: No tak dobře, píšu si tady do třetice, ano, je to takové uvěřitelné, řekla bych, ale myslím, že jsme inspirovali k tomu zaposlouchání se možná po přemýšlení o tom, jaký nádherný hrad, zámek tady v regionu máme a filmaři, jak ho mají ve velké oblibě. Vidíte, ono se není čemu divit. Je to krásné místo. Děkujeme za zavolání a i vám krásný pátek.
9: Mám všem krásný pátek taky.
0: Naschledanou. Další z vás můžete zavolat. Přidejte i tipy. Co jste slyšeli v těch ukázkách? Určitě zmíníme, co to bylo. Jestli tam nějaký ten chyták přeci jenom nebyl. Víte, jak to v této soutěži chodí. Můžeme si vymýšlet cokoliv, nějakou tu habaďůru. Tak uvidíme, co se z toho vyvrbí pro dnešní den. Připomínám e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Máme tady rozuzlení naší filmové hádanky, kdy jsem vám pustila sestřih tří slavných filmů a tvrdila, že všechny tři se natáčely na zámku Hrádek u Nechanic. No, mnozí jste pobavili, protože jste říkali, že si tak ráda vymýšlím, že tam je určitě něco zašmodrchaného. Shodli jste se na tom, že první ukázka, ta je absolutně jasná, o tom nebylo pochyb, Princ a Večernice, ale ty další dvě, ty už vyvolaly trošku rozruchu a byla velká typovačka. Co bylo hezké, co myslím potěšující, tak absolutní většina z vás mluvila o kráse tohoto místa v našem regionu. Nenašel se nikdo, kdo by tam nebyl z těch volajících a říkali jste, že to je místo, které stojí za návštěvu. No, jdeme se podívat ještě na ty písemné reakce. Paní Marcela píše, dnes bych souhlasila, natáčela se tam velké množství filmů i seriálů, například i Jana Érova, Krakonošovo tajemství. My jsme se tam byli podívat na akci Panství a super pěkný den, takže paní Marcela doporučuje. Pan Pavel píše, je to krásný zámek, pohádek se tam natáčelo spoustu, podle mě ale ta prostřední ne, takže nesouhlasí. Paní Hanna ta věří, jsme přeci patrioté, zároveň milujeme pohádky a jsme rádi, když jsou spojené s naším krajem, jsme přímo pyšní. Na Hrádku jsem byla mnohokrát, pocházím poblíž, je krásný, magický, tak ještě více pohádek od nás by si přála paní Hanka, nyní Strutnova. To myslím, že držíme palce my všichni tomu, aby se ty lokality nádherné objevovaly v těch filmech a jezdili sem návštěvníci, to určitě ano. Tak ještě pan Michal, ten typuje, že tam bylo v těch ukázkách Elixír a Halibela, Princ a Večernice a Anička s lískovými oříšky. Tak toto nebylo. Tak toto nebylo, věřit jste měli, ale v té ukázce bylo něco jiného. Pustíme si ji určitě ještě jednou, jestli se mi podaří dohledat, určitě podaří. Tak než to pustím, tak ta první ukázka, jak jste poznali, to je Princ a Večernice. Ta druhá, ta není z pohádky, to je filmová, to je Tmavomodrý svět, který se na Hrádku u Nechanic také natáčel. A třetí je z pohádky Krakonošovo tajemství. Tak si to ještě jednou pustíme.
1: Mohl bych tě rozmáčknout jako mis, ale že jsi mi pomohl z té díry, ušetřím tě. Ale teď se kliď!
2: Půjdu, ale s Večernicí.
3: Jestli já na to nejdu nějak blbě s touče. My se procházíme, ona pořád mluví. Pusu si nechá dát, to jo. Jestli třeba nečeká, že se na ní nějak vrhnu.
4: Chtěla jsem vás poprosit, abyste mi ukázal cestu do té jaskyně.
5: Ty se snad taky scháníš po pokladech?
4: Kde pak? Ale Adam se o tamtud nevrátil.
0: No, to bylo Krakonošovo tajemství nakonec a druhý Tmavomodrý svět letadla tam byla slyšet, ale mnozí jste správně napsali, úplně přesně postřehově. Paní Lenka volala z cesty do Českého Meziříčí a na první dobrou hned vyjmenovala, takže máte na to uši a rádi mnozí posloucháte a máte rádi i takovéto soutěže. Výhru od nás tedy dnes dostane někdo samozřejmě, kdo věřil, a bude to paní Barbora, protože tam rodina nelenila, takže volali další rodinní členové a říkali, Bára je naše dcera a ona volala z dámské jízdy. Tak zdravíme srdečně na dámskou jízdu a jsme rádi, že jste si našla čas i na naši soutěž. Gratulujeme. No a ještě připomeňme tedy, pokud byste měli chuť, tak zítra hradozámecké slavnosti na Hrádku u Nechanic. Na nádvoří vás čeká dobový jarmark, čtyři zámecké okruhy, speciální dětské prohlídky s hraběnkou a celý areál bude otevřený až do pozdních večerních hodin. Zítra má.

Silnice pod viaduktem v Jičíněvci je neprůjezdná. Detaily nabídneme v dalších zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové, které pro vás dnes připravuje Tomáš Mysliveček. Zprávy tady budou za 5 minut, protože za 5 minut bude 11 hodin. A chystá se samozřejmě i dnešní radioporadna, která bude vonět rybami. Naším hostem bude Pavel Koukolík, odborník na zpracování ryb z rybářství Chlumec nad Cidlinou. Tak přejeme dál, krásné dopoledne i s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 80 let s vámi.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Silnice pod viaduktem Výčiněv je neprůjezdná. Hovězí maso zlevňuje. Hradec Králové odpoledne připomene výročí okupace Československa a dnes bude oblačno až zataženo, dorazí bouřky. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Řidiči až do 10. října neprojedou pod železničním viaduktem Výčiněvsi. Uzavřený je kvůli rekonstrukci křižovatky u školy. Stavbaři ji zmodernizují a udělají bezpečnější. Zároveň vzniknou nové přechody pro chodce, chodníky a nová autobusová zastávka. Hovězí maso začalo zlevňovat. Českému rozhlasu to řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj roste počet zemědělců, kteří maso prodávají, a to kvůli nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata. Dodal, že je to problém nejen v Česku, ale i v zahraničí. Chovatelé tak musí snižovat stavy chovů, říká Pícha.
3: Pokud to zvířata teď prodáte, no tak samozřejmě nebudete mít zvířata na prodej v budoucnosti. To znamená, že s nějakým zpožděním několika měsíců až let se nám to projeví zase tím, že bude těch zvířat málo. A pak samozřejmě může se cena vzrůst, protože bude málo zemědělců, kteří budou schopni nebo ochotni to hovězí prodávat.
2: V minulém týdnu na přibývající počet chovatelů zbavujících se dobytka upozornila taky Asociace soukromého zemědělství. Ministerstvo zemědělství vyzvala, aby začala efektivněji řešit následky letošního extrémního sucha. Běloruská novinářka Natalia Sudlyanková byla aktivním nástrojem ruských nepřátelských aktivit v České republice. Jak zjistil server i rozhlas, rozhodl o tom městský soud v Praze. Ten zamítl žalobu Sudlyankové proti rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy z ODS, která ji zařadila na národní sankční seznam. Sudlyanková měla v Česku třeba plnit úkoly ruské vojenské rozvědky. Verdikt je pravomocný. Detaily jsou na serveru i rozhlas.

0: Organizátoři chtějí lidem připomenout události ze srpna 1968 a zdůraznit význam historické paměti i v současnosti. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami, odpoledne a večer od jeho západu postupně na většině území déšť a přeháňky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné a s kroupami. Teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr fouká slabý proměnlivý, později odpoledne a večer místy čerstvý severozápadní, s nárazy kolem 70 km za hodinu, v bouřkách ojediněle až kolem 90 km za hodinu a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S komplikacemi počítejte na silnici 14 v Prostředním Lánově na Trutnovsku. Osobní auto se tam střetlo s kotcem. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čas po 11. hodině bude tradičně patřit radioporadně. Ryby patří k nejzdravějším potravinám, ale ruku na srdce, v české kuchyni se jich pořád mnozí tak trošku obáváme. Nevíme, jak poznat tu opravdu čerstvou, jak ji naporcovat, zbavit kostí nebo připravit tak, aby zůstala šťavnatá. A to je škoda, protože sladkovodní ryba zdaleka nepatří jen na vánoční stůl. Hostem radioporadny tak bude Pavel Koukolík, odborník na zpracování ryb z rybářství Chlumec nad Cidlí. Poradí, jak nejlépe upravit kapra, pstruha, štiku i sumce, ať už chystáte pečení, grilování nebo uzení. Začínáme za chvíli.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Rádioporadna.
1: Od mikrofonu zdraví Pavla Kindernajová, která zve do dnešní radioporadny a dnes to u nás bude vonět rybami. Zdaleka nejen těmi vánočními. Ryby k východním Čechám patří od jak živa, jsou zdravé, ale přiznejme si to, spousta z nás se s nimi v kuchyni pořád trošku neví rady a zápasí s nimi. Tak jak rybu správně očistit, naporcovat, zbavit kostí nebo připravit tak, aby nebyla vysušená a nerozpadala se nám? O tom všem si dnes budeme povídat s odborníkem. Naším hostem je inženýr Pavel Koukolík z rybářství Chlumec nad Cidlinou. Pane Koukolíku, vítejte, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám posluchačům.
1: Jak se nebát ryb?
2: Nebát se ryb v kuchyni je velice jednoduché. Je to prostě o tom, do toho jít a vyzkoušet to. Vlastně není tam v tom potřeba hledat žádné složitosti. Příprava ryb jako taková v kuchyni je velice jednoduchá, ale samozřejmě jakoby je to v rámci nějaké té zaběhlé české gastronomie obecně trošku demonizováno, abych jako to mohl označit. A někteří lidé právě jakoby k tomu mají skepsy a strach právě k té přípravě. Je to stejné jako, že nebylo vlastně jakoby v zkušenostech běžných lidí třeba připravovat jakoby nějaké sous-vide stejky a hovězí stejky o vyšší kvalitě. Samozřejmě pokaždé, když to dali na pánev, tak toho vzešlo prostě jakoby podrážka, která se prostě akorát žvíkala. To samé jde o to, že ta zkušenost právě těch lidí v té kuchyni se jakoby postupem času a těch generací, které další nastupují, tak se zvyšuje a právě to je spojené i s tou přípravou těch ryb.
1: Takže zkoušet, zkrátka jít do toho nebát se. Já jsem se dozvěděla, že vy máte vystudovanou dokonce vysokou školu, fakultu rybářství a ochrany vod. Tam vás učí i vařit, připravovat ty ryby, to ne?
2: Je tam předmět jakoby gastronomie a úprava rybí výrobků. Samozřejmě tam to důležitému jakoby oblasti zpracování a chovu ryb, tak samozřejmě je to důležitá součást veškerého toho uzavřeného cyklu. Není to jenom o tom tu rybu vychovat, to je samozřejmě hezká věc, ale potřeba je umět uvést na trh a potom správně gastronomicky připravit.
1: Aby se dobře také pojídala, požívala, přesně, to je úplně jasné. I když ta ochrana vod v dnešní době, to je velké téma.
2: Je to velké téma, věnuje se tomu obrovské množství odborníků, vychází na to obrovské množství kvalitních prací, jsou na to vypisované projekty v rámci Evropské unie, jsou tam jakoby určitě, vychází z těch jejich prací důležité podněty pro to, jak to prostředí právě chránit a udržovat ten ekosystém ve funkčním stavu, takže je potřeba důležité těmto odborníkům naslouchat a dbát jejich doporučení.
1: Teď jsme trošku uhnuli, ale přeci jenom ta voda, ta trápí v těchto dnech většinu lidí, tak jsem si nemohla pomoct, ale vraťme se k těm rybám, kvůli kterým jste přijel. Proč by podle vás měly ty ryby patřit do toho běžného jídelníčku a nejen na Vánoce?
2: Ryby jako takové tak obsahují samozřejmě, je to kvalitní bílkovina, lehce stravitelná, což v dnešní době, kdy naopak zase je na vzrůstu nějaký ten, dejme tomu, vzorec té fitness stravy a lehké stravy pro mladé lidi, kteří teďka jakoby na něj nabíhají a ctí ho, tak samozřejmě je to velice prospěšné pro ně. Je to z důvodu toho, že to obsahuje vysoké množství právě prospěšných látek, mezi nimi tak jsou právě polynenasycené a nenasycené mastné kyseliny, jako je omega-3, kde samozřejmě velice dobře známý, je to klinicky testováno, doporučuje to Světová zdravotnická organizace, je to vhodné pro váš kardiovaskulární systém a správně fungování vlastně nervové soustavy. Je to doporučováno potom i těhotným právě ženám pro správný vývoj plodu.
1: Seniorům
2: také. Samozřejmě. Obsahuje to potom vitamin D, vitamin B12, všechno prospěšné látky, které jsou důležité pro správné fungování toho organismu.
1: Jak často bychom si rybu měli dopřát?
2: Ideálně právě Světová zdravotnická organizace nám doporučuje, aby jsme si dávali dvě porce ryb do týdne ve velikosti 200 gramů, alespoň. Samozřejmě větším množstvím, který pozřeme, tak je bude ku prospěchu našemu vlastnímu zdraví, kdy já si zde dovolím třeba jakoby načnout takovou statistiku, ono statistika nuda je, ale má však cenné údaje.
1: Rozhodně.
2: Ale v České republice tak jsme na chvostu právě spotřeby ryb v porovnání se zbytkem Evropy. V České republice připadá nějakých 5,5 kg vlastně ryby na osobu za rok.
1: To je málo.
2: 5,5 kg z toho, ovšem jenom 1,1 kg spadá na sladkovodní ryby. Tedy ryby, které si zde vlastně vyprodukujeme nebo pochází z nějaké naší vlastní produkce. ta úroveň velice nízká a právě hovoří to potom i za nějaké civilizační choroby, které zde právě v republice trpíme. Jo. Důsledkem toho, nebo příčinou toho je vlastně to, že když se vezmeme statistiku příjmu vepřového, tak v republice...
1: V tom
2: tak se,
1: vítězíme.
2: Ano, no, vítězíme, jsme rozhodně, jakoby jsme na tom dobře, bohužel.
1: Bohužel.
2: Je tam nějakých 44 kg na osobu. Jo, samozřejmě, jakoby tam obsah těch prospěšných látek není takový, jako je u těch ryb a ty benefity jsou neporovnatelné.
1: Nesrovnatelné. No kež by se to protočilo, statistiky 44, já jsem myslela, že řeknete každý den, jestli
2: ne.
1: Zas to nebudeme tlačit horem, spodem.
2: Tak musí
1: raději
2: se to prostřídat. Pestrá má být z toho pestrá, určitě zdravá má být pestrá a má se to všechno jakoby všeho s mírou. Tak.
1: Inženýr Pavel Koukolík je hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě se zaměříme na jednotlivé druhy těch sladkovodních ryb, jak vybírat, jak je zpracovávat, ale pokud by měl kdokoliv chuť se zapojit, nabízíme telefonní kontakt 726 a 3x46, případně nám dotazy posílejte na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: S Českým rozhlasem Hradec Králové posloucháte radioporadnu dnes věnovanou rybám. Naším hostem je inženýr Pavel Koukolík z Chlumeckého rybářství. A máme tady dotaz od pana Jaroslava, který píše: Dobrý den, ryby mám rád, ale doma je skoro neděláme, protože manželka říká, že jsou cítit a je s nimi moc práce. Tak kterou sladkovodní rybu byste doporučil jako úplně nejlepší? Začátek. Asi jednoduchý, žádají.
1: Ano, dejme tomu pro ty začátečníky, tak rozhodně doporučuji ryby, které pocházejí z čistých vod, nebo jsou odchovávány na čistých vodách, takže samozřejmě druhy pstruha nebo sivena jsou ideální volbou právě toho, jak může být vstupní branou právě do světa těch ryb v kuchyni. Takže samozřejmě pstruží maso je velice kvalitní, má jemnou strukturu svaloviny, nízký obsah tuku, takže nejsou tam ty tóny vlastně té rybiny, která pro někoho může představovat právě jakoby zábranu v tom té konzumaci. Samozřejmě jakoby je plno dalších konzumentů, které naopak vyhledávají právě tu tučnost té ryby, libují si právě v té vůni a v té chuti, která je typická prostě jakoby pro ten daný druh. Samozřejmě je tady široké spektrum zákazníků, kterým já třeba můžu poradit, že pokud jakéhokoliv důvodu nepreferují třeba kapra, tak samozřejmě já jsem taky nemusel úplně, nebo doposud nemám rád úplně ty stučnělé jakoby kusy. Mm-hmm. Tam samozřejmě je vhodné se vyvarovat nějakým vyšším váhovým kategoriím. Je lepší sám pohybovat v kategorii 2,5 až 3,5 kilogramu, kdy vlastně tadyhle ty ryby nemají vybudované takové silné jakoby tukové zásoby mezi tou v té svalovině, v té břišní partii, a to maso právě jakoby není cítit právě nejlepší tou typickou
0: bahnem.
1: Úplně bych se tady tom termínu bych se ohradil. Bahnitá chuť to se velice dobře zbavujeme tím, že ta technologie vlastně jakoby toho chovu ryb je v dnešní době úplně někde jinde, než byla, dejme tomu, v nějakých předchozích desetiletích, kdy ty technologické postupy těch chovatelů byly diametrálně odlišné. Dnes je velice dobře dbáno na výživu těch ryb, minimálně určitě v našem podniku rybářství Chlumec nad Cidlinou, kdy vlastně rybáři jako technologové, kteří právě jsou na začátku toho řetězce, který nám dodávají vlastně ty naše kvalitní ryby, které my o tom můžeme zpracovávat, tak dbají na vyrovnanou vlastně jakoby skladbu těch potravy. Kde vlastně je tam rovnováha mezi příjmem přirozené potravy, tedy přirozené potravy, která se v tom rybníce vyskytuje, to znamená nějaký měkýši, plži, plankton a tak dále. A zbytek potom právě je dokrmován třeba nějakým obilnými směsmi.
0: No ale jak my to poznáme? Jak my přijdeme tady někam prostě do rybářství nebo někam do obchodu zkrátka? Jak poznáme, že ta ryba je čerstvá, že byla vykrmena tak, jak je zapotřebí? Poznáme to, laici?
1: Tohle s to samotným okem nejse schopný rozpoznat. Tadyhle to vlastně se ta důvěra toho si budujeme u zákazníků tím, že právě tomu dbáme rok co rok, se věnuje ohromná péče vlastně těm rybám v těch rybnících, aby ten cílený výsledek té ryby stál opravdu za to.
0: Aby se lidé vraceli.
1: Hmm. Jo, je to otázka každého rybářství a jejich přístupu k jejich práci, aby ten tížený výsledek vlastně byl vždycky dosažen.
0: A co doporučíte? Je lepší koupit celou rybu, podkovy, filety nebo už nějaký hotový výrobek?
1: Z hlediska vlastně té primární úplně čerstvosti, tak samozřejmě, pokud chcete mít úplně největší možnou jistotu, samozřejmě jděte si koupit živou rybu. Vidíte vlastně, jak je s ní zacházeno, v čem je chována a jaký vlastně k ní má ten chovatel případně nějaký přístup. Jo? Máte celou dobu to máte pod kontrolou, vidíte, že před váma byla usmrcena, vykrvena, případně nějaké formy zpracována. Tady to je 100% jistota,
0: že bude čerstvá.
1: Samozřejmě zde bych upozornil takovou věc, že samozřejmě jako rybí, jako každékoliv jiné maso, tak potřebuje nějakou fázi zrání. Samozřejmě vy máte hovězí zvěřinu, tak necháváte taky několik dní, necháváte vyzrát. Ale vzhledem jako k jednodušší skladbě bílkovin a té rybí svaloviny, tak ta fáze zrání je o poznání kratší. Stačí nějakých 24 hodin, stačí 8-12 hodin klidně.
0: Nechat odstát tu rybu.
1: Nechat odstát v chladu, v lednici, vlastně tu rybu si den před tím plánovanou úpravu zpracovat do té jateční podoby a teprve potom vlastně s ní dále nakládat a teprve potom uzrání, jsou ty senzorické vlastnosti toho rybího masa úplně...
0: Ideální a optimální.
1: Tak, optimální.
0: No úplně se vám rozsvítily oči přitom při té představě, věřím tomu. No otázkou je, když to nebudeme zpracovávat okamžitě, tak jak dlouho jí doma můžeme uskladnit takovou rybu?
1: Tak samozřejmě, když si to kupujete jako výrobek, tak v případě výrobků, tak jednotliví dodavatelé, kteří vlastně dodávají do těch řetězců, tak podléhají široké škále kontrol a certifikací. Můžete se podívat na jednotlivé stránky jednotlivých dodavatelů, jako jsou velké rybářství, jako rybářství Třeboň, Pohořelice a v neposlední řadě rybářství Chlumec nad Cidlinou, tak podléhají certifikaci IFS, to je International Food Standard, který právě jste certifikován externí společností, která projde celý váš provoz a technologické postupy a kontroluje právě kvalitu toho zpracování a dokládá právě potom, že v té výrobě, tak to děláte všechno správně a dávám na to prostě razítko, že jste certifikováni a ten přístup k té rybě je prostě maximálně.
0: Takže hledáme IFC, že tam je napsáno,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, ano. Ano.
0: A doba trvanlivosti, to je
1: jasná. Na samotném jakoby obalu tak to uváděno, tohle to není, ale právě tohle to může být známkou toho, že ta ryba bude kvalitně zpracována a všechno bude prostě perfektní.
0: Říká Pavel Koukolík.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Kristýna v Českém rozhlase Hradec Králové dospívala, my se vracíme zpět do radioporadny, kterou jsme věnovali rybám. Naším hostem je inženýr Pavel Koukolík. No a rozhodli jsme se teď, že se dáme do té úpravy těch ryb, protože s tím mnozí bojují a té úpravy je nespočet možností. Tak co je takové to nejoptimálnější?
1: Tak pokud chceme zachovat jakoby tu nejlepší nutriční kvalitu vlastně té ryby, tak samozřejmě tam je nejvhodnější úprava tušení. Tušení v páře zachová maximální vlastně množství těch prospěšných látek, zachová ty šťávy v tom mase, že maso bude krásně šťavnaté a bude mít nutričně tu nejlepší možnou kvalitu. To dušení jako takové není úplně ve spojení s rybami zaběhlé, je potřeba tam právě jakoby k tomu připojit většinou nějakou omáčku, případně nějakou dušenou zeleninu a hrát si trošku s tou přílohou. Ta samotná ryba vlastně nutričně úplně v tom je to nejlepší. Mm-hmm. Samozřejmě ty další druhy úpravy, které tam máme, jako nějaké pečení, smažení, uzení, grilování, tak když si řekneme rybu, tak právě spotřebu ryb u nás tvoří vánoční trh a s tím spojené právě jakoby smažení. Klasicky v trojobale. A to smažení jako takové.
0: Jste se pousmál u toho trojobalu.
1: Ano. Ono samozřejmě při tom smažení v tom trojobale už ta ryba postrádá tu hodnotu té zdravé potraviny. Že samozřejmě smažíme to na tucích, které zase už nemají ty prospěšné látky. Při tom vysoké úrovni tepelného opracování a rychlém úrovni tepelného opracování dochází k degradaci právě těch omega-3 mastných kyselin, které tam právě chceme zachovat a chceme si využít ten jejich prospěch. Tak právě o to se okrádáme. Mm-hmm. Právě z toho důvodu, proto, abych neměl po každém smažení a tepelné úpravě těch ryb znehřaděnou celou kuchyň, tak preferuji pečení. Do trouby si společně s tím naskládám vlastně i přílohu, zeleninu, brambory, jakékoliv další sezónní potraviny.
0: A je to rychle? Je to všechno hned? Najednou v pekáči?
1: Ano. Záleží, co tam zvolíte samozřejmě. Když tam dáváte brambory, tak je vhodné třeba si předtím vlastně je uvařit a potom teprve je tam přidat do toho pekáče. Ale není problém vlastně takhle připravit kompletně celý pokrm.
0: A platí to na jakoukoliv sladkovodní rybu? My jsme zatím jmenovali pstruhy, kapry, ale těch ryb je samozřejmě daleko víc.
1: Určitě. Právě na základě třeba obsahu tuku, nebo výšky toho filetu, tak právě musíme třeba omezovat tu délku tepelného opracování. V případě třeba sandátů, samozřejmě ta výška toho filetu, tak je nějaký 2-3 cm, tak musíme tu tepelnou úpravu zkracovat, aby nešlo k tomu vysušení. Samozřejmě potom, pokud upravujeme třeba toho stolobika, který vlastně má se vyšší, tučnější maso, tak ta tepelní úprava musí být asi o něco trošku delší.
0: Tak už tady máme i sandáta, tolstolobika. Jaké ještě druhy sladkovodních ryb byste doporučil, protože ideální je to asi střídat?
1: Určitě. Nejlepší je právě si vychutnávat jednotlivé ty druhy ryb, že každý nabízí úplně jiné obohacení vašich chuťových pohárků, takže nabízí se tam široká škála zase právě, jak jsem říkal, pstruhů, potom tam sezóně, právě v období zejména podzimu, tak jsou dostupné vedlejší druhy ryb, jako je amur, sumec, štika, tak to je zase všechny ryby, vlastně jsou naprosto perfektní a dají se upravovat všelijakými způsoby.
0: Pan Petr reaguje a píše: dobrý den, když dám rybu na grill, často se mi přilepí nebo rozpadne, co dělám špatně?
1: Tak u toho grillování tam opět, jak říká právě pan posluchač velice dobře, tak popisuje problém, který je tam velice častý. U těch ryb je potřeba, aby ta kůže byla osušená. Poznáte to tak, že přejdete ostrý nože vlastně po té kůži a zůstane vám na tom čepeli, vám zůstane nějaká voda. Potřeba to, aby to bylo dobře osušené. Právě ta vlhkost na té kůži potom může způsobovat to připékání na ten rošt. Rošt jako takový by měl být vždycky dokonale vyčištěn od nějakých nápeků a je ideální ještě předtím, než tam tu rybu těsně vložíme, tak buď to ten rošt potřít, dejme tomu třeba buď to nějakou útěrkou s olejem, nebo třeba vepřovým špekem, aby se právě namastilo a zabránilo se tomu připékání. Rovněž je doporučováno tam použít právě hliníkové ty
0: podtácky,
1: které rovněž jakoby zabrání tomu připečení. Je důležité tam právě jakoby nanést nějakou vrstvu toho tuku a aby se nám tomu připékání nedocházelo. Rovněž je tam důležité začínat tu teplnou úpravu na straně kůže, nikoli na straně masa.
0: Pak se to nerozpadne a můžeme si rybičku vychutnat úplně celou. Paní Pavlína posílá zajímavé zajímavý dotaz zaregistrovala, to vyjmenovávání těch ryb, na to reaguje. Jestli byste prý mohl říct, jaký je rozdíl v chuti mezi kaprem a murem a tolstolobikem?
1: Tak ta rozdíl té chuti tak je dán většinovým obsahem toho tuku. Kapr jako takový, tak dejme tomu, že je všežravec, zatímco amur tak je výhradní potom bíložravec, který se potom živí zase právě vodními porosty a takhle. A tolstolobik, ten se živí filtrováním mikroorganismů vlastně z té vody, které se tam vyskytují. Kapr jako takový, tak má obsah tuku nějakých 2 až maximálně 9%. V průměru jakoby našich tady východočeských podmínek si pohybeme rozmezí nějakých 2 až 5, většinou k těm 9 se nedostáváme. Ta chuť právě může být výraznější vzhledem k tomu obsahu toho tuku. Zatímco u amura je ten obsah tuku nižší řádově o nějaké 1-2%. Právě to třeba nás zbavuje té výraznější rybí chuti. Zatímco u tolstolobik jako takový má vlastnost prostě vytvářet v rámci svého těla větší tukové zásoby. Takže ta chuť je zase opět výraznější než v porovnání s kaprem a s
0: amurem. Takže podle toho možná lidé také mohou vybírat, jakou rybu si vyberou. Ano.

0: Inženýr Pavel Koukolík z rybářství Chlumec nad Cidlinou je hostem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Pohybuje se pravidelně ve výrobě, ale říkala se mu, že je zajímavé, že vůbec z něho ty ryby necítím a bývá to obvyklé, že člověk to do sebe asi nasákne okamžitě.
1: Samozřejmě ty pachy v té výrobě jakoby pracují, probíhá tam vlastně v naší výrobě, tak probíhá i uzená výroba, takže samozřejmě vůně bukového kouře společně právě s tím aromatem těch...
0: Vám to voní hodně.
1: Ano, ano, takhle, já už to ani nevnímám. Samozřejmě, kdo tam jakoby kam vkročí, tak pociťuje jakoby silnou vůni právě jakoby třeba těch uzených výrobků. Samozřejmě, že jsem tam denodenně v té výrobě, tak už to člověk nevnímá.
0: Jo. A uzené ryby, to je delikatesa, to stále platí.
1: Samozřejmě, jakoby Češi preferují pořád masné výrobky v uzené podobě, to je další jakoby věc, která je v našem národě velice oblíbená.
0: A je to dobře?
1: Samozřejmě ty benefity zdravotní v případě toho uzeného opět jakoby upadají. Jo, je tam prostě koncentrace té soli v tom mase, takhle v tom podobě pečení a dušení
0: je to
1: jakoby rozhodně zdravotně jakoby nejlepší.
0: No, vracíme se k tomu pekáčku určitě, který je ideální, ale vy jste to možná nezaregistroval, vy jste řekl, že v našich vodách, co se pohybuje, vy už se považujete za východočecha.
1: Tak vlastně pracuji v rybářství Chlumec letos třetím rokem. Firma mi samozřejmě taková přirostla velice k srdci, všichni tam do toho dávají svoje maximum, tráví tam obrovské množství svého volného času pro to, aby vlastně ty naše výstupy byly oceněné těmi zákazníky a nejenom vlastně v podobě těch finálních výrobků, ale i tou péčí o tu krajinu, kterou tam vlastně rybáři dennodenně absolvují.
0: Takže už žádná Plzeň, zkrátka ani České Budějovice.
1: Samozřejmě, jakoby Plzeň zůstane jakoby srdcovou záležitostí.
0: Fotbal nebudeme zmiňovat.
1: Nebudeme tady, ale samozřejmě východní Čechy jsou nádherným krajem, plným rybníků, skvělých lidí a rozhodně mi tento region jako přirostl k srdci.
0: No, to se dobře poslouchá určitě i našim posluchačům. S těmi rybami ve srovnání s ostatními rybami, vedeme si asi dobře ve srovnání s ostatními regiony ohledně ryb?
1: Samozřejmě v našem regionu tak je jakoby tak je tradice rybníkářství jako taková velice zakořeněná díky šlechtickým rodům, které zde vlastně jakoby rybářství a rybníkářství cíleně jakoby rozvíjeli. Takže samozřejmě králuje tomu jižní Čechy, které jsou po právu nazývány krajem rybníků, ale samozřejmě ve východních Čechách máme spoustu skvělých zdrojů, ze kterých můžeme právě získávat kvalitní druhy ryb.
0: No, pojďme se dát ještě do té úpravy těch ryb, chuti, pachy a tak dále. Jak to dostat do toho běžnějšího vaření? Doporučil byste třeba kromě té standardní výroby použít ryby i třeba do pomazánek, polévek, karbanátků, salátů a tak dále? Dá se to využít tímto způsobem?
1: Samozřejmě dá. Jak jste zmiňovala ty karbanátky, s tím masem se dá hrát mnoha způsoby, dostavit do všelijakých možných tvarů. Zejména v případě těch karbanátků, tak je třeba skvělé právě, že se dá předložit i dětem. Že děti jako takové ta karbanátky znají v podobě vlastně z jiného druhu masa a právě v těchto podobách, kde vlastně nejsou obsažené ty kosti nebo jsou mlínku rozemlety, tak dítě vlastně jakoby není ohroženo třeba jakoby tím
0: uvíznutím
1: právě té kosti v ten kroku. A je právě jsme možní ty ryby těm dětem dostat už v útlém mládí, aby právě v tom pokračovali i potom v dalším dospělém životě.
0: Jak udělat karbanátek z ryby a z jaké ryby?
1: Ten karbanátek samozřejmě se dá udělat ze široké spektru ryb, které by se můžou třeba i míchat druhy ryb do těch karbanátků, abyste měli třeba vyšší obsah tuku v tom karbanátku, takže právě třeba je možné zkombinovat kapra právě s tím toustolobikem.
0: Tak to rozemeleme.
1: Ano, normálně v mlýnku, vlastně, který máte doma, který používáte jakoby na namletí třeba hovězího masa na burgery, tak to samozřejmě se dá použít i klasicky na vykoštěný kapří filet, který se prožene přes mlýnek a má to hotový karbanátek.
0: A koření, jaké koření je úplně ideální, aby nepoznali třeba ti, co to budou požívat, že tam je ryba, protože brzy řeknou, já ryby nejím, ale třeba to ani nepoznají.
1: Tak samozřejmě, jako pokud někdo se snaží zamaskovat jakoby tu rybí chuť, tak na trhu je obrovské množství koření, které jakoby tu chuť přebije. Jo, je tam samozřejmě výrazné koření, které se dá zakoupit všude v všelijakém supermarketu. Za mě já si nesnažím tu chuť jako přebíjet.
0: Volím
1: jednoduché druhy koření a jednoduché kombinace typu petržel, tymián, obyčejný pepř a sůl zakapnutí citrónem. Ta chuť tam vynikne opravdu jemně, lehce, pokud ta ryba je dobře vysátkovaná. Není tam opravdu potřeba jakoby nic maskovat a jednoduše si vychutnáte tu chuť té ryby, která prostě ten druh má.
0: No zní to báječně, tak na úplný závěr. Víkend před námi, tak co byste našim posluchačům doporučil nějaké jednoduché jídlo ze sladkovodní ryby na ten víkend?
1: Tak jestli ještě někdo chce využít teďka počasí, které se aspoň dnes tváří relativně přívětivě, tak rozhodně bych se nebál nějakého grilování, rozpálit grill, nahodit tam nějakého pstruha, vycpat ho zevnitř tymiánem, česnekem a citrónem, zakápnout olivovým olejem, potřít rozpuštěným máslem společně s petrželkou a hodit na grill.
0: Vůbec no krásné. A příloha ideální? Bez přílohy?
1: Příloha, grilovaná zeleninka, pečený brambor. Rozhodně jakoby není tam, nekladou se žádné jakoby hranice, kam co k tomu přiložit.
0: Ale zdravý životní styl, ten je z vás cítit, že doporučujete a velmi vnímáte a my děkujeme za všechny tipy, rady. Tak možná o Vánocích dáme nějaké recepty, budeme rádi, když přijedete. Pavel Koukolík z rybářství Chlumec nad Sidlinou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji, naschanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: Kup mi den,

0: Nevylévejte zbytky vína. Dají se využít při úklidu i při pěstování pokojových květin. Jak konkrétně, tak to nám poví Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze jej použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Přesně před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Hygienici zjistili zhoršenou kvalitu vody ke koupání na 4 místech v kraji. České volejbalistky dnes zahájí mistrovství Evropy zápasem s Řeckem. Pátek zůstane oblačný s přeháňkami i bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. Uplynulo 58 let od začátku okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy vedenými Sovětským svazem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla vojska do země, aby potlačila snahu vedení komunistické strany v čele s Alexandrem Dubčekem o uvolnění poměrů. Jenom během prvního dne invaze zemřelo nebo bylo smrtelně zraněných 58 lidí. Do konce roku pak počet obětí vzrostl na 137. Okupace ukončila období Pražského jara a odstartovala období normalizace, cenzury a politických čistek. Sovětská vojska v Československu zůstala až do roku 1991. Zhoršenou kvalitu vody ke koupání mají v Královéhradeckém kraji oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova a ve Bejsplachách ve Vrchlabí a také koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí. Při zatím posledních rozborech to zjistili krajští hygienici. Na zmiňovaných místech by se lidé měli po koupání osprchovat čistou vodou.
3: V pořádku je voda ke koupání ve vodní nádrži Rozkoš v lokalitě Velká Jesenice a v přírodních koupalištích Dachova u Hořic, Pecka na Jičínsku a Mladé Buky Sejfy na Trutnovsku. Vyhovující je podle hygieniků také na všech umělých koupalištích v kraji. Kvalitu vody sledují jen na místech uvedených na jejich webu, jinde je koupání jen na vlastní nebezpečí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: V Sobotce na Jičínsku začíná tradiční jarmark. Na jeho 36. ročník přijeli téměř 200 prodejců z celé republiky a pořadatelé tradiční lidové slavnosti očekávají až 1000 návštěvníků. Kromě stánků jsou připravené i 2 festivalové scény, koncerty známých interpretů, divadlo pro děti a dílny. Sport. Český volejbalový tým žen dnes hraje první utkání na domácím mistrovství Evropy. V 8 hodin večer v pavilonu P na brněnském výstavišti hostí Řecko.

0: řeky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Slabý proměnlivý vítr později večer místy zesílí na čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70 km v hodině, v bouřkách ojediněle až 90 km.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Vrchlabí opatrně na náměstí Míru, kde se zrazila dvě osobní auta, s opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pátek 21. srpna v kalendáři najdete křestní jméno Johana, Johanka, také zmínku o tom, že si připomínáme památku obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Petr Jungmann v kalendáři určitě za chvíli ještě připomene a pak už se ale pustíme do těch vašich pozdravů a přání v poledních písničkách od srdce. Pavla Kindernajová přeje příjemné odpoledne a dobrý poslech.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 21. srpna. Svátek má Johana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině byla zahájena v roce 1791 v pražském Klementínu u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nejslavnější obraz světa, dáma

0: tajemným úsměvem Monalíza Leonarda da Vinciho byla z muzea v Louvru ukradena před 115 lety v roce 1911. Pachatelem byl Vincenzo Perugia, který dostal Monalízu dokonce až do Florencie, kde ji chtěl prodat.
1: Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
0: Invaze do Československa v roce 1968 ukončila Pražské jaro a přervala všechny sny o svobodě. Postarala se o to armáda pěti zemí Varšavské smlouvy o síle až 500 000 vojáků.
1: Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
0: Obsazena byla i hlavní budova Československého rozhlasu. Zde si boje vyžádali 15 obětí. Celkem 108 československých občanů přišlo o život. Před 10 lety skončily olympijské hry v brazilském Riu. 104 českých sportovců zasáhlo do bojů, přivezli 10 medailí, ale jen jednu zlatou.
2: Lukáši, ty jsi to dokázal!
0: A to judista Lukáš Krpálek.
3: Kolik sexuálních partnerů jste měla?
0: Neuvěřitelných 70 má britsko-kanadská herečka Kim Cattrall.
3: Počítám je.
0: Samantha ze Sexu ve městě.
3: Letos?
0: A kulatou 40 má stále nejrychlejší muž planety. Světový rekordman na 100 i 200 metrů, Jamajčan Usain Bolt. Já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové začínají. Připomínám kontakty, nejdříve písemné studio.hradec@rozhlas.cz. To je mailová adresa. Pokud kliknete na web hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář a do třetice můžete poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104, přičemž jako první slovo musí být slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A už je s námi pan Petr, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral písničku Před Chajdou. Je to písnička vlastně stará trmská a vlastně se k letnímu počasí hodí. A nechávám ji zahrát jednak všem oslavencům a všem příznivcům těchto trmských písniček pro dobrou náladu.
0: No tak jdeme Před Chajdou, jdeme si zaspívat. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Naschledanou.

Teď pohled mezi písemné pozdravy. Máme tady pro holčičky pozdrav s přáním, aby to byla písnička od Moniky Absolonové. Našla jsem tady, nespívá to jen Monika Absolonová, ale je tam i Ilona Čáková, teď královnou jsem já, tak věříme, že holčičky potěší konkrétně Kristýnku a Kačenku Severínovi. Hrajeme pro radost a potěšení a za to, že přijeli na týdenní prázdniny do Rychnova nad Kněžnou. Zdraví tety z Deny.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
3: Teď písničky u srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, spolu s námi také pan Zdeněk. Vítejte, dobré odpoledne.
4: Vítám vás. Chtěl bych písen, třeba jestli tam nemáte Pocim překrásný.
3: O podzimu chcete písničku? Řekněte, pane Zdeňku, vy se těšíte na podzimní charakter počasí. Je to krásně barevné, samozřejmě, ale mnozí ještě by tak trošku takového toho standardního léta. Co máte na podzimu rád na tomto období?
4: Na podzimu, jak padá listy a tak.
3: Nemáte rád vedro, jsem pochopila. Nemáte rád úplně letní počasí.
4: Jo, ale jo, mám.
3: Ale jo, ale zkrátka se těšíte na podzim, tak no. Večer v noci přijde poměrně silný déšť s větrem. To počasí bude mít v těch následujících minimálně 2 dnech charakter toho podzimu, tak si určitě přijdete na své. Tak je tady podzim i v podání Anety Langerové. Ať písnička potěší a krásný víkend. Naschledanou.
4: Tak jo, tak jo.

0: Aneta Langerová dospívala v písničkách o srdce a teď už zdravíme pana Martina. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, paní Pájo. Já vás moc zdravím. Já bych to chtěl poslat, tady tu písničku, na čem jsme domluveni.
0: Ano.
1: Jsem si vybral pro vás hlavně do rády a pro všechny, kteří mě znají, tady strejdují Mikulajovi na pokoj, pro mýho miláčka a pro paní Krátkou, tady z paní z Červeného kostelce.
0: Pro
1: pozdravuje Kaburu. A
0: rozhodně, rozhodně. Tak písnička.
1: A máte pozdravat Káju a mám vás pozdravat od Míry.
0: Dobře, tak i Míru, pana Míru, pozdravujeme. Opatrujte se a příjemný víkend prožijte. Mějte se moc hezky.
1: Na shledanou.

S Českým rozhlasem Hradec Králové máme tady pozdravy pro školáky a pro studenty. Paní Anna píše, že to klidně může být i zahraniční melodie, že to vůbec nevadí. A máme zahrát tedy školákům, ať mají hezký poslední týden prázdnin a zvláště ti, kteří dělají radost nejen rodičům, ale taky prarodičům. Stejně jako Kačka, která, jak se píše v mailu, půjde do 7. třídy po prázdninách, a Tereska, která už zamíří na střední školu, konkrétně na gymnázium, píše očividně hrdá babička. Tak gratulujeme a my se přidáváme s tím přáním příjemných prázdnin.

0: Sian zpívala jeden ze svých nezapomenutelných hitů. Možná se vám ta písnička vybaví, pokud sledujete televizní soutěže. V soutěži Tvoje tvář má známý hlas nezapomenutelně. Tuto interpretku stvárnila a naspívala Anna Fialová. Bylo to v první řadě v pořadu v roce 2006. Opravdu neskutečně stvárněné. Ona Anna Fialová ten svůj nejen herecký, ale pěvecký talent později ukázala, jak mnozí určitě víte, i v seriálu Iveta o Ivetě Bartošové, kde nádherně zpívala. Ale teď už pan Luboš s námi ve vysílání. Pane Luboši, vítejte, dobré odpoledne.
1: Tady expert na dvojsmyslný humor. Zdravím ze dvora, pejskař. Zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy do rádia a posluchače. A dáme si taky nějakou takovou, nevím, jestli se tomu dá říct, dvojsmyslná.
0: Hledá se žena, jsme vybrali písnička. Společně, vy jste říkal, že hledáte ženu nějakou.
1: Nějakou hřiskandu, která není otetovaná, která si nebarví vlasy, normální paničku. Od 19 vejš.
0: No pane, už tady děláme z toho radiobazar, kde nabízíme tuto možnost, také kdo se chce seznámit, tak má možnost, ale my se vždycky ptáme, i v tom bazaru se ptáme, a co nabízíte vy, když hledáte?
1: Já jsem nekuřák, jenom si dám jednou denně dvě piva, a to jsou desítky, a pejskař, který nejdřív zaplatí nájem, energie, pak koupím pro psa a na posledním místě jsem já. Takže
0: zkrátka zodpovědný, pane Luboši, no budeme držet palce, ale tu seznámku z toho úplně dělat nebudeme, i když opravdu vám to přejeme. Písnička pro vás, pro všechny, kteří jsou s námi, pro zlepšení, nebo pro zlepšení, možná pro pokračování příjemného odpoledne. Co vy na to? Jdeme na to. Hledá se žena, kapela Mandraže, letí i do Dvora Králové nad Labem.
1: Tak jo,
0: krásný pátek, naschledanou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pro příjemné odpoledne. Máme tady reakci od pana Petra a Petry Zíčína, kteří děkují za písničku od Anety Langrové, která je velmi potěšila, tak jsme rádi, že jsme udělali radost, ale teď pozdravíme i na zahradu. Pan Míra říkal, že je na zahradě s morčátky a je mu příjemně. Pane Míro, krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne mám všem. Tohle, co to pro nás uvádíte, každý poledne a pět hodin poslouchám vás. Jste pěkný, všechno. Pro všechny přítele. Pro Marušku, tam z Moravy.
0: Pro všechny.
1: Pro toho Luboše, co s pejskem tam chodí. A pro vás, a ještě, já nevím ještě, kolik tam volá těch, já si je všechny nezapamatuju.
0: Nepamatujete, ale jste rád, když Luboš, slyšíte ty Luboš, známé hlasy.
1: Luboš a ta Maruška.
0: Dobře.
1: Ti Marušce babice na Moravě, ať se drží, přeju jí hodně zdraví, byla teďka hodně nemocná. Tak ať se drží.
0: Tak jste laskavý.
1: A všechno rád jí poslouchám.
0: Děkujeme.
1: Luboše s pejskem a vás všechny.
0: Opatrujte se, pane Míro, ať se daří. Naschledanou.
1: A vy taky.
0: Naschledanou, krásné dny. No, když ze zahrady, tak dáme i zahradnickou písničku a potěšíme snad i přátelé pana Ondřeje, který ještě píše, že zdraví a chtěl by pohodovat všem, poděkovat všem úžasným pohodovým lidem, kteří mu popřáli k narozeninám, takže zdraví a pohodový pátek zkrátka všem, kteří jste s námi.

Václav Neckář v duetu s Helenou Vondráčkovou. No, Václav Neckář zněl, pokud nás posloucháte od časných ranních hodin, i v tom ranním vysílání po 6. hodině, kdy jsme připomínali, že jeho Doktor Dam-di-dam byl dlouho považován za první nahrávku vzešlou ze spolupráce bratrů Václava a Jana Neckářových, ale po několika desetiletích se objevila i skutečná rarita. Už v září roku 1968, totiž jako reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, naspíval Václav Neckář melodii svého bratra Jana, text Ivo Fischera, a vznikla z toho skladba Píseň pro mne. Představovali jsme ji v ranním vysílání a určitě ji od nás ještě uslyšíte. Vy někteří i teď při poledni zmiňujete a vzpomínáte na srpnové události, píšete, ať se to nikdy neopakuje.

Za 7 minut bude 13 hodin. Máme tady ještě pár dalších pozdravů. Paní Sylvie, zdravíme do Prahy. Pan Josef také píše a píše, že by chtěl nechat zahrát písničku všem posluchačům Hradce Králové a pozvat je také na výstavu na zámek v Opočně, která tam bude až do konce září. Vystavují tam vyřezávané obrázky a malované obrazy na téma kostely a poutní místa. Na návštěvu se tedy těší Josef Nosek, Kateřina Bílková a Nikola Lesáková. Děkujeme za pozvání. Věříme, že mnozí určitě využijí a rádi se přijdou na Opočenský zámek podívat. A ještě je tady ale pozdrav od posluchačky. Hezký den všem do rozhlasu posluchačům, prosím, zahrajte pro všechny, co jsou třeba opuštění nebo nemocní, ať je potěší písnička a zahřeje u srdíčka.

0: ven.
1: Sucho v ústech, tak to už je téma pro náš pořad Veselé a zdravě, který nabídneme po zprávách, tedy po 13. hodině. Pavla Kindernajová přeje dobré odpoledne.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Do Česka míří silné bouřky. Řidiči neprojedou pod železničním viaduktem v Jičíněvci. O finále čtyř hry zabojuje na turnaj v Cincinnati český deblový pár Linda Nosková, Marie Bousková. A pátek zůstane oblačný s přeháňkami, bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí od 16 hodin pro většinu území, kromě severozápadní a východní části republiky. Bouřky budou velmi silné a hlavně v Čechách a na západě Moravy. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
3: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
1: Až do 10. října řidiči neprojedou pod železničním viaduktem v Jičíněvsi. Uzavřený je kvůli rekonstrukci křižovatky u školy. Stavbaři ji zmodernizují a udělají bezpečnější. Zároveň vzniknou nové přechody pro chodce, chodníky a taky nová autobusová zastávka. Hradec Králové doplňuje společně s Muzeem východních Čech archeologický výzkum v Kuklenách. Odborníci tam ověřují stav neporušeného pravěkého rondelu z 15. tisíciletí před naším letopočtem. Město chce získat přesné podklady pro ochranu unikátní kruhové stavby a přizpůsobit jí trasu i samotnou konstrukci plánované silniční radiály Nová zelená, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
4: Nová zelená má zásadně ulevit Kuklenám. Její trasování, konstrukci i navazující technické řešení je ale město připravené upravit podle požadavků archeologů a parametrů případné památkové ochrany. Dosavadní jednání s muzeem ukazují, že společné řešení je možné hledat věcně a odborně. Sport.
1: Polská tenistka Iga Świątecková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyř hry si zahraje český deblový pár Linda Nosková a Marie Bousková.
2: Počasí.
1: Zůstane oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami. Později večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Slabý proměnlivý vítr později večer místy zesílí na čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle až 90 km v hodině.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Komplikace čekejte v Hradci Králové na silnici 33 v Náchodské ulici. Nákladní auto tam narazilo do závory železničního přejezdu. V místě je silný provoz.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže

0: čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potem spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
1: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
0: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho 0,5 litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2 decové a ten zbytek ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
1: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
0: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
2: Vesele a zdravě.
3: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
4: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
3: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
3: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuju a je to krásně veselý dotaz. Díky.
4: Víte, co nevíte. A já chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, ano. Je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem, já vím tyhle ty základní věci, nakonec jako všichni lékaři musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
3: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci a to všechno nový pacient a panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
4: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
3: Jsme rádi.
4: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští, často se lahodnou tekutí zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. Pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem, tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Vesele a zdravě.cz, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač
2: neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí lima úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožno, zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, pak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to, Kle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Tak. Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím.
1: A v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: roky,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování, tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzím je sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte. No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte
1: zuby
0: večer, může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale a aby vám...
6: Problém. Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, jo. Že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků, na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho. Pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravě.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecká fakultní nemocnice bude v noci na 6 hodin bez proudu. Trutnovská radnice získala dotaci na sanaci nestabilního skalního svahu. Hradečtí hokejisté vyzvou v přípravném utkání Štýrský Hradec a dnešek zůstane oblačný s přeháňkami, bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Pěkné páteční odpoledne vám přeje Alena Brantová. Fakultní nemocnici v Hradci Králové čeká dnes v noci 6-hodinová plánovaná odstávka elektrického proudu. Od 10 hodin večer do 4 do rána bude areál kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat výhradně na záložní generátory. Nemocnice kvůli tomu dočasně omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti.
2: Lékaři budou v době odstávky provádět výhradně akutní operační výkony. Pacienty s náhlými srdečními příhodami záchranáři po dohodě převezou do nemocnice v Pardubicích. Pohotovostní lékárenská služba se na noc přesune do hlavní lékárny v budově číslo 20. V 7 hodin ráno se pak vrátí do lékárny u Modrého robota. V areálu nemocnice se kvůli provozu generátorů může mírně zvýšit hluk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Vedení Trutnova zahájilo sanaci nestabilního skalního svahu nad sportovišti na Lukách. Cílem prací je dlouhodobě zabezpečit lokalitu v blízkosti zimního i fotbalového stadionu před nekontrolovaným sesuvem. Práce skončí nejpozději na jaře příštího roku a provoz sportovišť omezí minimálně. Informaci potvrdila mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Na projekt v hodnotě 13 milionů korun získalo město téměř 10 milionovou dotaci. Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb nebo případně rozhodnout o jejich odmítnutí. V 27 obvodech se o místa senátorů uchází celkem 155 zájemců. Nejvíc jich je na Praze 1, kde se přihlásilo 9 lidí. Naopak nejmíň na Rychnovsku, tam jsou zájemci 2. První kolo voleb bude 9. a 10. října, druhé o týden později.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17 hodin k dalšímu přípravnému utkání před novou extraligovou sezónou. Tentokrát východočeši vyzvou na svém ledě rakouský Štýrský Hradec. Hradecký obránce Petr Kalina očekává se zahraničním soupeřem náročný duel.
3: Je to takový jinačí zápas, prostě, že nevíš, co od toho týmu čekat, než z té extraligy, no, ale očekávám, že to nebude nic lehkého, že budou bruslit, dělat to tež, co ty týmy z extraligy, takže bude to těžký jako zápas s Libercem.
1: Počasí.
0: Zůstane oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami. Později večer čekáme od jihozápadu postupně na většině území déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách na 18 až 21. Slabý proměnlivý vítr později večer místy zesílí na čerstvý severozápadní s nárazy kolem 70, v bouřkách ojediněle až 90 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Komplikace čekejte v Hradci Králové na silnici 33 v Náchodské ulici. Nákladní auto tam narazilo do závory železničního přejezdu. V místě je silný provoz, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Na ostrov La Isla Bonita nás vezme Ilona Čáková už za malou chvíli. Karel Gott zaspívá Běž za svou láskou. Dáme si Stinga, Hanu Zagorovou, její studánku Stříbrnou, nebo Václava Neckáře. O něm také právě v této hodině dobrého odpoledne. Karel Sladký vás zdraví, pěkný den. Holovou sovu naučnou stezku dnes mapuje celý den náš rozhlasový stopař, stopař Českého rozhlasu Hradec Králové. I v tuto chvíli je v terénu. Spojíme se s ním. Běžně jsou neviditelné, včera večer ale na poli v hradeckých kuklenách 7000 let staré rondely znovu vystoupily z krajiny. Lidé

0: písničky, které máte rádi, je na Prahu víkendu 14 hodin 11 minut. Zdravíme vás, přejeme příjemné odpoledne. Z další hudební nabídky můžu upozornit na Stinga, Hana Zagorová, skupina Abba, Václav Neckář, Petr Novák, Činasky nebo Richard Miller. No máme toho pro vás ještě hodně a jsme také na Prahu víkendu a tak jsme vyslali do terénu našeho rozhlasového stopaře, aby pro vás něco zajímavého vystopoval. A co zjistil?
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Jsme ve spojení s naší reportérkou Zuzanou Boučkovou, regionálním stopařem, rozhlasovým stopařem, která pro nás dnes mapuje Holovou Sovu, naučnou stezku. Tak jsem se nezakoktal, to jsem rád. Zuzko, dobré odpoledne ti přeji.
2: Přeji krásné odpoledne.
0: Už jsi v cíli, hlásíš se z cíle? Jaké to bylo?
2: Tak v cíli jsem už byla, i když i podle sebe nečekaně, a jsem vlastně popravdě stále na cestě. Pohybuji se právě teď mezi Holovousemi a Chodovicemi. Znáte to, jak občas něco očekáváte? Máte to nastudované, připravené a pak je všechno úplně jinak. Tak to se stalo právě dnes mně. Holovousova stezka tu stále roky je a lidé se po ní mohou vydat. Avšak právě v těchto dnech chybí po celé trase informační ukazatele a tabule, které poskytují informace o zajímavých částech stezky a také vás informují, kterým směrem máte dál pokračovat. Když jsem po cestě nenašla žádný ukazatel ani tabuli, dojela jsem se zeptat na obecní úřad v Holovousích, kde mi vysvětlili, že se v těchto dnech rozhodli stezku pěkně obnovit a upravit. Všechny cedule jsou sundané a v opravě. I tak musím říci, že jsem s mapkou v ruce prošla celých 11 zastavení, co jsou zhruba 4 kilometry, a také chci říct, že je to skvěle vymyšlená trasa. Žádné krpály, krásná procházka a všude kolem na vás dýchá klid podkrkonošské krajiny, smíšený s historií místních obcí.
0: Ty jsi dnes už v našem vysílání zmínila i staré odrůdy, i slavný malináč holovouský. Jestli pak si na něj narazila přímo v terénu?
2: Ano, to jsem si nenechala ujít. Také jsem se zeptala, kde roste. Zastavení na návsi v Holovousích bylo ovocnářsky velmi zajímavé. Lidé, které jsem potkala, hlavně rodiny s menšími dětmi, se zde se zájmem zastavovali a zkoumali všechny jabloně, které tu rostou. Co jabloň, to jiná odrůda. Člověk je i tak trochu hrdý, když si v informacích pak přečte o tom, jak se holovouská jablka vozila na stoly po celé Evropě. K tomu navíc tady na vás dýchá parádní kulisa místního secesního zámku a parku.
0: Zuzko, a co pohádkové postavy a bájný pán z Holovous? Bavilo to malé výletníky?
2: Děti, které jsem potkala po cestě, byly i přes chybějící cedule, dá se říci, spokojené. Dříve na stezce měla největší úspěch dřevěná socha čerta u čertovy lávky a vodník u vody. Dnes je to také jinak. Čertovy rohy jsou v opravě a studánková víla i vodník jsou přemístěni kousek dál na lepší místo a právě čekají na nové informační tabule. Nádherný ale byl zážitek u rybníka, kde se u malého přívozu můžete sami na voru přetáhnout přes rybník. To dnes bavilo každého. Krásné prostředí vytváří po cestě i kostel svatého Bartoloměje v Chodovicích, který dodává trase zase trochu toho duchovního klidu.
0: Pro koho bys stezku s čistým svědomím doporučila na závěr prázdnin?
2: Myslím, že je to ideální půldenní výlet pro každého, kdo nechce šplhat po skalách, ale chce se jen tak pěkně, klidně projít. Vezměte děti, kočárek s většími koly to zvládne také, dejte si svačinu mezi stromy na návsi v Holovousích a cestou se zastavte u toho rybníka. Příjemnou novinkou vlastně je i informace, že trasa bude dál protažená z Chodovic podél cyklostezky až směrem k Hořicím.
0: Všechna videa, fotografie i detailní postřehy našeho rozhlasového stopaře Zuzany Boučkové najdete na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Schválně, jestli si to dobře pamatuji, Facebook, Instagram a hradec.rozhlas.cz, náš web, Zuzko.
2: Říkáš to správně.
0: Tak se těšíme.
2: Všechny fotky i videa brzy dodám.
0: Těšíme se na dodávku od našeho rozhlasového stopaře. Příjemný zbytek dne.
2: Přeji krásné odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A teď už je tady slibovaný Sting, trochu té páteční odpolední hudební pohody pro vás. Český rozhlas Hradec Králové.

0: autobusově stezce příliš nebloudíte, ani o víkendu, ať nebloudíte, ať vždy dorazíte tam, kam máte. Tipy jsou i na našem webu hradec.rozhlas.cz, můžete se podívat, protože těch akcí bude opět spousta. Český rozhlas Hradec Králové tady od toho, aby vám dodal servis i pozvánky na víkend, který je před námi. Ale teď se vrátíme k včerejšímu večeru. Desítky lidí se večer sešli v královéhradecké čtvrti Kukleny, aby symbolicky vytyčili a rozsvítili obrysy pravěkých rondelů z mladší doby kamenné. Zhruba 7000 let starou knihu Ruhovou stavbu, která se ukrývá pod zemí, tím chtějí uchránit před plánovanou výstavbou silniční radiály Nová zelená. Vedení radnice mezi tím slibuje, že projekt upraví tak, aby vzácné nálezy v zemi nepoškodil.
1: No a jak jsou vlastně hluboko, když teď jde kopa do země?
2: Do půl metru jste v rondelu.
3: Na první pohled úplně obyčejné pole posklizní na okraji krajského města. Právě tady teď dobrovolníci pomocí dřevěných kůlů a provázků z fáborky vytyčili půdorys monumentální pravěké stavby. Další po obvodu skládají po domácku vyrobené lucerny. Zářící obrys má ukázat přesné rozměry nálezu i to, jak blízko povede plánovaná silnice. Mezi desítkami příchozích je i Marcela Bekrová.
4: Protože bych ty rondely chtěla zachovat, aby tady byly pro příští generace. Taky jsem se to dozvěděla až minulý rok poprvé a úplně mě to fascinovalo, že něco takového mám tak blízko domů.
3: Radiála Nová zelená má odvést tranzitní dopravu z centra Kuklen a obsloužit novou zástavbu. Proti vedení trasy se ale staví i majitelé dotčených pozemků, třeba Jaroslav Souček.
5: 15 roků nebo každý nový územní plánování, když se dělá, tak se vyjadřujeme k území. Plánu, aby se na našich pozemkách nestavilo. Kdyby jsme chtěli pozemky prodat, už jsme dávno prodali a chceme na nich dál hospodařit a chceme je udržet pro další pokolení.
3: Pod povrchem pole se přitom ukrývá rozsáhlý areál tvořený dvěma kruhovými stavbami z období mladší doby kamenné. Zdejší koncentrace dvou neolitických rondelů na ploše pouhých 30 hektarů je v Česku výjimečná. Podle archeologa Petra Čecháka z Muzea východních Čech šlo o významná společenská centra.
6: Rondel jako takový bylo centrum nebo místo, řekněme, setkávání nadregionální komunit. Jinými slovy můžeme si představit situaci, že na nějaký významný den se tady v tom rondelu sešly komunity prvních zemědělců na našem území ze široka daleka.
3: Zatímco archeologové teď podle Petra Čecháka zkoumají předměty nalezené přímo na povrchu pole, Ministerstvo kultury posuzuje návrh na prohlášení lokality za památku. Jestli plánovaná stavba silnice vzácné nálezy v zemi poškodí, závisí podle odborníků na tom, jakým způsobem se postaví.
6: Pokud by tady došlo k zásahu do země, tak dojde ke zničení té části toho rondelu, což když se tady podíváme na vytyčení té silnice, je to velký kus, takže jeho velká část by zničená byla. Na druhou stranu samozřejmě existují i takové konstrukční způsoby, které tohle nezpůsobí.
3: Právě na úpravu technického řešení spoléhá vedení hradeckého magistrátu. Radnice počítá s tím, že silnice povede po vysokém ochranném násypu, aby podzemní vrstvy s nálezy zůstaly nedotčené. Jakýkoliv další postup chce město navíc konzultovat s odborníky, říká mluvčí magistrátu Kateřina Malá.
7: Nová zelená má zásadně ulevit Kuklenám. Její trasování, konstrukci i navazující technické řešení je ale město připravené upravit podle požadavků archeologů a parametrů případné památkové ochrany. Výsledkem současných kroků má být jasný odborný podklad pro další práci s celým územím tak, aby ochrana rondelů byla jeho pevnou součástí.
3: Jestli navržená opatření postačí k ochraně území, rozhodnou odborná posouzení v následujících měsících. Petici za zachování kuklenských rondelů do dnešního dne podepsalo přes 7,5 tisíce lidí. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát se s Markem Ebenem ohlédneme za 30-letou historií ankety Šarmantní osobnost roku. V módních trendech se dozvíte, jaké kabelky a boty budou dominovat pod zimu. Vrátíme se k soutěži Muž roku, taky poradíme, jak jíst podle etikety pizzu, krevety nebo kuře a s Pavlou Apostolaky navštívíme Madeiru.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do svého vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře. Má název Píseň pro mne. Byla objevená a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a jde tak dokonce o jeho historicky první nahrávku ve spolupráci s bratrem Janem. Do současnosti byla z jejich prvotinů považována skladba Doktor Damdydam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil přímo Václava Neckáře u něj doma a takto na vznik písně Václav Neckář zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdydam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

0: dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlicí v našem kraji. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže rozhlasového zámeckého léta budete mít ještě příští týden. Soutěžíte každý všední den dopoledne krátce před 10:00. Vždycky předtím vás ale zveme na jeden ze zámků a tuto pozvánku nabídneme i dnes v pátek odpoledne. Kam to bude tentokrát? Prozradí průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam tak vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Do Dobrušky se vrací oblíbený street food festival už zítra v Archlebových sadech. Co chutnáte letos? Hranolky, burgery, kuřecí speciality, asijskou kuchyni, balkánské dobroty, italské delikatesy, různé sladkosti, wafle, palačinky, zmrzlinu, osvěžující limonády, domácí ledové čaje, kávu a další. Nabídka bude také pro vegetariány a vegany. Festival přinese do sadu letní energii, barevné stánky, vůně grilu, koření, pohodovou hudbu, příjemné posezení venku. Je to ideální příležitost strávit pěknou sobotu s rodinou, kamarády nebo si dát jen rychlý oběd. Je to pro všechny generace, vstup je zdarma. Akce je otevřená pro všechny, kteří mají rádi dobré jídlo a atmosféru místních sadů. Doprovodný program bude také bohatý. Ve 14, v 17 hodin rok vás čeká. A program pro děti, dílny, fotokoutek, malování henou, nejenom pro děti. To vše v Archlebových sadech v Dobrušce zítra od 10 do 19 hodin. Pěknou sobotu můžete prožít pod Orlickými horami. Z Českého rozhlasu Hradci Králové jsme vás pozvali.

švýcarském Lausanne bude pokračovat večer atletická diamantová liga. Budeme o tom mluvit ve zprávách v 15 hodin. A také připomeneme, že přesně před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Předpověď počasí před víkendem nabídneme a také dopravní servis Zelenou vlnu. Naš cesty vás také zdravíme, ať dobře dojedete tam, kam máte namířeno. Zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové už za 3,5 minuty, kdy bude 15 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Přesně před 58 lety vtrhla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí, může za to nepříznivé počasí. Ve švýcarském Lausanne pokračuje večer atletická diamantová liga. A noc přinese mraky, přeháňky, déšť i bouřky a teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Česko si připomíná srpnové události roku 1968. Při tradičním pietním aktu politici položili věnce před budovou Českého rozhlasu v Praze. Prezident Petr Pavel ve svém projevu řekl.
6: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné.
4: Dodal také, že nezávislá média jsou jedním ze základních pilířů demokracie. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila jsou nezávislá média a odvaha jedním z prvních terčů moci, která chce normalizovat. Taky v Hradci Králové si dnes lidé připomenou 58. výročí okupace. Hlavní vzpomínkové setkání začne v 6 hodin večer na náměstí Osvoboditelů. Akci s názvem Okupace není pomoc pořádá Paměť národa ve spolupráci s Milionem chvilek pro demokracii, sítí aktivních občanů a Masarykovou společností. Součástí programu je i komentovaná procházka po městě.
7: Doprovodný program začne už ve 4 hodiny odpoledne před Fuxovou vilou ve Vrchlického ulici, kde dříve sídlil Československý rozhlas. Východočeská Paměť národa tam pořádá komentovanou procházku s názvem Hradecké vlny. V podvečer na to naváže shromáždění na náměstí Osvoboditelů. Organizátoři chtějí lidem připomenout události ze srpna 1968 a zdůraznit význam historické paměti i v současnosti. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí. Bude to o 17% míň než v loni. Půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Sport. Tyčkař Armand Duplantis vyhrál závod diamantové ligy v Lausanne nejdelším výkonem roku 621 cm. Meeting ve Švýcarsku dnes večer pokračuje hlavní částí. Přihlášený je i oštěpař Jakub Vadlejch. První závod v elitním seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
5: Počasí.
4: Noc přinese oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být velmi silné. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách jenom na 11 až 9. Zafouká mírný, místy čerstvý vítr od západu, který může mít nárazy kolem 70, ojediněle až 90 km hodině.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Trutnovsku počítejte se zdržením na silnici číslo 37 u Choustníkova Hradiště. Kvůli omezení se tam v úseku mezi Kuksem a obcí Kocbeře tvoří v obou směrech kolony.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Jak jsme před chvílí slyšeli, ve Vrchlické ulici v Hradci Králové, kde jsme dříve sídlili, Československý rozhlas Hradec Králové, začne v 16 hodin komentovaná procházka Připravila paměť národa. I v těch nejtemnějších dnech srpna 1968 jsme dokázali držením při sobě čelit bezmoci a zachovat si naději. Spolehlivou kotvou celého národa se v pohnutých chvílích stala právě regionální studia Československého rozhlasu, i to v Hradci Králové, a nezlomná zpravodajská štafeta. My vám v této hodině nabídneme závěrečný díl našeho společného příběhu v seriálu Vlny 68. A v neděli vás naše vysílání dopoledne čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví jubileum 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty. Tentokrát vám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Malou ochutnávku nabídneme o 15:30. A vás pozveme do posledního radiobazaru tohoto týdne. Ve druhé polovině této hodiny bude prostor pro vaše inzeráty, kdy můžete prodávat, nakupovat, vyměňovat, darovat, anebo se před víkendem zkusit i seznámit. To už bude na vás. Na nás je hudba, holky Václav Neckář, Jelen, Eláň, Žalmana Spol nebo Petr Kolář. Z Českého rozhlasu v Hradci Králové přejeme hezké páteční odpoledne, příjemné předvíkendové chvíle a rád připomenu, že vše, co jsme odvysílali, je na našem webu hradec.rozhlas.cz. Můžete se podívat nebo si můžete i poslechnout.
5: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Příjemné sobotní odpoledne můžete prožít ve Slatině nad Úpou. Český svaz zahrádkářů obec Slatina tam připravili na Náchodsku tradiční velmi oblíbenou zahradní slavnost 2026. Letos nese podtitul Ateliér pod širým nebem. Zítra od 14 hodin přírodní parket ve Slatině nad Úpou a celý přilehlý areál ožije pestrým programem. Uvidíte i

výstavu obrazů akademických i amatérských malířek, ale malířem se může stát každý zájemce, když navštíví výtvarné dílny, kde se bude možné mnohému přiučit, pokud vás malířské řemeslo láká. Každý návštěvník si může namalovat svůj obraz. Pro děti budou připraveny hry a čeká vás i pohádková bojovka, odměnou budou hezké ceny a také kolotoč, skákací hrát, bubliny, kdo bude chtít, může se svést na koni. Po celé odpoledne budou k vidění šikovní lidoví řemeslníci přímo při práci. Milovníci motorismu zase ocení výstavu veteránů. Ochotníci z nedalekých Batňovic se hrají v 18 hodin divadelní představení. A co je důležité, po celé odpoledne bude i co jíst a pít. K tomu bude hrát pohodová dobrá muzika. Zváni jsou sousedé i přespolní s celými rodinami. Zahradní slavnost Ateliér pod širým nebem zítra od 14 hodin na přírodním parketu ve Slatině na Tupou. Poslední díl našeho rozhlasového seriálu Vlny 68, který připomíná srpnové události, nabídne Český rozhlas Hradec Králové už za 4 minuty. Dobré páteční odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi v pátek odpoledne. Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi i odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě i v Hradci Králové udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a československý rozhlas opět ovládaný politickou mocí o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátů, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tvarohové noky se švestkovou omáčkou a vylepšíme si je drobenkou, kterou neděláme tak často. A je to škoda, je výborná, ořechová. Věřím, že mi dáte za pravdu, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: z Hradec Krále je s vámi a také rozhlasový pochoutkový rok, který vysíláme vždy v neděli dopoledne po 10. hodině, ten letošní jubilejním 10. U příležitosti tohoto jubilea společně s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden v neděli dopoledne po 10. ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota společně s profesionálními kolegy. Tuto neděli bude připravovat masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudlepy v Jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024, alespoň podle poroty, kuchař Ivan Vodochodský. A kolega Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu. Tak schválně.
1: Bez vás naposled, člověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v Jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pohodě, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: bude. Já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: A zkuste třeba tuto pochoutku. Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte tuto neděli dopoledne po 10. hodině v našem vysílání ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, kdy nabídneme pochoutkový rok. Ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu Českého rozhlasu Hradec Králové a později bude i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept s doudlepským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudlepy v Jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A my si teď dáme tanečnice z Lučnice se skupinou Elán, pak také pan Pavla Žalmana Lohonku, Rána v trávě a pak vás pozveme do vysílání do Radiobazaru. Naposledy v tomto týdnu budete mít možnost inzerovat, prodávat, nakupovat, vyměňovat, něco třeba darovat za odvoz, anebo se zkusit i seznámit. Ale teď už tanečnice z Lučnice.

0: to tady, poslední radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové v tomto týdnu. Je pátek, 15 hodin 35 minut, otevíráme. Radiobazar. Pokud se s námi chcete spojit, měli byste znát naše telefonní číslo. To vaše si poznamenejte někam na lísteček, ať pak nenastane problém. Naše číslo je...
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radiobazar má otevřeno. Vítejte. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Já prosím vás, tady mám dvě bakelitové zásečky na prodej. Je to 25 amper, 180 voltů. Jsou to ty opalní. A prodávám jeden kus za 50 korun. Mám i protikus jako na prodlužovat.
0: Je vás velmi špatně slyšet. Možná spíš dejte telefonní číslo, než se nám ztratíte úplně. Bakelitové zástrčky, kus za 50 korun, to jsme slyšeli, a teď už je to horší a horší. Telefon na vás.
2: Tak já jdu ven, tak prosím vás, telefonní číslo, slyšíte mě?
0: Ano.
2: Telefonní 777.
0: 777.
2: 992.
0: Ano.
2: 286, to by jo.
0: 286, ano, na konci. Ano, je to opravdu špatně slyšet. 777 992 283. Kdo má zájem o tyto zástrčky, tak se vám ozve. Děkujeme, hezký den. Ne vždy je to spojení nejlepší, to důležité ale zaznělo. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne přeju. Mám poptávku, scháním starší čerpadlo, vodní sigma, bylo to pod označením V, nebylo to větší než na Darling. A dvou nebo tří stupňový. A poptávka je na čísle 776 112 500, a tak Hradecký kraj, že bych si přijel, nebo se toho, kdyby někdo měl, i krepasy.
0: Dobře, kdyby někdo měl starší čerpadlo, tak ať se ozve, Královéhradecký kraj, 776 112 500, telefonní číslo na posluchače. Naposledy v tomto týdnu máte možnost inzerovat v Radiobazaru. Hezké odpoledne.
4: Haló.
0: Dobrý den, dobré jste v Radiobazaru. Dobré odpoledne.
4: Prosím vás pěkně, nabízím zavařovací hrnce, jeden klasický s teploměrem, jak býval dřív, a jeden novější šikovný na stáčení šťávy propařované přímo do lahvy s kohoutkem. A jinak ještě tady mám fritézu a malou fritézu a toustovač.
0: Mm-hmm.
4: Děkuju pěkně a číslo k informaci 728.
0: Ano.
4: 280 653.
0: A možná ještě odkud nám telefonujete, kde to všechno máte?
4: Hradec Králové. Hradec Králové.
0: Děkujeme, přejeme hezký den.
4: Děkuji vám pěkně. Děkuji, hezký den.
0: Toustovač, fritézy, zavařovací hrnce, 728 280 653, telefonní číslo posluchačky. Český rozhlas Hradec Králové, vítáme i vás v Radiobazaru, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, také vás zdravím. Já bych dneska nabídla pěknou litinovou lavičku plus dřevěné, nové dřevěné sezení z masivu. Délka je 150 cm. A ještě garážová vrata, palubková, z modřínu, prosklená, a bylo by to levně.
0: Mm-hmm.
5: Bylo by to všechno. Tak jo, moc krát děkuju.
0: A telefonní číslo,
5: jo, kontakt nás. 731-589-248, a bylo by to Holicko.
0: Holicko. Děkujeme také za nabídky, zdravíme na Holicko. Hezký den. Koho zaujala garážová vrata, nebo dřevěné sezení z masivu, nebo litinová lavička na Holicku? 731-589-248. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Zdravíme i vás, dobré odpoledne.
6: Dobrý den. Já bych chtěl, prosím vás, prodat skleněnou zástěnu z prchového koutu, použitou teda, ale v docela dobrém stavu. Je to rozměr 90 na 90, čtvrt kruh. Značka je Rolltechnik a chtěl bych za to asi 500, jenom opravdu je mi to líto vyhodit, protože to je ještě v docela dobrém stavu. A můj telefon je 605 989 356 Králové Dvorsko.
0: Děkujeme, mějte se hezky, pěkný den.
6: Nasledanou.
0: Skleněná zástěna z prchového koutu, Králové Dvorsko, 605 989 356, telefonní číslo posluchače. Radiobazar Českého rozhlasu i pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Já bych prodala Babetu 210, dvojrychlostní, velmi dobrý stav. Startuje funkčně úplně, nový karburátor. Přidám náhradní díly, je ve velmi dobrém stavu a cena by byla 13 800, je to Hronov, na číslo telefonu 773 089 581 anebo 776 109 273. Děkuji,
0: nashledanou. Děkujeme také, nashledanou. Dvojrychlostní Babeta v Hronově 773 089 581 nebo 776 109 273. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. V případě úspěchu se dovoláte do Radiobazaru. Hezké odpoledne, vítejte.
8: Dobrý den. Já bych prodala zámeckou, je to květináč zámecký, tak asi 1 metr vysoký dohodou.
0: Kde ho máte?
8: Doma, na zahradě.
0: No nás zajímá spíš ta lokalita, abychom si třeba pro to nejeli.
8: Jo, ano, je to Opatovice.
0: Opatovice nad Labem, ano, zámecký květináč.
8: Ano.
0: A telefonní číslo?
8: 603 303 077.
0: Zdravíme do Opatovic nad Labem, mějte se hezky, pěkný den, nashledanou.
8: Vy taky, nashledanou.
0: 603 303 077, pokud máte o květináč zájem. A ještě poslední inzerát pro dnešek a pro tento týden. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
9: Dobrý odpoledne, já bych prosila prodat rotopet. A ještě bych měla zájem o nějakou paní, která by se mnou takhle někde někam zašla, nebo takovou nějakou...
0: Kamarádku, kolik roku by ta paní mělo být, abyste si
9: tak něco... No tak kolem
0: 80. Dobře. A odkud jste, odkud telefonujete?
9: Já budu říkat telefon, jo?
0: Řekněte, určitě.
9: 605... 059 012.
0: Aby to ta paní neměla daleko, tak odkud jste?
9: No tak Nová Paka.
0: Novopacko, dobře, děkujeme, mějte se hezky, pěkný den.
9: Nashledanou,
0: 605 059 012. Paní prodává rotopet a ráda by nějakou kamarádku z Nové Paky Novopacka.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Přehrát si můžete Radiobazary z tohoto týdne i Radiobazary z minulých týdnů. Český rozhlas Hradec Králové, vše je v našem audioarchivu, také celodenní záznamy, ranní hosté radioporadny, vše tam najdete.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, je s vámi Karel Sladký, přeje hezké páteční odpoledne. V Hradci nám zapršelo, přehnalo se to, v bouřky šly na Pardubice. My vám v 16 hodin řekneme ve zprávách, jak by mělo dál být. Předpověď počasí pro vás budeme mít, ale tu opravdu podrobnou s výhledem na víkend nabídneme po 17. hodině. Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne, kdy se spojíme i s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Ptát se budu právě na to, jestli ještě dnes máme očekávat nějaké bouřky, vydatné deště. Potom samozřejmě, jak se rýsuje z pohledu meteorologů víkend, který je před námi. Zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje, den v kraji, dnes mezi 17. a 18. hodinou. Na Václava Hybše budeme vzpomínat po 18. další prázdninové desky, pásky, vzpomínky, repríza z roku 2020, písničky, které provázely jeho život, představí přímo pan kapelník. Po 16. hodině tady budeme mít oslavenkyni Uršula Kluková, 85. přijala pozvání do Humoriády, to bude určitě gratulací. Po 16. hodině můžete s Uršulou Klukovou vybírat scénky v hodině plné humoru na přání a před víkendem se pobavit. My vám teď posíláme Michala Prokopa pro příjemné páteční odpoledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Techno.
1: Úřad NASA vybral jako astronomický snímek dne fotografii z Jizerských hor. Světové hry humanoidních robotů v Pekingu budou hostit přes 2000 robotů. Archeologové zkoumají středočeskou svatyni, která je starší než britský Stonehenge. Mikrovlnná trouba a opravy silnic. Na první pohled nelogické spojení úspěšně funguje na našich cestách. Vědci v Krkonošském národním parku testují nové metody mapování invazních rostlin. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Karel Sladký.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Pro obecní volby v Hradci Králové úřad zaregistroval všech 10 podaných kandidátek. Lánov u Vrchlabí buduje obecní kino. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Noc přinese mraky, déšť, bouřky a teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Voliči v Hradci Králové budou v říjnových komunálních volbách vybírat z 10 kandidátek. Dnes je zaregistroval magistrát města. Žádnou neodmítl. Při volbách před 4 lety v Hradci kandidovalo 15 subjektů. Volby budou 9. a 10. října v Hradci Králové společně s prvním kolem senátních voleb. Vedení obce Lánov u Vrchlabí pořídilo promítací techniku a plátno a chce do konce roku zahájit provoz obecního kina v nově opraveném objektu zvaném Stodola. V prvním patře vznikl sál, kde už je nachystané posezení pro diváky a potřebné zázemí. Podle nezávislé starostky Elišky Rojtové mají lidé o filmy zájem. Doteď měli jenom letní kino, což v podhorském městě není úplně ideální.
2: Může být krásný letní den, přijde bouřka a je po kinu. A ti, co do letního kina v Lánově chodili, věděli, že často jsme tam seděli třeba v zimních bundách a není to úplně komfortní. Tady nebudeme na tomhle závislí.
0: Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinou územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeralovou překvapil.
3: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
0: Rybitví bojuje proti spalovně víc než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Fotbalová Viktoria Plzeň bude mít nového trenéra. Martina Hyského vedení západu českého klubu odvolalo. Rozhodlo se tak po návratu z Bělehradu, kde tým ve čtvrtek prohrál s Červenou zvezdou na úvod závěrečného předkola Evropské ligy 0-3. Jméno nástupce Hyského na lavičce plánuje vedení Viktorie Plzeň oznámit v blízké budoucnosti.
1: Počasí.
0: Noc přinese oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřkami, které mohou být velmi silné. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 11 až 9. Zafouká mírný, místy čerstvý vítr od západu, který může mít nárazy kolem 70, ojediněle až 90 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli odstraňování následků nehody dvou aut je momentálně uzavřená silnice 32 u Kopidlna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá. Má z toho radost.
5: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
4: Ty oslavy a nebo celý ten život?
5: No, ne, ty oslavy.
4: Jo.
5: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
4: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
5: No, úplně.
4: Jo.
5: No jo, já jsem nadšená.
4: Z toho, že je tady.
1: Humoriáda.

0: ráno
1: chodím. Počkej, slunce nebo Uršula z postele?
0: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven, jo. Že jo?
1: No to musíš naučit, aby chtěl později.
0: No a jak se to dělá?
1: No, musíš být silná.
0: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli, hele. To si nemůžu přizat, to jsou boje.
1: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
0: To ne, to ona je malinká.
1: No to nevadí, má snahu má, to má každý pes, je malej.
0: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
1: Když jí zavalím, ani to nevím.
0: No právě.
1: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
0: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. On už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
1: Pepa Fousek, úžasný to, Pepa, glosátor.
0: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
1: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
0: Už, ano, už to jsi i slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
1: Napsal ti i někdy písničku?
0: Napsal několikrát. No a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
1: Ano, to známe.
0: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? Nakonec měla taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.

0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršovu Kupovou. A zůstala sama. Bez šestého muže, nebo?
1: Měla šestýho.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No ušlo mi to, teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
4: I vám, děkujeme. Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru, přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: Uvidíme se u Kinského na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám, no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: Bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak zase ne, že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: A bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No,
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě,
4: to bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě i její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem tu začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejstejte se i průďac. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: O jedno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, no posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý den.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: No, oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho Džigulíka. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je Džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele, tady tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to, si, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenaboudala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, nebo to?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista, kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně štěstí.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle to zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl kož vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, se ti daří hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách, ano, po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohledte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou. Říká

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident Pavel na výročí okupace varoval před současnou ruskou propagandou. Studenti Hradecké univerzity si od září připlatí za koleje. Tenistka Sara Bejlek se ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati utká s Američankou Kýsovou. A zítřek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a teplotami nejvýš 21 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
4: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
5: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
4: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
6: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
4: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Město Úpice na Trutnovsku buduje v místní části Radeč nový biokoridor. Jeho součástí bude 11 tůní, které doplní také 2,5 tisíce keřů a 500 stromů. Potvrdil to vedoucí správy lesa a životního prostředí města Petr Pekárek.
7: Které jsou různé druhy, různé výšky, často plodonosné dřeviny nebo dřeviny, které vlastně zlepšují to prostředí třeba svým opadem v zimě, například javor, třešně a podobně.
2: Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Dvoulůžkový pokoj bude stát 4380 korun měsíčně, třílůžkový 3990 korun. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. Škola ji ale rozšiřovat neplánuje.
8: Sport.
2: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keysové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku, Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Poprvé v kariéře se tak dostala mezi nejlepších 8 hráček na turnaji tisícové kategorie okruhu WTA.
8: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až polojasno, zpočátku až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný západní vítr večer zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice 327. Práce mají trvat do konce listopadu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
9: A
0: pátek 21. srpna 2026. Karel Sladký u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. Běžně jsou neviditelné. Včera večer ale na poli v hradeckých Kuklenách 7000 let staré rondely znovu vystoupily z krajiny. Lidé tam pomocí provázku a luceren zviditelnili obrysy unikátních pravěkých staveb, přes které má vést nová silnice. Jaké řešení teď navrhuje město i archeologové? Uslyšíte. Hrozí v Královéhradeckém kraji ještě dnes bouřky a jak se bude dál vyvíjet počasí? Vratči na Trutnovsku hloubí tůně pro nové biokoridory. V Jaroměři bude zítra slavnostní vernisáž výstavy mladého umělce. I o tom v této hodině našeho vysílání. Český rozhlas Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: A hudebně otevíráme Karlem Gottem. Chyť své dny. Páteční odpoledne v naší společnosti. Vše, co potřebujete vědět, co od nás v této hodině dozvíte. Hezké chvíle s námi.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Poví Alena Brantová.
2: Lidé po celé republice si dnes připomínají 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. V Hradci Králové začne hlavní setkání za hodinu na náměstí Osvoboditelů. Akci s názvem Okupace není pomoc pořádá Paměť národa ve spolupráci s Milionem chvilek pro demokracii, sítí aktivních občanů a Masarykovou společností. Hradeckou fakultní nemocnici čeká v noci šestihodinová plánovaná odstávka elektřiny. Od 22 hodin do 4 do rána bude areál kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat výhradně na záložní generátory. Nemocnice kvůli tomu dočasně omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti. V Sobotce na Jičínsku začal tradiční jarmark. Na jeho 36. ročník přijeli téměř 200 prodejců z celé republiky a pořadatelé očekávají až 1000 návštěvníků. Kromě stánků jsou připravené i dvě festivalové scény, koncerty známých interpretů, divadlo pro děti a dílny. V Červeném kostelci na Náchodsku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Dnes i zítra večer se na pódiu v přírodním areálu u divadla představí všech 13 souborů, mezi nimi například tanečníci z Japonska nebo Mexika. Raritou je slovenský soubor Partizán ze slovenské Banské Bystrice, který je podle ředitele festivalu Tomáše Šimka výjimečný počtem vystupujících.
1: Přijede v rekordním počtu 56 osob, přičemž to zahrnuje jak cymbálovku, tak samozřejmě mnoho tanečních párů, tak svůj vlastní pěvecký sbor.
2: Hokejisté Hradce Králové před chvílí nastoupili k dalšímu přípravnému utkání před novou extraligovou sezónou. Tentokrát východočeši pozvali na svůj let rakouský Štýrský Hradec.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Desítky lidí se večer sešli v královéhradecké čtvrti Kukleny, aby symbolicky vytyčili a rozsvítili obrysy pravěkých rondelů z mladší doby kamenné. Zhruba 7000 let starou kruhovou stavbu, která se ukrývá pod zemí, tím chtějí uchránit před plánovanou výstavbou silniční radiály Nová zelená. Vedení radnice mezitím slibuje, že projekt upraví tak, aby vzácné nálezy v zemi nepoškodil. Byli jsme u toho.
1: No a jak jsou vlastně hluboko, když teď bych kopla do země?
2: Do půl metru jste v rondelu.
3: Na první pohled úplně obyčejné pole posklizní na okraji krajského města. Právě tady teď dobrovolníci pomocí dřevěných kůlů a provázků z fáborky vytyčili půdorys monumentální pravěké stavby. Další po obvodu skládají po domácku vyrobené lucerny. Zářící obrys má ukázat přesné rozměry nálezu i to, jak blízko povede plánovaná silnice. Mezi desítkami příchozích je i Marcela Bekrová.
1: Protože bych ty rondely chtěla zachovat, aby tady byly pro příští generace. Taky jsem se to dozvěděla až minulý rok poprvé a úplně mě to fascinovalo, že něco takového mám tak blízko domů.
3: Radiála Nová zelená má odvést tranzitní dopravu z centra Kuklen a obsloužit novou zástavbu. Proti vedení trasy se ale staví i majitelé dotčených pozemků, třeba Jaroslav Souček.
4: 15 roků nebo každý nový územní plánování, kdy se dělá, tak se vyjadřujeme k území. Plánu, aby se na našich pozemkách nestavilo. Kdyby jsme chtěli pozemky prodat, už jsme dávno prodali a chceme na nich dál hospodařit a chceme je udržet pro další pokolení.
3: Pod povrchem pole se přitom ukrývá rozsáhlý areál tvořený dvěma kruhovými stavbami z období mladší doby kamenné. Zdejší koncentrace dvou neolitických rondelů na ploše pouhých 30 hektarů je v Česku výjimečná. Podle archeologa Petra Čecháka z Muzea východních Čech šlo o významná společenská centra.
5: Rondel jako takový bylo centrum nebo místo, řekněme, setkávání nadregionální komunit. Jinými slovy můžeme si představit situaci, že na nějaký významný den se tady v tom rondelu sešly komunity prvních zemědělců na našem území ze široka daleka.
3: Zatímco archeologové teď podle Petra Čecháka zkoumají předměty nalezené přímo na povrchu pole, Ministerstvo kultury posuzuje návrh na prohlášení lokality za památku. Jestli plánovaná stavba silnice vzácné nálezy v zemi poškodí, závisí podle odborníků na tom, jakým způsobem se postaví.
5: Pokud by tady došlo k zásahu do země, tak dojde ke zničení té části toho rondelu, což když se tady podíváme na vytyčení té silnice, je to velký kus, takže jeho velká část by zničená byla. Na druhou stranu samozřejmě existují i takové konstrukční způsoby, které tohle nezpůsobí.
3: Právě na úpravu technického řešení spoléhá vedení hradeckého magistrátu. Radnice počítá s tím, že silnici povede po vysokém ochranném násypu, aby podzemní vrstvy s nálezy zůstaly nedotčené. Jakýkoliv další postup chce město navíc konzultovat s odborníky, říká mluvčí magistrát Kateřina Malá.
6: Nová zelená má zásadně ulevit Kuklenám. Její trasování, konstrukci i navazující technické řešení je ale město připravené upravit podle požadavků archeologů a parametrů případné památkové ochrany. Výsledkem současných kroků má být jasný odborný podklad pro další práci s celým územím tak, aby ochrana rondelů byla jeho pevnou součástí.
3: Jestli navržená opatření postačí k ochraně území, rozhodnou odborná posouzení v následujících měsících. Petici za zachování kuklenských rondelů do dnešního dne podepsalo přes 7,5 tisíce lidí. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové, den v kraji.

0: hezky do Zazradec Králové, den v kraji a teď to, co zajímá všechny.
1: Počasí.
0: Jimrich Drapák má dnes celý den službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Dobrý podvečer.
2: Taky pěkný podvečer.
0: Hrozí v Královéhradeckém kraji dnes ještě nějaké bouřky?
2: Hrozí, hlavně v noci. Vypadá to zatím kolem té 9. až půlnoci, tam by asi to mělo být nejhorší. Tam teda by mohly být i nějaké větratné srážky, nějaké silné bouřky. Zatím to vypadá, že by tam mohly být nějaké nárazy kolem těch 70 až 90 km v hodině, vyskytnout se i nějaké přívalové srážky a úhrny kolem těch 40 mm v kombinaci s deštěmi kolem těch 70 mm.
0: Říkal jste mezi 21. hodinou a půlnocí, tak bychom s tím měli počítat, připravit se na to, asi zabezpečit to, jak vždycky říkáte vy, co máme, že?
2: Ano, určitě.
0: Pojďme k tomu.
2: Tady může zlobit, no, tam to bude nebezpečné s tím větrem.
0: S tím větrem. Jak, do jakého rána se vzbudíme? Jaké bude sobotní ráno?
2: Ještě musíme počítat zpočátku s velkou oblačností s nějakými srážkami, postupně potom ty srážky budou od západu už ubývat postupně. Ty nejvyšší teploty budou hodně nižší než dneska 18 až 21 a vítr mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu. Večer zeslábne, i ta neděle musíme počítat, že bude chladnější, tam ty teploty do 21, 22, ale měla být převážně slunečná. Srážky si se vyskytnou, tak jenom výjimečně na horách nějaká slabá přeháňka. Ještě v pondělí chladněji, nějaký do 22 stupňů, ale slunečno a od úterka potom by se nám postupně začalo oteplovat. Srážek ten příští týden moc nečekáme, spíše na konci týdne.
0: Postupně oteplovat, co by to mohlo znamenat?
2: Taky by to mohlo znamenat, že bychom se ke konci týdne mohli atakovat dokonce i tropickou třicítku.
0: Říká Jimrich Drapák, děkujeme za výhled počasí a příjemný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Taky hezký, naslyšenou.

0: Klasistách s Petrem Voldánem.
1: V letní repríze se vydáme hlavně na ostrov vonící nám čajem. S Janem Kuncem z Trutnova na Sri Lanku, dříve Ceylon, v poněkud extrémním rozhlasovém putování. Vlakem na stupátku do hor sbírat čaj na plantáže, vozítkem tuk-tuk městy, zaslony i květy banánovníku. S hudebníkem a milovníkem umění Janem Kuncem v pondělí po 18. hodině.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji s datem 21. srpna. V Radčí Úpice na Trutnovsku pokračuje výstavba nových biokoridorů. Dnes zjistil Český rozhlas Hradec Králové. Dělníci v krajině budují soustavu tůní a malých rybníčků na potoku Dlouhá voda. Vodní prvky doplní 2,5 tisíce keřů a 500 stromů. Náklady hradí stát. Hlavním smyslem úprav je zadržení vody v krajině a podpora přirozené biodiverzity. A my se teď právě do Radče u Úpice na Trutnovsku vypravíme.
1: Okrajová část Úpice asi 300 metrů od zástavby v místní části Radeč. Bagr hloubí dvě tůně u potoku Dlouhá voda.
2: Od těchto tůní si slibujeme to zadržení vody v krajině, to je klíčový. Samozřejmě to jsou navázané jak rostlinstvo, tak živočistvo a i to má vliv na mikroklima, tady v nejbližším okolí.
1: Vysvětluje nezávislý místostarosta Úpice Martin Kořízek. V tomhle místě si od tůní slibuje také zatraktivnění lokality pro rodinné výlety.
2: Zde je krásná cesta, která je velmi vhodná pro různé procházky, jízdu na kole a chceme ji zatraktivnit pro místní občany, takže i zvažujeme, že bychom zde doplnili třeba lavičky nebo jiné prvky, které by prostě tuto lokalitu lépe zpřístupnili pro rekreaci.
1: Součástí úprav krajiny nakonec bude 11 tůní, ty doplní 2,5 tisíce keřů a 500 stromů.
3: Které jsou různé druhy, různé výšky, často plodonosné dřeviny nebo dřeviny, které vlastně zlepšují to prostředí třeba svým opadem v zimě, například javor, třešně a podobně.
1: Říká vedoucí správy lesa a životního prostředí města Úpice Petr Pekárek. Část výsadby bude u zmíněných tůní, vytipované jsou ale i tři další lokality.
3: Je to například výsadba podle příjezdových cest, takže liniové výsadby, anebo někde mezi polnostma, kde vlastně dělá jakýsi předěl a zase tam dojde k zlepšení tomu mikroklimatu v té dané oblasti.
1: S výsadbou počítá Petr Pekárek ještě letos, podzim je podle něj ten správný čas.
3: Z mého pohledu to má větší smysl, protože přechod z jara do léta je v posledních letech poměrně tvrdý a suchý a přes tu zimu mají ty dřeviny a keře přeci jenom nějakou vláhu, kdy mají možnost zakořenit a připravit se vlastně na jejich budoucí růst.
1: V ideálním případě by podobné lokality mohly v budoucnu vznikat i na dalších místech katastru města. Z Úpice na Trutnovsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Matouš Lacko, výtvarník, lektor umělecko-řemeslné výroby ve vysílání Českého rozhlasu. Matouši, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Čemu přesně se věnujete?
1: Přesně se věnuju graffiti, street artu, řemeslné výrobě z kovu a hlavně upcyklaci.
0: To je docela široký záběr.
1: Ano, ano, hodně toho je, protože chci být jako hodně zručný a chci toho naučit taky hodně ostatních.
0: Však jsem také říkal lektor, to znamená, vedete nějaké kurzy.
1: Ano, vedu kroužky vlastně dobrovolné pro děti i dospělí v Jaroměři, kde máme takovou řemeslnou huť, se tomu dá říct. A chci tam víc kroužky nejen toho grafického designu, ale i nějakého sportu, jako je skateboarding a takhle.
0: Vy jste zmínili ten volný prostor, graffiti, to je teď hodně oblíbené. Je možnost i v Jaroměři třeba volně malovat?
1: Ano, máme tam dokonce dvě legální stěny. Jednu dlouhou asi 200 metrů a druhou asi 60 metrovou.
0: Před vámi je teď velká výzva, první velký projekt.
1: Právě výstava toho mýho street artu, je to dílo inspirovaný laser game a jsou tam postavy z různých herních prostředí jako Star Wars nebo třeba jako pohádky 90, jako Včelka Mája, Kačeří příběhy a takhle.
0: A vy jste to pojel nějak netradičně, moderně?
1: Je to hodně netradiční, ale vlastně celý to je, jak jsme se domluvili s majitelem vlastně té arény, tak jsem to vzal nějak abstraktně trošku.
0: Kde to bude?
1: V Jaroměři, kde je arena na laser game.
0: S jakým záměrem jste to dělal? Pro koho to je? Kdo by měl přijít? Kdo by se měl podívat?
1: Je to hlavně pro ty lidi, co zajímá ten sport, to laser game a taky trošku umění.
0: Protože jste právě i tím lektorem umělecko-řemeslné výroby a té výroby se věnujete. Třeba v jakých oblastech konkrétně co děláte, Matouš?
1: Přesně se věnujeme, teď jsme se věnovali pár let recyklaci kol s panem Černým, divokola. A teď vlastně recyklujeme a vyrábíme třeba bary, odpadkové koše, takové ty stojeny a půjčujeme to na různé akce a vlastně všechno. Učíme děti, aby se naučili pracovat s materiálama, který se vlastně už vyhazují do šrotu nebo někam jdou do směsi a takhle.
0: Tohle to je pro vás tedy aktivní pracovní?
1: Ano, je to jako vysněná práce, bych řekl.
0: 23. srpna, což bude neděle, vernisáž.
1: V Jaroměři, Národní 101, od 2 do 8.
0: A potom stála expozice, kdybyste to tu neděli 23. srpna nestihli. Matouš Lacko, výtvarník, lektor umělecko-řemeslné výroby, vás pozval. Byl se mnou ve studiu Českého rozhlasu. Děkuji za to, Matouši, ať se vám daří.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Uslyšíte rozhovor s herečkou Stanislavou Jachnickou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: A teď si připomeneme, že 21. srpna roku 1968 se do Zeleného ticha jedné z nejcennějších rezervací Krkonošského národního parku ozvalo burácení motorů. Louky a vřesoviště Lýchorské Studánky, Květnice i pralesního Bukového dvorského lesa rvala kola nákladňáků a pásy obrněných vozidel. Ve svazích Krkonoš se vykopávaly zemlianky a hořely ohně.
1: Jsme asi půl kilometru od Rychorské boudy.
2: S ekologem Pavlem Klimežem stojíme v místě někdejšího tábora ruské jednotky.
1: Sem Rusové nepřišli 21. srpna poprvé. V Československu probíhalo velké cvičení a Rusové si tehdy připravili půdu pro pozdější invazi. Tady už v červnu vznikla radiostanice. Nad hřebenem Rýchor čněly tři příhradové sloupy, které jsme viděli i ze spoda z Maršova. Možná 6 týdnů. Potom na nátlak tehdejší vlády museli Rusové Československo opustit.
2: Nicméně, jak víme, ty sloupy byly složeny hned za hranicí v Královci.
1: Protože oni věděli, na rozdíl od nás, že budou zase brzy potřebovat. Když byl den invaze, tak ty sloupy už tam byly. Zakopali se tady Rusové a tady nejenom byly ty velké nákladní vozy Zily, ale tady byl i tank, který je měl zabezpečovat. Bylo to tady rozježděný, mám ve sbírce fotografii, byla pořízená hned v tom roce 68 a strážce Zdeněk Říha tam stojí v té koleji, aby bylo vidět, jak je hluboká, tak to má nad kolena tu ježděnou brázdu v té přírodní rezervaci. Jsme v 1000 metrech, to je drsné místo, takže přes tu zimu tady normálně těžili, dělali velký ohně.
2: Topili těmi pralesními buky, nafta, olej sákli do země, všude tady kolem vyrvané keře, plochy těch vzácných vřesů. Sovišť, nepopsatelný nepořádek, odpadky. No když nemá cenu lidský život, tak jak ho má mít příroda? Tehdejší ředitel správy parku Miroslav Klapka sice dosáhl toho, že zhruba po roce Rusové odtáhli, no ale ty škody, i když právě ty si pomáhal s těmi asanacemi, ty tady jsou patrné dodnes.
1: Teď stojím zrovna, ještě vidíte tu brázdu, ale ta morální škoda, ta zůstala možná hlouběji než ty brázdy tady. Ředitel Klapka patřil k lidem, kteří přivítali to otevření Pražského jara. Tak jako se mohlo více diskutovat o lidských právech, tak se mohlo taky vysmluvit o ochraně přírody a najednou to všechno skončilo. No a pan Klapka nakonec skončil v dolech. Jo. Možná, že v té přírodě už je to vidět méně než v našich vzpomínkách.
2: Takže už nikdy.
1: Doufáme.
2: Z Rýchor Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: byly páteční události v Královéhradeckém kraji. Co budeme sledovat zítra? Ve Velkých lázních Bělovez v Náchodě se zítra odpoledne znovu otevře historická kolonáda Ida. Ta dlouhá desetiletí chátrala. Radnice za její obnovu zaplatila více než 24 milionů korun. Místo nabízí obnovený prameník minerální vody, stálou expozici i unikátní instalaci z českého křišťálu. Uslyšíte zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V noci nás čekají v celém Královéhradeckém kraji bouřky. Meteorologové vydali výstrahu. Pozor, od 21 hodin do půlnoci, výstraha s vysokým stupněm nebezpečí. Budeme situaci sledovat, v ranním zpravodajství dodáme aktuální informace. Hradec Králové hledá vánoční strom pro Masarykovo a Velké náměstí. Výzvu zveřejnili technické služby na webových stránkách. Jaké parametry musí takový vánoční strom pro Hradec Králové splňovat? Uslyšíte v zítřejším vysílání. Zámky ve správě Národního památkového ústavu připravili pro návštěvníky na zítřejší hradozámeckou noc mimořádné prohlídky. V Královéhradeckém kraji se do programu zapojí Hrádek u Nechanic, Ratibořice, Náchod, Opočno a Hospital Kux. Také o tom zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Události i na našem webu hradec.rozhlas.cz, zprávy z Královéhradeckého kraje, které jsme tam pro vás umístili, podívejte se, jsou doplněny i fotogalerii. 18. hodina se blíží, nabídneme zprávy a po nich si připomeneme Václava Hybše. Další prázdninové vydání vzpomínkového pořadu Desky, pásky, vzpomínky s Václavem Hybšem. Po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové písničky, které provázely život pana kapelníka. Rodáka z Police nad Metují. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Hradec Králové vám přeje Karel Sladký. Krásný páteční večer.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Českem procházejí silné bouřky. Hygienici zjistili zhoršenou kvalitu vody ke koupání na 4 místech v kraji. Ve švýcarském Lausanne pokračuje atletická diamantová liga. A zítřek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a teplotami nejvýš 21 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Přes republiku se posouvá pás bouřek. Nejsilnější jsou teď podle dat Českého hydrometeorologického ústavu na jihu Středočeského kraje a v okolí Prahy. Během večera a noci se přes východní část republiky přesunou nad Polsko. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude taky silný vítr.
3: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
2: Zhoršenou kvalitu vody ke koupání mají v našem kraji Oborský rybník v Jinolicích na Jičínsku, přírodní koupaliště v Dolcích u Trutnova a ve Vejsplachách ve Vrchlabí a taky koupaliště Písák v Týništi nad Orlicí. Při zatím posledních rozborech to zjistili krajští hygienici. Na zmiňovaných místech by se lidé měli po koupání osprchovat čistou vodou.
4: V pořádku je voda ke koupání ve vodní nádrži Rozkoš v lokalitě Velká Jesenice a v přírodních koupalištích Dachova u Hořic, Pecka na Jičínsku a Mladé Buky Sejfy na Trutnovsku. Vyhovující je podle hygieniků také na všech umělých koupalištích v kraji. Kvalitu vody sledují jen na místech uvedených na jejich webu, jinde je koupání jen na vlastní nebezpečí. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Řidiči až do 10. října neprojedou pod železničním viaduktem v Jičíně vsi. Uzavřený je kvůli rekonstrukci křižovatky u školy. Stavbaři ji zmodernizují a udělají bezpečnější. Zároveň vzniknou nové přechody pro chodce, chodníky a nová autobusová zastávka.
0: Sport.
2: Po víc než měsíční pauze, vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy, se dnes znovu rozbíhá kolotoč atletické diamantové ligy. V hlavním programu v Lausanne by se měli představit i dva čeští atleti. Přihlášený je oštěpař Jakub Vadlejch a taky juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada.
0: Počasí.
2: Zítřejší předpověď slibuje oblačno až polojasno, zpočátku až zataženo. Místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří jenom 12 až 15. Mírný západní vítr večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici číslo 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
6: Desky, pásky, vzpomínky, Václava Hybše.
7: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
8: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
7: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ježkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Veri s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

řekněme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se zouváním. Na každou totiž nožku

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: Tam je například Ezop a Brabenec, co nám zaspívá Naďa Urbánka.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No a já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God, ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem, vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení a kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduj tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna.

0: To byl František Filipovský, Holoduj tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem ve křoví, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom si mohli poslechnout zase něco trošku jiného, třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásné.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní. Tam,
1: v této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude?
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecká fakultní nemocnice bude v noci 6 hodin bez proudu. Zemědělci letos očekávají jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Tenistka Sara Bejlek se ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati utká s Američankou Keesovou. A zítřek bude oblačný s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a teplotami nejvýš 21 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Fakultní nemocnici v Hradci Králové čeká v noci plánovaná odstávka elektrického proudu. Od 22 hodin do 4 hodin do rána bude areál kvůli opravám rozvodny vysokého napětí fungovat výhradně na záložní generátory. Nemocnice kvůli tomu dočasně omezí neakutní péči a upraví provoz lékárenské pohotovosti.
2: Lékaři budou v době odstávky provádět výhradně akutní operační výkony. Pacienty s náhlými srdečními příhodami záchranáři po dohodě převezou do nemocnice v Pardubicích. Pohotovostní lékárenská služba se na noc přesune do hlavní lékárny v budově číslo 20. V 7 hodin ráno se pak vrátí do lékárny u Modrého robota. V areálu nemocnice se kvůli provozu generátorů může mírně zvýšit hluk. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Voliči v Hradci Králové budou v říjnových komunálních volbách vybírat z 10 kandidátek. Dnes je zaregistroval magistrát města, žádnou neodmítl. Při volbách před 4 lety v Hradci kandidovalo 15 subjektů. Volby budou 9. a 10. října v Hradci Králové společně s prvním kolem senátních voleb. Zemědělci letos sklidí skoro o pětinu obilí míň než loni. Celkem to bude asi 6 milionů tun. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to oznámili zástupci agrární komory. Podle nich půjde o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Za poklesem stojí hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala se ale farmáři se špatnými podmínkami potýkají dlouhodobě.
3: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné oleniny, to kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobí levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě. Sport.
0: Tenistka Sara Bejlek nastoupí po 19. hodině k zápasu čtvrtfinále turnaje v Cincinnati proti Američance Madison Keesové. 20-letá Češka v minulém kole vyřadila světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Počasí. Zítřejší předpověď slibuje oblačno až polojasno, zpočátku až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. K večeru pak budou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměří jenom 12 až 15 stupňů. Mírný západní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Sobotce na Jičínsku je kvůli tradičnímu jarmarku uzavřené náměstí míru. Uzavírka skončí zítra večer. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas váháme, jestli slovo, které zvolíme v našem projevu, anebo třeba i když něco píšeme, je spisovné, nespisovné, hovorové, tedy spisovné ještě, anebo zda už je to archaismus, kterému se chceme vyhnout, abychom nepůsobili zastarale. No a když si dáme vedle sebe do řady slova jestli a zda a přidáme i zdali, tak je můžeme všechna tři teď popsat vlastně a říct si, jestli teda jsou v pořádku a zda, nebo jestli, nebo zdali, patří už do starého železa.
2: Tak tahle ta řada podřadících spojek, jestli, zda, zdali, může být v podstatě chápána jako řada synonymních slov, po každé s jiným stylistickým příznakem. To jestli bylo už léta uváděno jako hovorová varianta, hovorová spojka.
1: A hovorové je spisovné, alespoň v mluveném projevu.
2: Ano, v podstatě řekněme, je to spisovné slovo, ale dává se mu přednost při mluvení, nikoli při psaní.
1: A je spisovné, když to napíšu do dopisu, když je to hovorové?
2: V podstatě už od 80. let 20. století psali jazykovědci o tom, že i tato hovorová spojka natolik pronikla do písemných projevů, že bychom mohli trošku začít ji považovat za neutrální.
1: Takže jestli je v pořádku a je to asi nejprogresivnější slovo z těch tří, nejčastěji používané a už spisovné dávno.
2: Ano, jistě, jistě. Na rozdíl od tohoto zda nebo zdali se velmi málo používá při mluvení. Možná v nějakém stylizovaném projevu, který je určen pro veřejnost a má signalizovat jakousi vyšší vzdělanost mluvčího nebo závažnost toho projevu, ale v běžné mluvě se skutečně užívá mnohem méně. Takže ačkoliv jsou spojky zda a zdali uváděny jako stylisticky neutrální, možná bychom jim mohli přiznat alespoň nějakou tendenci k tomu knižnímu příznaku.
1: V mluvené podobě tedy.
2: Pokud se ocitnou v mluveném textu.
1: Protože ano. V nějakém internetovém článku v dopise zda klidně napíšeme a nezdá se to být zastaralé. Vy jste řekla mimochodem ačkoliv. To se mi zdá taky v mluveném projevu, že už to je spíš slovo, které směřuje ne do starého železa, ale do té množiny archaických slov, že spíš řekneme i když.
2: Vidíte, co se mnou dělá ten mikrofon.
1: No a to zdali, to je asi ještě zastaralejší.
2: S tou částí-li samozřejmě. To působí mnohem ještě knižněji, respektive velice to asociuje písemný projev.
1: Zdali mimochodem psáno dohromady.
2: Tak, to je další velmi častá věc, že to chápou uživatelé jako příklonku a dávají tam k tomu ten spojovník.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo LEDky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o tzv. Socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiéru nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
7: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
8: Nějak mám sucho.
7: Jo, sucho.
8: V ústech.
7: Sucho v ústech.
8: Ano.
7: To je dnešní téma.
8: To bude ono.
7: Ano,
8: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
7: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu, sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě. s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: já půjdu dál.
1: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
2: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
3: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
2: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo dva litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom jedna nebo dvě sklenice 2 dl.

0: Máme ten první vstup trochu netradičně, jednu reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
1: Jsem s ním.
2: Víte také něco, co nevíte, paní Cajheimová? Vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity nebo možná prezidentkou republiky.
1: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Veselé a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku, to fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě... teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborníkem. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
1: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
1: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Veselé a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr. Sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra,

0: domu, snad abych se nehnul z domu.
1: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
2: Vám už taky vysychá v ústech.
1: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz, to znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
2: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
1: Jsem s tím.
2: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
1: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, z čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
2: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později, těm přímo volaným k nám do studia.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby, takže tohle. Co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač Neslyším. A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí limu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí lima úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Veselé a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, Rožnou zdraví Ostravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano,
3: jo?
2: To právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neuměj jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem paní doktorko byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé
2: no
4: ruce,
2: jasně.
4: Což teď nemůžu.
2: Mm-hmm.
4: Jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: Zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se, nashledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v Ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky.
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou jo? večeři...
2: A druhou večeři nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: v kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: vroky,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdravě.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk. Ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: to
1: může,
0: zuby večer,
1: ano,
0: může to způsobit tyto problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je...
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
7: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale a aby vám...
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, jo. Že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdomlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
8: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
9: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho. Pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky části severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž, v okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní auta. Je to 64. kilometr a podle policie blokují krajnici. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy u sjezdu na Kralupy narazilo osobní auto do svodidel. Je to na kilometru 9,5, místo je průjezdné bez držení. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Odtajníme vám další zajímavý lidský příběh.
7: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
6: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
7: Alfred Meissner kdysi řekl, Když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
6: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano, ano.
3: Vy jste Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
5: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
3: My jsme to také trefili.
5: Ano.
3: No tak to chce kytku, je tady.
5: Děkuju, jste moc hodný.
3: Skoro svatební, ať to můžete dostavit, no, možná vydrží.
5: To určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
3: Jste připraveni povídat oba?
5: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
3: Jo.
5: To víte, že jo.
3: Budu se snažit.
5: On muž toho moc nenapovídá, víte?
3: To byste se možná divila, to říká hodně manželek.
5: Jo.
3: A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
5: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
3: Ajajaj, co pak se to nese?
4: Bábovku a koláče švestkový.
3: To se to bude povídat.
4: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
3: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
4: Mám.
1: Čtvrtého července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
0: V tomtéž městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
1: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Co dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo? Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako, byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila, nesmím zaváhat.
5: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mně se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal

0: chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
1: Tak musel, no.
0: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
2: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
3: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
0: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. Pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl s kasárem ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
3: 300 kilometrů to bylo.
2: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
3: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku jsme byli, jako.
2: U vás?
0: U mě.
2: Co rodiče na to?
0: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli 3 holky, 1 kluk, no a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo, a já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš otá, ale v tejně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No, takže, a on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo, no a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní, jak to šlo, tak přijel.
2: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života přišla?
3: No jistota, jsem byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
2: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
3: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, no, abych jich získal.
0: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky. Kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
1: Ne.
0: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
2: A trefil se velikostí?
0: Trefil se velikostí.
2: I vkusem.
0: I vkusem se trefil, no.
2: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
3: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
2: To udělá ženský radost.
3: Jo.
2: A udělal jste radost?
3: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
2: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní, dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního. Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
3: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem byl, třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
2: A kde jste to poprvé zkoušeli?
3: U nich v Ložnici tam to bylo.
2: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
0: No.
2: Na to první.
0: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přeci něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste jí uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost že to, z toho, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Teresa kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru, v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrch, že bude mít prostě kasu. Jo?
4: Dál nebo...
3: Dál? Dál, dál, to víte, že... Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet. Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No to se museli rozvít talíř, jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici, prostě tam se to všechno vařilo. Tam jsme měli asi 4 kuchařky. Maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takovým malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno, první, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná během dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova s tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu?
3: Na svatební cestu a tam jsme pobyli asi 3 dny a od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No, vydržela až do teďka zase, už se máme rádi, teda. 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takovej šumavák, jo, takový.
3: Mě překvapil.
6: Ta

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ožral, teda hodně, teda, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No, plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no, ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no, tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No, dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no, někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbu, že ho máme, on je tak šikovný, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor na mozek. Ona dcera se si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři, no, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek. Jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No a jenom, že to byl operovalý v Plzni na neurochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zle.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát seděla takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil, já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin sebrali v květnu, ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučujou květnu veselky? Se říká máji, máry, jo, že budou. Jo.
4: No to bylo hrozný teda, to... No, já jsem nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ono bylo strašně tak hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte.
5: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Dá. To je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo prostě. Proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
5: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě... A zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali. Operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak byla v umělým spánku, jak to přijme mozek, jo. Když no, nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
5: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takovej, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám sem kytičku, kolikrát si s ní, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
5: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snaží. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
5: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Jebrau.
4: Ty to bude pořád puštěný u nás.
3: Ono je tam to malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: To jsme rádi, že nás posloucháte.
3: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
3: To je krásný.
4: Je ten moc hezký.
3: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerovi, Carmen Majerovi, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili. A ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerova.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
3: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
4: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
3: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
4: Taky se dávám, no.
5: Tak příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
4: Mě úplně... Vždycky slzy ve očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
3: No určitě, určitě to víte, že aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
4: No jeden večer asi.
3: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
3: Měl hezky tancovat. Krásně.
4: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
4: No řetízek měla, řetízek.
3: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
3: Na tvář, na rty.
4: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
3: Manžel.
4: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
3: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
4: No, má to roztáhný takhle všude. No, takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
4: Skoro všechno.
3: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
3: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
3: Zubní pastu, kartáček, mídlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
4: Řeven, malvátko, narty, to asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
3: Dá se říct klíče.
4: No klíče, taky klíče v obytu.
3: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
3: Na zahradě.
4: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
4: Manželka. Ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
4: Jo.
3: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
3: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
3: 3 neděle, měsíc.
4: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
3: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
3: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
3: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
3: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
4: Když jako začne chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
4: No, vyvíme kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
3: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
4: Večer.
3: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
3: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
4: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
3: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
3: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už si starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne. No, stará se o včeličky.
5: Jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
4: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
4: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata? Ten má rád lidi.
3: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Kdy si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
3: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
4: Jo, taky jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
4: Jo, to máme rád, jo. A mám ji rád i teďka.
3: Má o mě hodně velkou starost, prostě. Když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka. Což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
3: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
4: No, mám. Já jí mám strašně rád, rozumím.
3: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
3: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
4: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
3: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
4: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo? Takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
4: Zkrátka pořád jim mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
3: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
4: Miluju, jo. Láska je důležitá.
3: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
3: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmeraulovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že Nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.
6: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten S malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš a teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč, strýčku, nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes, asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel?

0: jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. A proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jan Eskimo Welzl. Polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v pražské Viole i Karel Heger.
3: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo to, myslím, že 1900. A tehdy jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přezkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl, nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, z nenadánou, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od jeho člověka měli pěkný postroj se zvoničkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brat. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. No to nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všetkému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jistou mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohl aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali.

Ona to povídala, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký národní pasti, alebo co? Ježiš, Karel můj byl se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pasti a pastě. Od jeho on je velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo řvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo řvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám řvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, které místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavé. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasťách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z vodu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naraz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo, jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to náhle líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed pět kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje Bíla koupili pět takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhala sem tam,
po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No tož ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl, začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kužovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsané u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout violončelo.
6: Jo.
5: Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím, pláč, tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Nemáte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle, gis, to ne, cis,
3: jo,
4: gis,
3: to je, tam vidím, ten křížek. No, tak.
4: To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do Letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke Dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. stalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči Knechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha. No ne, Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů, a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to myslím téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let od té smutné noci, kdy naděje pražského jara ukončily ruské tanky a invaze vojsk Varšavské smlouvy, dává Noční linka prostor příběhům vás, pamětníků. Právě vás se budu ptát na to, jak se po srpnu 1968 změnil život váš a vaší rodiny. Snažili se vaši rodiče nakoupit zásoby potravin v nejbližším obchodě? Byl to na dlouhou dobu poslední den, kdy jste se probudili na území Československa, protože už odpoledne jste jen s tím nejnutnějším měli hraniční přechod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitanček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu mít?
1: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, je zhruba 5 minut.
2: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní devítiletou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějakej, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou starým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZD. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým vnoučatům, tak se na mě koukají, jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, já se takový výmat. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka a s pláčem nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru, bylo sádlo, maso se udilo, pečený maso.

0: manželstva nikam neemigroval. Jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal. Mně se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula. Prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, první válka, legie, druhá válka, vlastně od roku 14, do roku 47 to probírám. Teďko v důchodu, jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici ve Struze, jezdím do hlavního archivu města Prahy, Praze na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let, když jsme se potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
1: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.

0: Dobrý večer.
1: Je to na vás?
0: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, kuťák mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s teleobjektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ve mě zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se skrčil, na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posledníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmanově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a to jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tudy stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal jak je Jungmanovo náměstí průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam stál nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
1: Z 21. srpna 68 i 69. Jak se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
0: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na... To jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené. Ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný, ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekuováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
1: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už dejme tomu dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
1: Vzpomínám si, Matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
0: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
1: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz lomítko linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuji Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutý, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68?
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně, přijeli chvíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmerelek, on dělal ve Šmerelka, a že pojede do Šmerelek a já jsem byla první ročník učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já on zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 to bylo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji, říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženích se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. A ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: jo,
0: dobře.
1: Ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem a v září jsme měli, byli hody v Praci, znáte, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pochází z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice tý Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz/lomítko linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla dohru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: se smát. Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Já paní... vás moc zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Tamto jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69 a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedočkala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezdil. Říkám, no já jsem se toho minula, měla jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to uteklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já je kolikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeji vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova, a to 21. srpna jsem byl v Přerově, a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 13:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu, a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím. A prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto, jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za dva dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací dráhu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty tři dny se objevili. No a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo, prostě až za ty tři dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným, my jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té jedině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo. No ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po Staravě jsem nějak nezažil žádný, já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem v 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, aby nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky no. i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc no. než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: No, letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou no. cestu.
1: No, tak jo, mějte se, nasranou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady všechny Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá. Nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu. A vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím.
0: Předtím.
1: A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roků zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu,
1: ano.
0: Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili. Najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbrani.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.linka.cz, ale spolehám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuju, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku, anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeji vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Gott, to byl posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím o to srdečněji, protože je to vaše premiéra, jestli jsem správně rozuměl.
1: Ano, ano, dobře jste rozuměl. Dobrý večer,
0: Dobrý večer.
1: Vás zdravím, pane Borku.
0: Děkuji.
1: Vás a všechny posluchače. Tak v roce 68 mě bylo 18 let, skončila jsem výuční list, byla zahradnici ve Břenci a byli jsme s panem profesorem Příkazským, jsme jeli na brigádu do Erfurtu. Tam jsme byli, tam se čekala jako zahradnická výstava. Jelikož to všecko, co se stalo, tak tam nedojeli kamiony s kvítkama, tak jsme tam jako pracovali. A potom se stalo, že kluci našli v novinách napsané, že jsou nachystané tanky na hranicích. Tak jsme psali dom, co se děje u nás a napsali nám, že nic se neděje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kluci si vzali trikolorky a dali si to jako na nějaké na to oblečení. No, pan profesor jim řekl, ať to okamžitě udělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. No, potom nám nějak se první den se otevřely hranice a nějak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice a tam jsme se nějak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak a jeli jsme, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze a ty tam chceš nastoupit, tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
0: Ale neměl.
1: Neměl, protože při té řekli mu, že má, on prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jako, že jsme si ten pořádek měli udělat sami. Napsali mu nálepku, dostal ideologický zmatek v hlavě. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam a
0: nenastoupila jste na to pražské místo? Ano.
1: Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. No, takže...
0: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
1: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma Noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole A situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím Plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že ten 68 byl na vojně, v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren. A ten velitel, my tam byli Petepáci, a z druhé strany byli, já byl jako řidič u Petepáku, a tam byli tankáni, tak byl ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským, namířil na ně a oni odjeli, ne. No a pak byli, jeden jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky Petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předíželi tanky, já jsem měl jako říct, že hrať ležel ze sanitce, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkali, no poslouchali jsme muziku, ne, měli

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas, hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě, jako na mateřské.

0: a rodiče mi špeček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, no, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní, nebo se...
1: Paní,
0: prostě
1: ho vás ruší
0: dítě.
1: Rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte.
0: Dobře.
1: Ještě se zpožděním.
0: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali, no ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán stříní na mě spustili, že půjde můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no, takže jsem dostala další facku, aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
1: No, máte to podobné jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
0: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnicí byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo od té době.
1: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete naspět ke svému ročnímu synovi.
0: Právě. To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
1: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
0: Příjemný další povídání a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz narod v tjurmu neposadíš, celý národ do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih a jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten šťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu a musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara v srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky. Tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc tisíc, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít v té době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo. Běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že to se takhle, já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, a neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi, potom jsem se provdala, jak jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo a
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, se mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Protože já jsem jim musela dávat tu informaci a právě ta televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala a na
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání?
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa, protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete, ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, pardon, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68. Jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích shromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů a vzala i mě, doblékla mě, vzala i mě a prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, pak jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hlady, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 malotřídky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se peklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych doby, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psání vyplynulo. Já vám děkuji za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V Radio Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komisí.

zpíval, měl jsem baculaté ručičky. Sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlasé, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit.

netvor, neho netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí, tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jak

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, řeknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici, utopím si blechu na lžíci.

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
7: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
7: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
7: Je z prvního století.
8: To bude světová událost.
7: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
9: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tedy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
10: Lucerně prostě.
9: Lucerně nahoře, no, no, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
11: Ne domů.
9: No, Milda, ne domů.
10: Ne domů.
9: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
10: Říká všude dobře, tak co doma, že jo?
9: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka Zavšá říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, proč já znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší moda, nemohl. Teď jsem dostal já záchvat svým.
12: Ano.
9: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřeháním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
12: Oni chtěli mysleli, že se perem.
9: Ano, protože ty jsi po mně dupal.
12: Jo.
9: No.
12: Ty jsi
9: po mně
12: čistil. No,
9: ano, ty. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
12: Prostě.
9: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda pověděla, hele, ty když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
13: To je pro nervy, no jo.
9: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
12: Jistě, to je pro psychiatra.
9: To nikdo nevysedí do dneška, nevím, čemu jsme se to smáli.
12: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
9: no.
12: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
12: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
14: Nazar Mildo, to se...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Gráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem

0: očekával hrozný trest, ne, nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikar.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
0: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
0: A ty nám k ní něco dobrého uvaříš.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
0: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, Jakube, jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
0: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
0: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
0: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
0: Osm?
2: Co?
0: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
0: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezdrž.
0: Aha, dos, dos, dos, dos, jako nezdrž,
2: jako nezdrž,
3: slyšel si otázka na to správnou kříši, pamatuješ si k moci, Jakube, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
2: Hotová
3: vražda!
2: Nehledě
3: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
0: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
0: Tak jsem tady, no.
4: Koukám. To, že tě pustila.
0: Chtěl jsem ti vyhovět.
4: Máš zase nějaký průšvih.
0: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No, počkej, počkej, vážně.
4: To tady dlouho nebylo.
0: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
4: Co ti píšou z té advokátní poradny?
0: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
4: Ukaž mi ten dopis.
0: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
4: Šumár, já kolik si koupil těch kytek?
0: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
4: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
0: No, konečně.
4: No jo, konečně, byla znásilněná.
0: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
4: Znásilněný nějaký mužský.
0: Jo, mužský, přímo mužský. To je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
4: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
5: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
6: Dobrý den. Dobrý den.
0: Já jsem taky. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
6: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
0: Ne, vůbec to rádi.
5: Tak pojď, no.
6: Děkuji.
4: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
0: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
4: Jsem musel líbat ruku, veď?
0: Co učiní gentleman mého kalibru?
4: Ale prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
0: Já jsem volal.
4: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No, ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
3: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovna zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
2: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
3: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
2: I hned.
3: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
3: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
3: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
2: No, to je přece stejný.
3: To není stejný.
2: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
3: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
3: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
2: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, paní doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
3: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: A, tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No, prosím, nezbláznila se, co pak kradu? No, ale ostatně jsou tady svědkové. Vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čečeť, já jsem vám dal o stovku, vidíte, vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
1: No.
2: Pane Kopecký bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
4: Ale no ano.
1: Já bych...
4: Ještě samozřejmě. Tak... Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl to tleskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
4: Ale prosím vás, to nasledám.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Uctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud je o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takový ten.
7: No, slova, no, nech se vede, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde osmidní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No,
6: ne,
5: to ani
6: to
5: ne.
6: Tam ne,
5: ale jestli jste šťastný manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak. Podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

schází obojí.